Kenty Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: podle podmínek.
1: Je více druhů kanadských borůvek?
0: Desítky.
1: Jaké jsou mezi nimi druhy?
0: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
1: Takže vybírat podle chuti?
0: Podle zrůstu.
1: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
0: Třeba od Ruda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
1: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to to, že je uvnitř bílo-zelená.
0: No, barevnou má jenom slupku.
1: Je to pořád borůvka?
0: Je to borůvka.
1: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat. Co borůvka potřebuje?
0: Ideálně je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
1: Jižní svah třeba?
0: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu. Pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
1: Máte to tady zasázené v řadách?
0: Dají se pěstovat i ve velkých květináčích.
1: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku?
0: Borůvky kořeny je mělce, 30, maximálně 40 cm.
1: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka?
0: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
1: A závlaha?
0: Nesnášejí přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3x týdně.
1: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
0: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem, ale to není zas taková škoda.
1: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
0: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový, dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde z prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
1: Vy pořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
0: To máme pomíchaný, jako je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
1: Hledejte modré.
0: Takže hledejte modré.
1: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
0: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
2: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím, pěkně poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena, to je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštípovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, nebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba bělo-čechratka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu. Jak jí likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločechratka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločechratkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločechratka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na více frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá. Ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou. Nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahradce máte, tak, aby se běločechce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo? Jako jít na to od lesa. Jo? Jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud ho tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo. A změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Miloš Kašpar, tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
1: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii, to říkám já jako chemik, jo.
2: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, jste spíše skeptický.
1: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie a v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
2: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
1: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom, nebrat jim na zimu zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my včelaři se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali. Přesně tak.
2: No. No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
1: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
2: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé, nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
1: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
2: Nemají se od koho nakazit.
1: Tak přesně, pojď, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
0: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr. Po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlo rozpustný organický chlor, je to furt jedno a to samé, množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji, to znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Hospodářský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné leknínu, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
5: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly

0: trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se neztratil ani v žádném velkém městě.
1: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak tisíc let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
0: Ten Maximilian Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce, ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
1: Kam?
0: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
1: My máme taky zazděnou chodbu.
0: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba?
1: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
0: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
1: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
0: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály. Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam vše to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
1: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
0: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže

0: Z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádně, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
1: Vy máte zámek a nikdy jste ne. V něm nespala?
0: Ne.
1: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
0: Ne, naopak, právě proto, že ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
1: Až vám přivezou postel s baldachinem a z nebesy.
0: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
1: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
0: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
1: To je dobrá zpráva.
0: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly, stejně jako dveře, a některé se museli dělat nově.
1: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
0: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
1: No to se nedá koupit v hobbymarketu.
0: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
1: Jakoby ten dům poděkoval.
0: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
1: No je to tu krásný.
0: Děkuju, díky.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
2: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
3: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
4: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
3: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
2: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
5: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
6: Bylo ve hře víc zámků,
4: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
5: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
4: Ale taky té práce před vámi muselo být.
5: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
4: A teď s tou zkušeností šel byste do toho znovu?
5: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
4: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
5: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
4: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
5: V 80%.
4: Tak to už se blížíte k cílové rovince?
5: Ano.
4: Jak se tu bydlí?
5: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dobrý, je to hodně dobrý.
4: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
5: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivými místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
4: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
5: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
4: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
5: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, no. Jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě měl blízko Paříže nebo Říma.
4: Takže jako Šenbrů nebo Louvre by se vám líbil?
5: Takového, no.
6: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
5: A to jméno po mamince z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
4: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
5: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
4: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
5: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
4: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
5: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co se, tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat. Tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je to nahoře napsáno.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mi je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty bude manželka.
2: I si je navrhovala, všechno se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu?
1: Ano.
2: Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek. Překrásný. No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
2: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a víš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat Krakovských?
2: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol. Nebo každý rok alpskou jízdu. Nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
2: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty, má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty, první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
2: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša, a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
2: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marii, co tady máte v kostele za rohem?
2: Naprosto jistě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, které připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí je ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je to velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužije dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Je takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kousková Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi dva roky, to jsou tady ty dva menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu nedostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď co sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hasiči v Královéhradeckém kraji likvidovali po bouřkách hlavně spadlé stromy. Evropská komise Česku vytýká nedostatky ve střetu zájmu. Po zelenině z Kopidlenské střední školy Zahradnické je velká poptávka. A dnes naměříme maximálně 26 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Hasiči v Královéhradeckém kraji vyjížděli během pátečního odpoledne a večera v souvislosti s bouřkami, deštěm a větrem k 8 stromům, ať už vyvrácených nebo hrozících pádem. Ty jim lidé hlásili zejména z Rychnovska a podhůří Orlických hor. V jednom případě museli hasiči také odstraňovat větve z elektrického vedení. Intenzivní bouřky v Královéhradeckém kraji předpovídají meteorologové i na neděli. Evropská komise vytýká Česku, že neudělala dostatečný pokrok v pravidlech ohledně střetu zájmů. Stále totiž nepřijalo zákony, které by chránily zemi před vlivem oligarchů. Ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích zmiňuje i veřejnoprávní média.
2: Obavy podle unijní exekutivy vyvolává návrh, který má od příštího roku převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že zpráva komise neodhalila žádné systémové nedostatky. A podle ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů je Česko standardní demokratickou zemí.
3: Evropská komise určitě žádné důvody k obavám mít nemusí.
2: Vládu kvůli dokumentu kritizuje třeba předseda opoziční ODS Martin Kupka.
4: Česká republika se dostává mezi podobné země, jakou je Slovensko nebo jakou bylo Maďarsko.
2: Komise ve zprávě doporučuje Česku mimo jiné posílit transparentnost a pokračovat v opatřeních na ochranu nezávislosti médií. David Šalek, Český rozhlas.
0: Studenti střední zahradnické školy v Kopidlně v posledních týdnech prodali desítky kilogramů rajčat, paprik a kořenové zeleniny. Veřejnosti úrodu i během prázdnin nabízí ve školní prodejně. Výtěžek škola použije na nákup potřebného materiálu jako substrátu nebo hnojiv. Co zákazníci oceňují, popisuje mistrová Petra Sedláčková.
5: Vidí, že to je opravdu čerstvé, protože my to ráno sklidíme, okamžitě to jde do prodeje. Třeba u rajčat zákazníci vědí, že sklízíme opravdu vyzrálé plody, není to jako když to letí někde přes půl světa, takže určitě ocení i tu chuť.
1: Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková je v premiérovém ročníku turnaje v Aténách v semifinále. Číňanku Cheng vyřadila po dvou setech 6-4 a 6-4. Mezi nejlepšími čtyřmi se Krejčíková utká s vítězkou večerního duelu mezi Sárou Bejlek a Tausonovou z Dánska. Tereza Valentová na turnaji v Řecku skončila, prohrála s ruskou Kornějevovou 5-7 a 3-6. Deblisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem získali první společný titul na okruhu ATP, ovládli debl na turnaji v chorvatském Umagu. Ve finále porazili britskou dvojici Stevenson Willis 2-1 na sety.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, hlavně odpoledne a k večeru. Na horách budou srážky četnější. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Až do listopadu je kvůli výstavbě kanalizace a dalším pracím uzavřena silnice Poděbradova mezi obcemi Úpice a Radeč na Trutnovsku. Objízdná trasa vede přes Libňatov a Maršov u Úpice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Začíná víkend, je sobota, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 18. července, svátek mají drahomíry a my vám už za chvíli řekneme mimo jiné, jaký bude dnešní program jičínského festivalu Jinčí čin. Taky tu bude další díl našeho spotřebitelského servisu, ve kterém dnes opět probereme náklady spojené s reklamací. Jana Kudivejsová přeje hezký den, dobré ráno.

0: Je 5 hodin 12 minut. Dnes odpoledne začne na hřišti pod Skautským srubem v Jičíně na Čeřovce další letní slavnost Jinčího činu. Festival se uskutečňuje už po 11. a jeho letošní celoroční téma vztahy doplní programem s názvem O lidském a nelidském. Víc už se teď dozvíte od Vlaďky Vildové, která právě v Jičíně natáčela.
1: Hřiště pod Čeřovkou pod Skautským srubem. Tady se uskuteční další ročník Jinčího činu a na ten vás teď pozvou Monika Zahrádka Crhová a Anička Vilda Crhová.
2: Dobrý den.
1: A s nimi tady je pejsek Fuska.
3: Sobotní festival je pod celoročním naším tématem, kterým jsou vztahy. Zaměřujeme se vždycky na tom každém setkání nějakým jiným okruhem vztahu a tohle se jmenuje O lidském a nelidském. Budeme si povídat o tom, jaký mají mezi sebou vztahy živočichové, rostliny, člověk do toho a všichni dohromady.
1: Na co se návštěvníci mohou tady v tom teď prosluněném prostoru těšit? Doufejme, že prosluněný zůstane.
3: I když bude svítit sluníčko, i když bude pršet, tak nás nic nepřekvapí, budeme tady mít stan, bude komfort zajištěn.
2: Program je tradičně bohatý, složený z odborné části i z kulturní části, řekněme, takže se návštěvnictvo může těšit třeba na představení řepy, což jsou takový speciální tvorové, pokud je neznáte, tak určitě přijďte, protože řepínci vnáší nám všem spoustu štěstí a radosti do životu. A potom se z řepínky bude i tvořit, takže si kus toho jejich světa řepínkového budete moc odnést domů. V té odbornější části si budeme povídat se Štěpánem Burešem, knihovníkem, o tom, jak se ty vztahy mezidruhové projevují v literatuře. Budeme si společně číst i spoustu ukázek z té literatury. Potom nás bude čekat povídání o reportážích, které podnikly novináři Alžběta Metková a Michal Špína do krajů, které jsou silně poznamenané lidskou činností, buď těžbou nebo turismem. V té kulturní části čeká divadlo Tůň, tematické divadlo o tom, jaký život probíhá v takové tůni, a nakonec koncert projektu Pevnost.
3: Já bych ještě nezapomněla na klasický svap nebo bleší trh oblečení a nepotřebného dalšího vybavení, jako jsou knihy, ke kterému letos tematicky připojujeme i výměnu květin, ideálně pokojovek, ale můžou to být i zahradní kytky, i přebytky ze zahrádek a podobně.
2: Program začne v 15 hodin a potrvá pak do večera přibližně do 10.
1: Pozvali vás Monika Zahrádka Crhová a Anna Vilda Crhová a také pes Fuska. Štěkneš, Fusko?
4: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Pojďme zjistit, jaký bude dnešní den, což je sobota 18. července.
1: Počasí.
0: Čeká nás většinou oblačno, ojediněle se budou objevovat přehánky nebo bouřky, hlavně odpoledne a k večeru. Na horách můžou být srážky četnější. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia, vítr mírný západní až severozápadní a k večeru zeslábne. Zítra bude po ránu jasno až polojasno, dopoledne bude přibývat oblačnosti a odpoledne se může vyskytovat déšť nebo přehánky. Místy se můžou objevit i bouřky, které můžou být ojediněle i silné. Večer pak budou od západu srážky ustávat a bude i ubývat oblačnosti. Noční teploty klesnou na 17 až 13 a nejvyšší denní se budou zítra pohybovat mezi 21 a 25 stupni Celsia.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Už po 17:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové prolistujeme dnešní noviny s datem 18. července. Píše se tam například o zajímavé věci, jak vysoké dostaly pokuty některé hypermarkety a supermarkety za to, že nepravdivě uváděly slevy na svých výrobcích, tak i o tom se dozvíte víc. Teď ale ve spotřebitelském servisu zazní dotaz na náklady spojené s reklamací. Co prodejce hradí a co už naopak ne, to vypočítá Josef Černý.
1: Panu Jiřímu servis neopravil pračku, protože by oprava byla údajně nerentabilní a doporučili mu její vrácení. Prodejce peníze bez námitek vrátil, ale odmítá vrátit částku, kterou mu zaplatil za odvoz pračky domů. Pane posluchači, máte nárok pouze na úhradu nákladů, které souvisely s reklamací. Doprava výrobku při nákupu, tedy z prodejny domů, s reklamací nesouvisela, proto na proplacení nárok nemáte.
0: No a pokud i vy byste měli dotaz do našeho spotřebitelského servisu, něco řešíte, potřebovali byste poradit, tak napište na adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: 6.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Město Trutnov za bezmála 2 miliony korun vybuduje v blízkosti panelových domů v ulicích Pampelišková, Mládežnická a za komínem nástupní plochy pro hasičskou techniku. Hasičům umožní bezpečné a efektivně zasahovat zejména při mimořádných událostech. U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila Česká obchodní inspekce pochybení. Inspektoři jich provedli celkem 118. Zaměřili se na prodej alkoholu mladistvým, kdy z 58 kontrol odhalili porušení zákazu v 25 případech. Kontrolovali taky poctivost prodeje, tedy prodej správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách. Zájemce o místo ředitele školy čeká delší příprava. Místo dosavadních 100 hodin budou muset absolvovat 250 hodin studia. Nový standard pro ředitele škol ministerstva školství se má více zaměřit na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. Fanoušci počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2 se dnes setkají na hradě Trosky v Českém ráji. Právě tam se děj hry odehrává. Program začíná v 10 hodin. Návštěvníky čeká středověká atmosféra, vystoupení herců, hudebníků a ukázky řemesel. Česká atletka Nikoleta Jíchová po vynechání loňské letní sezony nebude závodit ani letos. 25-letou překážkářku trápí opakované problémy se zadním stehenním svalem. Oznámila to na Instagramu. A dnes bude většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně odpoledne a k večeru, na horách četnější srážky. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Do poloviny září je na Hradecku kvůli opravě mostu uzavřena silnice mezi obcemi Křičov a Červeněves. Objízdná trasa vede přes Smidary.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: 5:39 přejeme krásné, dobré sobotní ráno, posloucháte stále Český rozhlas Hradec Králové. Dnes vás může čekat cestovatelský večer plný dobrodružství a zážitku a vyprávění. Začíná v 19 hodin v přírodním amfiteátru Studánka u Rychnova nad Kněžnou. A cestovatelé a zároveň herci Pavel Liška, Jan Révaj vystoupí se svou projekcí o expedici do Papui Nové Gvineje. To už je pozvánka, kterou najdete v Mladé frontě dnes a my budeme pokračovat ještě dál.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: Spory jsou u konce, děti z Malšovy Lhoty se budou od září učit ve svém. Tak to už je titulek z deníku. Po roce čekání se děti z Malšovy Lhoty vrátí do své školy. Modernizovaná budova stála prázdná kvůli administrativním tahanicím, přestože byla stavebně připravená už loni v létě. Nyní má škola kolaudaci a nic nebrání návratu dětí do nových lavic. Stavba získala kolaudační rozhodnutí, které už nabylo právní moci. Budova byla stavebně dokončená už během loňských letních prázdnin. Kvůli administrativním a procesním obstrukcím jednoho ze spolumajitelů okolní nemovitosti se ale děti nemohly do nových prostor nastěhovat. To už tedy je teď vyřešené konečně a začátkem školního roku nastoupí do základní a mateřské školy v Malšově Lhotě 88 dětí školního a 34 dětí předškolního věku, píše se v Hradeckém deníku. Ředitelství silnic a dálnic požádalo o vydání stavebního povolení na obchvat Rychnova nad Kněžnou a směřuje k zahájení prací ve druhé polovině příštího roku. Stavbě bude předcházet záchranný archeolog. Logický výzkum začít by měl na přelomu letošního a příštího roku. Taky informace z dnešního deníku. A pojďme ještě do deníku Právo. 24 milionů korun. Tolik musí zaplatit obchodní řetězce na pokutách, které jim od dubna do června uložila Česká obchodní inspekce. Prohřešek se neustále opakuje. Špatně spočítaná výše slev. Inspektoři dokonce poprvé sáhli po pokutě v maximální možné výši. 5 milionů korun zaplatí Penny Market. Ale pojďme na celkové částky. Nejvíce úplně celkově zaplatí právě Penny Market 3 pokuty za celkem 10 milionů 700 tisíc korun. Byla dostala 2 pokuty za 4 miliony 750 tisíc, Albert za 3 miliony 700 tisíc, Kaufland a Lidl vyvázli s pokutami kolem milionu. Špatně spočítané slevy nachází inspektoři u velkých obchodů opakovaně a tak přitvrzují od 100 tisícových pokut až po nynější strop, píše se v deníku Právo.

0: V Hradci Králové a Jičíně je už v tuto chvíli ještě před 6 hodinou 18 stupňů Celsia, v Rychnově Náchodě 17, v Trutnově 16 stupňů Celsia. A do jaké výše se teploty vyšplhají dnes odpoledne?
1: Počasí.
0: Nejvíc dnes bude 23 až 26 stupňů Celsia, teploty na horách se budou pohybovat od 18 do 21. Většinou bude oblačno, přehánky a bouřky by se měly objevit jenom ojediněle, a když, tak to bude spíš odpoledne a k večeru. Na horách by měly být srážky četnější, vítr ten bude foukat mírný západní až severozápadní o rychlosti do 6 metrů za sekundu. Zítra po ránu bude jasno až polojasno, potom ale postupně dopoledne bude přibývat oblačnosti a odpoledne se bude vyskytovat déšť nebo přehánky, místy i bouřky, které můžou být ojediněle i silné. Večer potom budou od západu srážky ustávat, bude i ubývat oblačnosti. Noční teploty 17 až 13, nejvyšší denní zítra 21 až 25 stupňů Celsia, a v pondělí to by mělo být jasno až polojasno, jenom přechodně až oblačno s výjimečnou přehánkou, a nejvyšší teploty 18 až 22.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zpátky nás.
1: Skupina Divokej byl loni hrála na festivalu Hrade.cz, letos je tam zase jiné obsazení. Festival má teď zastávku na Kunětické hoře. Včera hráli třeba skupiny Trautenberg, Rybičky 48 a jednou z velkých hvězd byla skupina MiG-21 s Jiřím Macháčkem, který to tam opravdu rozparádil ve své zlaté košili. I dnes Hrade.cz na Kunětické hoře pokračují, tak kdybychom vybrali z programu odpoledne, to bude třeba Xindl X, Vypsaná fixa, potom večer skupina Miraj a na další stage potom Tomáš Klus odpoledne, Leny a večer skupiny Harley a taky Daniel Landa. No ale my se teď z festivalu přemístíme do zahraničí a budeme se bavit o prázdninách dovolených, kdy cesty vedou někam třeba do delších vzdáleností, jako například k moři. A to bude už téma pro děti a taky Petru Beránkovou.
2: Jaké je moře?
3: Moře, to je takový slaný, je tam hodně želviček a korálu a mušlí.
4: Slané a modré a vzadu je úplně modré.
5: My jsme, když jsem byla malá, tak jsem skákala z nějakého mala do slaný vody a z velikého z kopce a moje segry se bály, ale já jsem byla malá, že jsem úplně z vejšky skočila.
2: Co žije v moři?
5: Žraloci. Delfíni a renuci. Já už jsem viděla jednou renejka, která měla na sobě takový puntíky a puntíky na srsti a vypadala úplně stejně, jako se ho znám. I klaby třeba.
2: Byli jste někdy u moře?
5: Já už jsem tam byl hodněkrát a jsou tam velký krabice i ty malý a my už jsme jednou už natáčeli v tom Turecku, jsme je natáčeli a vyfotili jsme je taky.
6: Tam byli jednou s mamkou a s taťkou.
7: My jsme byli v Chorvatsku.
8: My ještě v létě někam pojedeme a nevím kam, ale pojedeme tam, kde bude úplně hezky.
2: Je moře v Česku?
5: No ne, je v Itálii, v Turecku, ve Španělsku, v Egyptě a takový různý planety, ale u nás není.
9: A takhle to vidíme my.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 6 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Na opravenou třídu ČSA v Hradci Králové se vrátila auta i městská hromadná doprava. Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu. Českým vodním slalomářům začíná příprava na mistrovství světa a dnes tam měříme maximálně 26 stupňů. U zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Mysleveček. Na malém silničním okruhu Hradce Králové se v noci na dnešek otevřela pro veškerou dopravu opravená třída československé armády. Rekonstrukce za 14,5 milionu korun skončila o 3 týdny dřív, než město původně plánovalo. Na své trasy se od dnešního rána vrátily taky linky městské hromadné dopravy, doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
4: V první etapě byly zhotoveny práce na krajnicích vozovky, uličních vpustích a byly výškově i směrově vyrovnány silniční obrubníky. Ve druhé etapě pak vozovka dostala nový povrch v celé šíři. Původní termín dokončení oprav byl stanoven na 9. srpna.
3: Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS 1, který včera představila unijní exekutiva. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky.
5: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžej spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místopředsedkyně Evropské komise Tereza Ribeiroová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech.
6: O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Fanoušci počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2 se dnes setkají na hradě Trosky v Českém ráji. Právě tam se hra odehrává. Program začíná v 10 hodin dopoledne, říká kastelánka Pavlína Suchomelová.
7: My jsme si na akci pod praporem Bergova připravili takový oživlý hrad. Návštěvníci se můžou těšit na různé řemeslné stánky, bude tam kovář, sklář, kožedělec a samozřejmě bude ke koupi i merch z té videohry Kingdom Come Deliverance.
3: Loni se díky hře návštěvnost Trosek zvýšila o 30%.
8: Sport.
3: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. To začne v pondělí v Oklahoma City. Pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede na olympijských hrách.
9: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší.
8: Počasí.
3: Dnes bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, hlavně odpoledne a k večeru, na horách srážky četnější. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 a biozátěž na jedničce.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Trutnovsku pokračuje oprava svahu na silnici mezi Hertvíkovicemi a Javorníkem. Objízdná trasa vede přes Mladé Buky, Trutnov, Pilníkov, Chotěvice a Hostine.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: I I po 6. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Je sobota 18. července. Čeká nás další díl seriálu Hradecké minuty a ten nás opět zavede do historie Hradce Králové. Dnes popíšeme příchod jezuitů do města a vznik jejich rezidence v roce 1636. Do své 20. sezóny vstupuje na pozici vedoucího týmu u A mužstva extraligových hokejistů Hradce Králové Stanislav Souček. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, pokud bychom nezmínili, že v těchto dnech slaví 80. narozeniny. Jak Ladislav Souček zvládá svou práci, tak to uslyšíte krátce po 6:30 a taky uslyšíte, jakým je Marek Eben chovatelem. Přejeme krásné ráno, krásný víkend.
12: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

Je 6 hodin 12 minut, přejeme vám krásné ráno a teď už dalším dílem pokračuje náš seriál K dějinám města Hradce Králové, který připravuje

0: historičky Jana Vojtišková a Pavla Korytenská. Všechny díly, které jsme už za celý víc než rok odvysílali i s obrázky, fotografiemi, najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Soboty pravidelně patří Janě Vojtiškové z Univerzity Hradec Králové. V posledních dílech jsme sledovali situaci ve městě za 30leté války. Dnes přiblížíme jednu z nejvýraznějších událostí, a to byl příchod jezuitů do Hradce Králové.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Sám hradecký arciděkan zajišťoval duchovní správu nejen u svatého Ducha, ale i u svatého Antonína, mimo město v Lochenicích, Opatovicích a Probuzi. Nápomocní mu byli hradeční minorité od svaté Anny, kteří se ve městě usadili v roce 1621 a působili též v Lipčanech a ve Všestarech. Aby se mohli jezuité v Hradci usadit, potřebovali dostatečnou finanční podporu. Základní kapitál získali z odkazu Friedricha z Oppersdorfu. Jednalo se o hotovost, dům zakoupený v Hradci a o panství Žampach. Dále bylo třeba získat oficiální povolení k výstavbě rezidence. Překvapuje vás, že mluvím o rezidenci a nikoli o koleji? Původně totiž hradečtí jezuité sídlili v rezidenci, která byla až s dobudováním gymnázia povýšena na kolej. Vraťme se ale do roku 1634, kdy se páter Kravařský vydal do Hradce, kde při jednání s radními neopomenul zdůraznit, že by bylo pro město prospěšné, aby samo požádalo císaře o svolení rezidenci ve městě vybudovat. Hradečtí tak skutečně učinili. 6 let po poslední větší emigrační vlně sami iniciovali její založení. Z textu žádosti však vyplývá i určitá vypočítavost městské rady, která současně vznesla požadavek na navrácení vsí Piletic, Ruseka a Skaličky, které byly Hradci v roce 1622 zkonfiskovány a předány neprávem Trčkům. Jistě si vzpomínáte na Marii Magdalenu Trčkovou, která se postarala o zabrání těchto 3 hradeckých vesnic. Intriky však pokračovaly a vesnice zůstaly opočenskému panství. Dne 7. února vydal Ferdinand II. Ve Víni svolení jezuitskou rezidenci vybudovat. Povolení dala i císařovna užívající práva věna. Vše tedy bylo ze strany jezuitů pečlivě připraveno a právně zajištěno. Dne 21. května 1636 byli jezuité do Hradce uvedeni.
1: Hradecké minuty.

0: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost a místy přeháňky, zítra postupně víc přeháněk nebo i bouřek a podrobněji to bude vypadat takto.
1: Počasí.
0: Dnes tedy počítejte většinou s proměnlivou oblačností a hlavně odpoledne se zpočátku ojediněle k večeru místy budou tvořit přehánky nebo bouřky, na horách budou srážky četnější. Večer pak budou srážky slábnout a ustávat a oblačnosti začne ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25, v Polabí až 27 stupňů Celsia a nejvyšší teploty na horách od 18 do 21 stupňů, vítr mírný západní až severozápadní. Zítra po ránu bude skoro jasno až polojasno. Jasno. Dopoledne potom začne od západu přibývat oblačnosti až na zataženost přeháňkami nebo i bouřkami a ty přeháňky odpoledne přejdou do občasného deště a k večeru budou ustávat s ubýváním oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 na severu kraje kolem 19 stupňů, nejvyšší teploty na horách 16 až 20, no a noční ty klesnou na 15 až 12 stupňů Celsia. A za chvíli, jak už jsem slíbila, jdeme zjistit nějaké nové schopnosti a dovednosti Marka Ebena.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je 6.24 a vy vstáváte nebo se pomalu probouzíte s Českým rozhlasem Hradec Králové. My přejeme krásné ráno a teď budeme mluvit o někom, o kom víte, jak moderuje třeba Stardec nebo Karlovarský festival, víte, jak hraje, víte, jak zpívá, ale možná netušíte, jak úspěšným je chovatelem. Tak nám to teď Marek Eben poví.
1: Hospodářská zvířata my máme v hájích, kde žijeme u Karlových varů, máme družstvo a máme družstevní slepice. Já se o slepice nestarám, ale dělám PR. Takže já jsem přes PR našeho slepičího chovu. My jsme se samozřejmě učili, protože jeden ten člen družstva je psycholog a headhunter a druhý je šéf dialýzy. Takže z kraje to nebylo úplně optimální, ty výsledky. My jsme měli taky zemědělskou výrobu, rostlinou, ale to skončilo úplnou katastrofou, protože tam musíte pracovat. A to se nám nikomu nechtělo a najímali jsme občas pracovníky, kteří to chodili dělat. A pak přišla mandelinka. Takže my jsme vypěstovali brambory prostě v ceně kaviáru zhruba. Tak to jsme pak opustili a zůstaly ty slepice. Se slepicima to není tak snadný, protože my máme družstvo a tam má každý právo veta. A můj soused, ten vetoval kohouta. Že kohouta nechce, protože on bydlel vedle toho výběhu těch slepic. A že kohout řve, což je pravda. Takže my jsme neměli kohouta. A ten chlap, co nám prodával ty slepice, říkal, no ale to je špatný, když vy nemáte kohouta, to oni nebudou šťastný a oni nebudou níst, takže vy musíte ty slepice tu a tam tahat za biskupy. Jinak oni nebudou spokojení. To byl daleko těžší úkol, než jsem si dovedl představit. Za prvý musíte zjistit, kde ta věc vůbec je, to já jsem nevěděl úplně přesně. Ale to není ten hlavní problém, to zjistíte. Daleko větší problém, že my jsme měli těch slepic 20 a všecky vypadají stejně a jsou v permanentním pohybu. Takže vy, když se do toho dáte, tak nevíte, kterou už jste tahali. Takže jednu taháte třikrát a druhou vůbec, což zase v tom hejnu slepičím působí docela tlaky. Takže tím jsme všem museli projít, pak jsme museli udělat voliéru, protože jsme tam měli luňáka a ten chodil tam jak do fast foodu, vždycky se snesl a jednu si odnes, tak teď už to máme krytý a teď jsme celkem spokojení a chovu se daří a vejce jsou skvělý.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT 2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Řidiči na Rychnovsku musí dnes počítat s omezeními kvůli mistrovství republiky cyklistů kategorie Masters v časovce jednotlivců. Od 10:30 do 14:30 bude obousměrně uzavřena trasa mezi Trnovem, Podchlubím, Podbřezím a Semechnicemi. Objížďka vede přes Opočno do Brušku nebo Bílý Újezd. Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledávání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost. Krajští hasiči včera kvůli počasí vyjížděli k 8 stromům, ať už vyvráceným nebo hrozícím pádem, a to hlavně na Rychnovsku a v podhůří Orlických hor. V jednom případě museli taky odstraňovat větve z elektrického vedení. Expozice pardubického letectví dnes pořádá den otevřených dveří. Hangár na letišti v Kuněticích bude přístupný od 14 do 18 hodin. Návštěvníky čeká přednáška Petra Kolmana i předvedení historických letounů na zemi a některých i ve vzduchu. Kladivář Josef Pazdera se stal v Itálii dorosteneckým mistrem Evropy. Na šampionátu atletů do 18 let zvítězil v osobním rekordu 79 metrů a 7 cm. A dnes čekáme většinou proměnlivou oblačnost a zejména odpoledne zpočátku ojediněle a k večeru místy, přeháňky nebo bouřky, na horách srážky četnější. Teplotní maxima 22 až 25 stupňů, v Polabí až 27, na horách 18 až 21.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V Hořicích je kvůli rekonstrukci uzavřena Nerudova ulice. Omezení tam potrvá do 4. září.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: Dnes je sobota 18. července, svátek slaví Drahomíry, zítra to budou Čeňkové, teď je 6 hodin 39 minut a s vámi Český rozhlas Hradec Králové.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: Přejeme dobré ráno, k tomu přidáváme nové informace. Například Nové Město nad Metují konečně ohlásilo datum otevření nového koupaliště. Letní areál Metuje přivítá první návštěvníky 9. srpna. O několik týdnů později oproti původním plánům. Slavnostní otevření koupaliště se uskuteční u příležitosti 525. výročí založení města. Minulý týden se začalo koupaliště plnit vodou, což je signál toho, že práce už se opravdu blíží ke svému konci, píše se v dnešním Náchodském deníku. Deník ještě jednou. Střídání letního a zimního času mělo být už dávno minulosti, alespoň to tak vypadalo z debat členských států Evropské unie. Místo jeho zrušení se ale v Česku chystá jízdní řád na dalších 5 let. Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, který pevně stanovuje přesná data střídání času až do roku 2031. Debata o zrušení střídání času by se na půdě Evropské unie mohla znovu rozvířit koncem roku. Evropské státy se stále nedokážou dohodnout, který čas si nechat natrvalo. A dokud se na jednotném postupu neshodnou, musí se dál podřizovat unijní směrnici o letním čase, píše dnešní deník. A ještě Mladá fronta dnes a bude to z přílohy pro Královéhradecký kraj. Jedna pozvánka stylově před Hradeckým hotelem Černígov. Dnes v 16 hodin začíná komentovaná procházka nazvaná Normální, v závorce Normalizační Hradec. Prohlídka představí město z jiné perspektivy, přestavby právě z období normalizace. Trasa vede centrem města se zastávkami u vybraných realizací, vzniklých především v 70. a 80. letech minulého století.

0: Je 6:45 ke dnům lidové architektury. Se dnes připojí například ve Stanovém. Tam vás pozveme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové po 7:00. Taky ve vlastivědném muzeu v Železnici na Jičínsku, kde i dnes můžete poznávat stará řemesla, uvidíte jejich ukázky, taky si prohlédnete dobové vybavení, čekají vás komentované prohlídky tvořivé dílny. Budou se například péct obilné placky nebo se bude mlít obilí v kamenném mlýnku.
1: Počasí.
0: Jak bude, třeba pokud se chystáte někam na výlet. Dnes nás čeká většinou proměnlivá oblačnost a hlavně odpoledne. Zpočátku ojediněle, k večeru potom místy přehánky nebo i bouřky, na horách budou srážky četnější, večer budou slábnout a oblačnosti začne ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25, v Polabí až 27 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 18 až 21 a vítr mírný západní až severozápadní. Zítra potom zpočátku bude skoro jasno až polojasno. Postupně bude přibývat oblačnosti až na zataženo s přehánkami nebo bouřkami. Ty budou odpoledne častější a večer potom zase bude ubývat oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty na horách 16 až 20, jinak nejvyšší teploty 21 až 24 na severu kraje kolem 19 stupňů Celsia a noční teploty 15 až 12 stupňů. 80. kulaté narozeniny slaví důležitý muž v kabině hradeckých hokejistů, vedoucí A týmu Ladislav Souček. Rozhovor s ním nabídneme už za chvíli.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Hostem třetího prázdninového Šarmu speciál tento týden bude výživová poradkyně Petra Henichová. Povídat si budeme o stravování v letním období, inzulinové rezistenci a nebo o tom, co si dát na talíř, abychom hubli, ale nehladověli.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: sport.
1: 80. narozeniny oslavil v tomto týdnu vedoucí A mužstva extraligového hokejového klubu Hradce Králové Ladislav Souček. Ve dnech, kdy mají hráči před závěrečnou fází přípravy na novou sezónu volno, jubilant je každé ráno v 8 hodin na zimním stadionu, aby připravil všechno potřebné. V jeho případě jakoby se čas na chvíli zastavil.
2: To je asi tím, že jsem furt v jednom kole, nemám čas přemýšlet, protože jsem dopoledne tady, odpoledne doma na zahradě, musím taky dělat, takže já mám stále kolotoč takový, že ten čas letí a já si to ani neuvědomuji.
3: Možná pomůže i to prostředí, že jste mezi hráči, mezi mladými kluky a to vás prostě nabíjí pozitivní energií.
2: No tak to určitě, že přeci jenom mezi těma klukama člověk získává.
3: Mezi vámi a současnými hráči je rozdíl generací, jak si rozumíte?
2: S tím nemám problém, protože těm klukům se chovám slušně, i když by to mohli být moji vnuci, že jo, ale mám s nima dobrý vztah, v tomhle není problém.
3: Takže vnímáte vzájemný respekt?
2: To určitě, vzájemný respekt tam je.
3: Veškeré vybavení, výstroj, výzbroj, příprava pro ty kluky, brusle. Hokejky, brusle, takže to je náplně vaší práce.
2: Tohle mám všecko na starosti, ano.
3: No kluci mají teďka volno, poslední, před tou závěrečnou přípravou na novou sezonu, ale pro vás je to asi období, kdy se nezastavíte.
2: To je každý rok, že když hráči mají dovolenou, tak mě firma sem naváží věci, to znamená od oblečení, košile, tepláky, mikiny, bundy, čepice, boty a mimo to mě naváží výstroj, kterou si hráči objednali v květnu. To musím všecko rozstřídit, velikosti, udělat každému komínky, aby až přijdou, aby to měli připraveny. No.
3: Hradecká kabina je hodně mezinárodní, tak jak komunikujete s těmi cizinci?
2: Rukama, nohama, většinou se domluvíme a když ne, no tak mě to někdo přeloží.
3: Takže žádný problém?
2: Ne, tomhle není problém.
3: No dokážete si představit, že byste vůbec skončil?
2: Dokážu.
3: Teď už ano.
2: Dokážu si to představit, protože s tím věkem přibývajícím prostě docházejí taky síly a nejhorší období pro mě je, když má hráči dovolenou. 15 roku jsem nebyl na dovolený nikde, protože jinak to prostě nejde.
3: No ale máte doma manželku, která je tolerantní asi.
2: No ta určitě. Kolikrát taky mě říká, že ji nevemu na dovolenou a já říkám, holka, pojedeme někdy jindy, až skončím, tak pojedeme potom.
3: Snad se dočká. Co vám ten celý hokejový život dal?
2: Určitě mě dal to, že jsem mezi partou. Člověk musí kolikrát i něco překousnout, ale furt je to o tom, že pracujete s mladejma lidma.
3: Na druhou stranu, je vůbec něco, co vám ten hokej vzal? O co vás připravil v životě? Krom dovolených s manželkou?
2: No, tak mě to baví, jo. Kdyby mě to nebavilo, tak bych to nedělal, protože to nemůže dělat člověk kvůli penězům. To ne. K tomu musí mít lásku a říká, musí ho to bavit.
3: No chystáte klukům výstroj a výzbroj na další sezonu, takže to znamená, že i vy vstoupíte ještě do toho dalšího ročníku.
2: Do posledního ročníku už.
3: Říká čerstvý osmdesátník a vedoucí mužstva Ladislav Souček o své práci v hokejovém klubu v Hradci Králové. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na hlavních jižních tazích je v červenci a v srpnu vyšší nehodovost. V jičínské nemocnici začal plný provoz nové magnetické rezonance. Tenistka Bousková se těší na zápasy na pražské Štvanici. A sobota přinese proměnlivou oblačnost a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno u zpráv a vám přeje Tomáš Mysliveček. V létě výrazně roste nehodovost na hlavních silničních tazích směrem na jih. V červenci je tam nehod o pětinu víc než jindy, v srpnu skoro o čtvrtinu. Vyplývá to z údajů za posledních 15 let společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod.
2: Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy nebo na dálnici D1 na Vysočině. Nejčastější chyby řidičů popisuje datový analytik portálu dopravy Marek Sibal.
3: Patří sem především nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda po nesprávné straně vozovky nebo vjetí do protisměru.
2: Nejrizikovějšími dny jsou v létě pátky a soboty. A řidiči by měli počítat třeba i s tím, že jezdí s více naloženými auty, říká Tomáš Neřold z Besipu.
4: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brzdnou dráhou. Také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách, je tam větší náklon.
2: Důležité je i plynulé dojíždění do kolon. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: V nemocnici v Jičíně začala naplno sloužit nová magnetická rezonance. Za úpravu prostor a pořízení samotného přístroje zaplatil Královéhradecký kraj 46 milionů korun. Nemocnice doplatila 250 000. Zatím dokáže obsloužit 12 pacientů denně, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
5: Nové pracoviště magnetické rezonance v Jičíně výrazně zlepší komfort pacientů, urychlí diagnostiku a zároveň omezí náročné převozy hospitalizovaných pacientů do jiných zdravotnických zařízení. Přínos se očekává zejména u pacientů neurologie, ortopedie, chirurgie, onkologie, gynekologie, ale také gastroenterologie a ORL.
0: Obec Mostek na Trutnovsku začala s odbahněním a opravami rybníka v místní části Mostecké lázně. Podle nezávislé starostky Dagmar Včelákové potrvají práce několik měsíců.
6: Rybník Medvědice v části Mostecké lázně by měl být hotoven na podzim tohoto roku a celkové náklady jsou 5,4 milionů korun. Rekonstruuje se ráz a odbahňuje.
1: Sport.
0: V Praze startuje tenisový turnaj WTA Live Sport Prague Open. Letošní ročník se ze Stromovky přestěhoval na Štvanici. Po víkendových kvalifikačních zápasech začne v pondělí hlavní část a do ní vstoupí z pozice nasazené jedničky a obhájkyně titulu Marie Bousková. Ta měla jako první možnost zatrénovat si na zrekonstruovaném centrálním kurtu, který má kapacitu 6000 míst a už se nemůže dočkat prvního ostrého utkání.
7: Je to hrozně speciální, hrozně se na to těším, ani zatím to moc nedokážu popsat, jak se to bude cítit, protože jsem v takovéhle situaci nikdy nebyla. Myslím si, že to je velký moment pro český tenis, mít tenhle ten turnaj na Štvanici a doufám, že se ten centr kurt zaplní co nejvíc. Vlastně naposled jsem tam byla, když jsem sbírala míčky, takže na to mám strašně hezký vzpomínky a teďka vidět ten kurt takhle zrenovovaný a nový. Moc se na to těším, na ten týden, co máme před sebou.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme většinou proměnlivou oblačnost a hlavně odpoledne zpočátku ojediněle a k večeru místy, přeháňky nebo bouřky, ty budou na horách četnější. Večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, v Polabí až 27, na horách 18 až 21. Vítr mírný západní až severozápadní a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 24. kilometru dálnice D11 ve směru na Hradec Králové dejte pozor na porouchané nákladní auto a na běhoun v jízdním pruhu. A dobře dojďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Čtyři minuty po 7 hodině pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Je sobota 18. července a taky ve Stanovém na pomezí Krkonoš se připojují ke dnům lidové architektury. Mimo jiné se tam dnes bude péct chleba, my vás tam zavedeme s naší redaktorkou Eliškou Pilařovou už za chvíli. Taky nás čeká bleskovka, pravidelná ranní soutěž, ve které si dnes zahrajeme o audioknihu a bude to tentokrát Limonádový Joe v podání Davida Novotného. Přejeme krásný den, dobré ráno a krásný víkend.
1: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: A taky jsou tu dny lidové architektury, které představí o víkendu lidové stavby ne jako skanzeny, ale jako místa, která žijí. Mezi nimi je třeba roubenka vlastivědného muzea v Železnici na Jičínsku. A bohatý program je připravený i ve Stanovém na památném barokním statku zemanovského rodu spisovatele Antala Staška na samém pomezí Krkonoš. A ten nám teď představí Eliška Pilařová.
1: Roubení na střeši šindel, zápraží zrovnaniny, kamenné zárubně.
2: Ta původní část Zemanova statku, bez toho přístavku hospody, ta je pozdně barokní a je to přenádherný, rozsáhlý statek. Je to opravdu skvost pod krkonošské lidové barokní architektury.
1: S Marcelou Poloprudskou, správkyní Zemanova statku, vejdeme dovnitř.
2: Vítejte u Stašku.
1: Dej pámbu, tady

0: se říkalo ústašku údajně kvůli tomu, že tady bylo několik generací Stanislavů. A to, jak víme, zkrácené to jméno je Stašek. Tady ještě kamenná dlažba a krásně opracované pískovcové stupně do Světnice.
1: Prošlapané, protože si myslím, skutečně těch 200 let mají.
0: No a jsme ve Světnici. Na tu dobu, musím říci, Světnice rozlehlá. A za dveřmi máte tak zvláštně vykrajovaný sloupek. Když byli dva proti sobě a dali se mezi ně prkna, tak se na to kladl upečený chleba.
1: Pec tady je snad už od toho 18. století, kdy jsem první Jiřík Zeman přišel 1748, už je majitelem v gruntovní knize. A od té doby se tu peklo. Pec je velmi hluboká, už funguje normálně na dny lidové architektury a ten chleba je vynikající.
0: No jak by nebyl, už tradičně pečou manželé Šírovi z Poniklé a možná budou i jejich vyhlášené koláče. Ale tady u Stašků se peče jen dnes, k tomu si lze vyzkoušet tkaní na stavu, budou i korálkové dílničky, i ukázky podmalby na skle, svatí patroni, tak jak ji umí etnografka Jana Sojková, budou se plést košíky a v galerii v podkroví je otevřena výstava meditačních kreseb Adely Rozinkové. No a zítra v neděli si k tomu všemu můžeme u Stašků při harmonice zaspívat a třeba i zatancovat. Ze Stanového Eliška Pilařová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 7 hodin 17 minut, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvíli jdeme soutěžit o dost zábavnou audioknížku. Ještě předtím připomenu, že dnes je 18. července a svátek mají Drahomíry, což je staré slovanské jméno, které původně znělo Dragomíra a znamená ta, které je drahý mír. Katolický kalendář připomíná svatého Kamila a svatého Emiliána a pranostika říká o svatém Kamilu, slunce má největší sílu. I když dnes tak moc aktivní nebude, vyšlo v 5 hodin a 8 minut, zapadne ve 20:58.
1: Počasí.
0: A čeká nás většinou proměnlivá oblačnost. K večeru místy se budou tvořit přehánky nebo bouřky, na horách budou srážky četnější, ale později večer potom budou slábnout a oblačnosti začne ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25, v Polabí až 27, nejvyšší na horách 18 až 21 stupňů Celsia a vítr mírný západní až severozápadní. V noci bude polojasno až oblačno, kránu až skoro jasno, teploty klesnou na 15 až 12 stupňů Celsia a zítra bude zpočátku jasno až polojasno, ale dopoledne už začne přibývat oblačnosti, postupně bude až zataženo s přehánkami nebo bouřkami, které odpoledne přejdou do občasného deště, k večeru budou ale ustávat zase s ubýváním oblačnosti. Nejvyšší teploty pro zítřek na horách 16 až 20 a jinak 21 až 24 na severu kraje kolem 19 stupňů Celsia.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: S nositelem ceny Czech Press Photo, kterého tiskne National Geographic i BBC Wildlife Magazine, Václavem Šilhou to bude v repríze pořadu Nejen o tom. Jako vždy v pondělí, v obvyklém čase se vydáme nejenom za snímky milionů migrujících pakoní v Africe. Jak vyfotit slona zblízka, když je tak veliký, to všechno uslyšíte v pondělí po 18. hodině.

0: A co pro vás máme dnes ráno ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové? Je to audioknížka Limonádový Joe, kterou čte David Novotný a můžete si ji stáhnout pomocí radiokarty z radioservisu na webu radiotéka.cz a právě tu radiokartu pro vás máme, takže vlastně audioknížku Limonádový Joe. Pojďte si s námi zahrát.
1: Bleskovka.
0: Telefonní číslo 726 46 46 46 46. Mám tu něco ryze letního, co snad nechybí nikdy o letních prázdninách, snad od toho roku 1975. A je to seriál Chalupáři. 11-dílný seriál z roku 1975. Režiséra Františka Filipa s Josefem Kemrem a Jiřím Sovákem v hlavních rolích. Mám tu malou ukázku a během ní přemýšlejte, jak se jmenuje ta vesnice, ve které se odehrává děj. Ta vesnice, do které se Jiří Sovák jako Evžen Huml přistěhoval.
2: My jsme moc rádi, že máme mezi sebou takového významného odborníka, jako jste vy, pane účetní, který nám v případě potřeby může být hodně potřebný.
3: Tak počkat, aby jsme si dobře rozuměli. Jestli máte nějaké nesrovnalosti v účetnictví SZD, tak vás upozorňuji, že jsem v důchodu a že se nesmím rozčilovat.
2: Já, my víme, že jo. My víme všecko, pane Huml.
0: A kam se Evžen Huml z Prahy přestěhoval? Jak se jmenovala ta vesnice? Víte? 726 46 46 46. Zavolejte správnou odpověď. Dobré ráno, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, já poprosím. Paní Ludmilo, stihnete trošku stlumit rádio, ať vás nemáme s ozvěnou, abychom vás lépe slyšeli, abychom dobře slyšeli, doufám, tu správnou odpověď. Jak se jmenuje ta vesnice?
4: Já si myslím, že Višňová.
0: No, Višňová to bohužel není, takže...
4: Tak Třešňová.

0: Tak vidíte, to teď nám do toho začala hrát písnička, začal nám hrát Petr Muk, ale to nemělo tak být. Já jsem chtěla pustit znělku, že bohužel Višňová to není, ale pokračujeme dál. Teď tam tady bude někdo další na telefonu. Dobré ráno, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
1: Dobré ráno, tady je posluchačka z Trutnova a já si myslím, že to je ta Třešňová.
0: Že to je Třešňová. No a ano. Tak to je správná odpověď a teď počkejte, já zkusím pustit tu výherní znělku, jestli se to povede. Doufám, že nebude hrát zase něco jiného. Ne, tak ne, tak nám znělka nehraje, nevadí. Ale důležité je, že jste odpověděla správně, takže vaše audioknížka Limonádový Joe, moc gratuluju, odpověď je správná. No a přeju vám krásný víkend, krásnou sobotu, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Děkuju vám moc krát, děkuju taky, naschranou.
0: A vydržte ještě chviličku na lince, jenom dodám, že skutečně ten děj se odehrává ve vesnici Třešňová, kterou ale představovala středočeská obec Višňová. Tak možná proto v předchozí odpovědi ta záměna, ale filmová vesnice je Třešňová. Premiéra prvního dílu byla v neděli 23. listopadu v roce 1975 a patří mezi nejsledovanější premiéry v historii československých seriálů. A teď právě televize znova opakuje Chalupáře, takže i tam si to můžete ověřit, že je to opravdu tak, že filmová vesnice má název Třešňová. Za 4 minuty bude 7:30, my vám přejeme krásné dobré ráno a krásný víkend samozřejmě.

0: Půl osmé. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Město Trutnov za bezmála 2 miliony korun vybuduje v blízkosti panelových domů v ulicích Pampelišková, Mládežnická a za komínem nástupní plochy pro hasičskou techniku. Hasičům umožní bezpečně a efektivně zasahovat zejména při mimořádných událostech. U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila Česká obchodní inspekce pochybení. Inspektoři jich provedli celkem 118. Zaměřili se na prodej alkoholu mladistvým, kdy z 58 kontrol odhalili porušení zákazu v 25 případech. Kontrolovali taky poctivost prodeje, tedy prodej správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách. Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než doteď. Místo dosavadní stovky hodin budou muset absolvovat 250 hodin studia. Změnu přináší nový standard, který představilo ministerstvo školství. Fanoušci počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2 se dnes setkají na hradě Trosky v Českém ráji. Právě tam se děj hry odehrává. Program začíná v 10 hodin. Návštěvníky čeká středověká atmosféra, vystoupení herců, hudebníků a ukázky řemesel. Česká atletka Nikoleta Jíchová po vynechání loňské letní sezóny nebude závodit ani letos. 25-letou překážkářku trápí opakované problémy se zadním stehenním svalem. Oznámila to na Instagramu. A dnes čekáme většinou proměnlivou oblačnost a zejména odpoledne zpočátku ojediněle a k večeru místy, přehánky nebo bouřky, na horách srážky četnější. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, v Polabí až 27, na horách do 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Chlumci nad Cidlinou je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Smetanova. Omezení potrvá do konce září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 8 minut po půl osmé přejeme krásné dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Je sobota 18. července. Jdeme se podívat, co se píše. Například o novém dalším obchvatu, který by se měl začít stavět v našem regionu.
1: Kraní kávě, denní tisk.
0: Ředitelství silnic a dálnic požádalo o vydání stavebního povolení na obchvat Rychnova nad Kněžnou a směřuje k zahájení prací ve druhé polovině příštího roku. Stavbě budou předcházet záchranný archeologický výzkum. Začít by měl na přelomu letošního a příštího roku, jak informuje dnešní deník. A taky o další aktuální záležitosti, která se řešila poměrně dlouhou dobu. Po roce čekání se děti z Malšovy Lhoty vrátí do své školy. Modernizovaná budova stála prázdná kvůli administrativním tahanicím, přestože byla stavebně připravená už loni v létě. Nyní má škola kolaudaci a nic nebrání návratu dětí do nových lavic. Stavba získala kolaudační rozhodnutí, které už nabylo právní moci. Budova byla stavebně dokončená už během loňských letních prázdnin. Kvůli administrativním a procesním obstrukcím jednoho ze spolumajitelů okolní nemovitosti se ale děti nemohly do nových prostor nastěhovat. To už je teď vyřešené a začátkem školního roku nastoupí do základní a mateřské školy v Malšově Lhotě 88 dětí školního a 34 dětí předškolního věku, informuje Hradecký deník. A ještě Právo, 24 milionů korun. Tolik musí zaplatit obchodní řetězce na pokutách, které jim od dubna do června uložila Česká obchodní inspekce. Prohřešek se neustále opakuje, špatně spočítaná výše slev. Inspektoři dokonce poprvé sáhli po pokutě v maximální možné výši, a to 5 milionů korun. Zaplatí Penny Market. A ještě čísla celková. Nejvíc celkově zaplatí Penny Market, a to 3 pokuty za 10 milionů 700 tisíc korun. Byla dostala 2 pokuty za 4 milionů 750 tisíc, Albert za 3 milionů 700 tisíc, Kaufland a Lidl vyvázli s pokutami kolem milionu. Špatně spočítané slevy nachází inspektoři u velkých obchodů opakovaně a tak přitvrzují od 100 tisícových pokut až po nynější strop, píše se v dnešním Právu.

0: protože je sobota ráno, tak si dáme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové taky nějaké další víkendové tipy a další máme pro vás připravené ještě i po 8 hodině, ale teď dva tipy pro vás, kteří máte pivo a rádi ochutnáváte třeba i nějaké nové. Dneska se půjde na chmelený pochodák v Bílé Třemešné od 10 hodin a čekají vás pivní speciály dokonce 8 na 10-kilometrové trase při výstupu nahoru z Vyčinu a pivobraní se taky dnes koná v Červeném Kostelci. Sluníčko úplně pařit nebude, takže by to mohlo být vlastně docela příjemné.
1: Počasí.
0: Protože dnes nás čeká proměnlivá oblačnost a hlavně odpoledne zpočátku ojediněle a spíš potom k večeru místy se budou tvořit přehánky nebo bouřky, na horách budou ty srážky četnější, večer budou ale slábnout a ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 v Polabí až 27 stupňů Celsia, na horách 18 až 21, vítr mírný západní až severozápadní. A zítra zpočátku skoro jasno až polojasno, stupně oblačno až zataženo s přeháňkami, ty odpoledne přejdou do občasného deště a k večeru budou zase ustávat i s ubýváním oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 21 až 24 na severu kraje kolem 19 stupňů, na horách 16 až 20 stupňů a vítr ráno slabý, ale postupně bude zesilovat na mírný, v bouřkách může mít v nárazech i rychlost až kolem 65 km za hodinu.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete začít používat umělou inteligenci prakticky a srozumitelně? Přihlaste se na letní školu AI od Business Starteru. Během 5 dnů se naučíte pracovat s AI nástroji, tvořit obsah, zadávat prompty a využívat umělou inteligenci v podnikání i vlastních projektech. Program je vhodný pro jednotlivce i firmy. Začínáme 20. července. Více informací a přihlášky najdete na businessstarter.cz. businessstarter.cz.
3: Hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V okolí Dobrušky dnes závodí cyklisté. Řidiči musí počítat s omezením. Do autokempu Brodský na Náchodsku přijalo bezmála 200 automoto veteránů. Hokejový brankář Filip Růžička vidí v podepsání smlouvy v NHL závazek. A sobota přinese proměnlivou oblačnost. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Dobré ráno. Řidiči na Rychnovsku musí dnes počítat s dopravními omezeními kvůli mistrovství republiky cyklistů kategorie Masters. Na programu je časovka jednotlivců. Od 11:30 do 14:30 je proto uzavřená cesta mezi Trnovem, Podklumím, Podbřezím a Semechnicemi. Objížďka vede přes Opočno, Dobrušku nebo Bílý újezd.
5: Na uzavřené trati závodí nejlepší čeští i slovenští cyklisté kategorie Masters. Podle jednotlivých kategorií absolvují závodníci jednou nebo dvakrát téměř 20-kilometrový okruh. Mladší závodníci poloviční trať. Průjezd uzavřenými úseky řídí pořadatelé společně s policií. Organizátoři proto žádají řidiče, aby respektovali jejich pokyny a přechodné dopravní značení. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než dosud. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard studia, který představilo ministerstvo školství. Zaměřit se má na vedení lidí, pedagogickou kvalitu a situace, se kterými se ředitelé při své práci setkávají. Popisuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
6: Největší změnou je důraz na praktickou přípravu a rozvoj kompetencí, které ředitelé při své práci skutečně potřebují. Větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky.
4: Celkem 65 řemeslníků a prodejců přijelo dnes do bývalé továrny v Semilech na festival řemesel. Netradiční prostory nabídnou návštěvníkům workshopy, hudební představení a trhy. Pokračuje kulturní ředitel fabrika 1861 Sebastian Kuršel.
7: A v jejich dílničkách si budete moct vyzkoušet jejich práci. Dále v areálu najdete 2 pódia, na kterých budou dětské pohádky a mnoho koncertů v čele s Martou Jandovou, Ondřejem Rumlem a Šimonem Bylinou. Také odhalíme 2 obrazy v rámci projektu Balady českého ráje.
4: Program začne v 10 hodin dopoledne.
8: Sport.
4: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 2x6-4 nad olympijskou vítězkou Číňankou Cheng do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Dánkou Tausonovou, která zdolala 6-2 a 6-3 Sáru Bejlek. Mezi nejlepší 4 se nedostala ani Tereza Valentová, Rusce Kornějevové podlehla 5-7-3-6. A brankář extraligového hokejového klubu Hradce Králové Filip Růžička má ještě větší motivaci do práce. 18-letý golman to zmínil poté, co podepsal nováčkovský kontrakt s týmem NHL Minnesota Wild, který ho před 3 týdny draftoval.
9: Určitě to znamená moc, potřebuji na sebe stále makat a stále se posouvat dopředu. To je teďka ten cíl, v další sezóně zase se postupně zlepšovat a uvidíme, co to dál přinese.
8: Počasí.
4: Dnes čekáme většinou proměnlivou oblačnost a zejména odpoledne zpočátku ojediněle a k večeru pak místy, přehánky nebo bouřky. Na horách budou srážky četnější. Večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, v Polabí až 27, na horách 18 až 21. Vítr mírný západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
10: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Trutnovsku do konce srpna pokračuje oprava silnice mezi obcemi Kuks a Stanovice. Objízdná trasa vede přes Žireč a Choustníkovo hradiště.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: I krátce po 8 hodině vám přejeme krásné sobotní ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. A právě proto, že je sobota, tak pro vás máme připravené další tipy. Divadlo, filmová pohádka nebo taky sport, to všechno nabízí další prázdninový víkend, který máme před sebou. Podrobnosti se dozvíte už za okamžik. Taky nás po 8:30 čekají další novinky ze světa vědy a techniky v magazínu Techno. A samozřejmě zavoláme taky do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, abychom zjistili, jaké budeme mít k těm všem aktivitám, které můžeme podniknout, podmínky. Krásné ráno, hezký den.
12: Dobré ráno s Janou Kudylejsovou.

0: Čas krátce po 8 hodině patří ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové každou sobotu víkendovým pozvánkám, a to nejen za kulturou, ale třeba i za sportem. Jana Házová vybrala hned několik akcí, kam můžete vyrazit za zábavou, tak si poslechněte a vybírejte.
1: V Bromově dnes končí festival Malé letní divadlení. Návštěvníkům nabídlo v prostorách klášterní zahrady zatím celkem 5 představení. Poslední 6. bude dnes patřit dětem. Pozvánku připojuje za organizátory vedoucí Bromovského infocentra Jitka Exnerová.
2: Dnes se setkáme s Křemílkem a Vochomůrkou. Čekají nás příhody z pařezové chaloupky. Pohádka začíná v 15 hodin. V případě deštivého počasí se představení odehraje v divadle. Přijďte podpořit zlínský divadelní soubor Scéna, který je na našem festivalu již tak trošku stálicí.
1: A od divadla k pohybu, Zkus noční kuks, tak se jmenuje tradiční běžecký závod, který ve večerních hodinách odstartuje z nádvoří hospitálu. Organizátoři slibují běh za svitu měsíce a vašich čelovek. Další podrobnosti za organizátory doplňuje Pavel Cibulka.
3: Běžci si letos mohou vybrat ze 3 distancí. Noční běh za svitu čelovek na 5 nebo 10 kilometrů a nově letos pořádáme také canicross, tedy běh se psem, a to na vzdálenost 4 kilometrů. Doufám, že si některou z těchto tras vyberete a těšíme se na vás na Kuksu.
1: Další pozvání bude na zámek do Náchoda. Na tamním velkém nádvoří dnes promítnou pohádku Princezna stokrát jinak, která se v loňském roce natáčela právě i na Náchodském zámku. Pohádka začne v 21 hodin. Na 7. večerní je ještě naplánovaná beseda a autogramiáda tvůrců a herců pohádky. A pohádkou ožije také státní zámek Opočno, a to už v 6 večer. Na programu tam budou mít pohádkový muzikál Lotrando a Zubejda. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové nás ještě čeká kalendárium, po půl deváté potom magazín Techno. Dnes v něm uslyšíte třeba o takové novince, což je robotické rameno, které vám udělá zdravotní masáž. No a teď v 8 hodin 19 minut taky informace z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Dobré ráno, už přeju taky Tomáši Popelkovi. Dobrý den.
2: Hezké ráno.
0: Jsme na začátku víkendu, takže samozřejmě je to důležité, abychom věděli, jak bude, jestli máme mít sebou deštníky, pláštěnky nebo spíš opalovací krémy, co nás čeká.
2: No, radši ty pláštěnky a deštníky.
0: Tak jak bude dnes?
2: Tak počasí u nás ovlivňuje brzda nízkého tlaku vzduchu, ta nás bude ovlivňovat i po většinu příštího týdne, takže k nám bude proudit chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu. Dneska teď po ránu už takové přibývání oblačnosti od západu, jakmile se ještě nám dočasně svítí sluníčko, tak začne tvořit hlavně kupovitá oblačnost, bude většinou přes den proměnlivá a hlavně odpoledne se zpočátku odněle, jak večer místy budou tvořit přehánky nebo i bouřky, na horách tam budou srážky četnější a večer už potom srážky budou slábnout a ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Teploty dneska 22 až 25 stupňů, v Polabí můžou při malé oblačnosti se dostat až někam na 27 stupňů a vítr bude foukat od západu, z severozápadu od 2 do 6 metrů, večer potom zeslábne. V noci bude polojasno až oblačno, k ránu až skoro jasno a teploty nám kleslo na 15 až 12 stupňů. Vítr bude foukat v noci slabý, proměnlivý do 4 metrů. No a zítra ráno zpočátku ještě nějaké skoro jasno, polojasno, ale během dopoledne začne od západu přivět oblačnost až na zataženo a začnou se objevat četné přehánky nebo i bouřky. No a zase přehánky až odpoledne budou postupně přicházet do občasného deště, jak večeru budou ustávat a oblačnost zase bude ubývat. Teploty zítra už budou nižší 20 až 24. Na severu kraje kolem 19 stupňů a vítr po ránu slabý západní severozápad do 3 metrů bude zesilovat na mírný 3 až 7 metrů no a tam, kde se objeví bouřka, tam se mohou objevit i nárazy kolem 18 metrů, což je 65 km za hodinu.
0: Tak takový bude víkend, no a kdo má třeba příští týden dovolenou? Mohli bychom jenom krátce zobecnit, jaký bude charakter toho týdne, jestli bude spíš pršet nebo spíš bude teplo, vrátí se sluníčko?
2: Co se týká tady ty naší oblasti východních Čech, tak teploty budou většinou kolem těch 22, 23 stupňů. Oteplovat se začne až příští sobotu, no ale výraznější srážky zatím vypadají, že se vyskytovaly hlavně ve čtvrtek, jinak by to mělo být takové polojasné, maximálně oblačné počasí.
0: Tomáš Popelka, děkujeme za informace, díky za předpověď a přejeme hezký víkend. Naslyšenou.
2: Taky nápodobně.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně připravíme špenátové ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a poradíme dětem, jak si udělat jednoduché domácí nanuky. A povídat si budeme i na téma chlebíčky a pohanka, aby si vybral každý.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Rocka.
1: Yes, we can.
2: Sobota 18. července, svátek mají Drahomíry a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První elektrická tramvaj v Čechách se slavnostně rozjela před 135 lety v roce 1891 z Letné 800 metrů do Královské obory na zemskou výstavu. Přesně v 9 hodin ráno. Prvním řidičem byl Alois Fiala, průvodčím Josef Jedlička a otcem celého projektu byl samozřejmě František Křižík. Vakcína proti tuberkulóze byla poprvé dítěti podána přesně před 105 lety v roce 1921. V Paříži se o to postarali vědci, kteří vakcínu vyvinuli, Albert Calmette a Camille Guérin. Britská vláda definitivně uznala exilovou československou vládu v Londýně před 85 lety v roce 1941. Rumunská sportovní gymnastka Nadia Comaneciová získala na letních olympijských hrách v Montrealu přesně před 50 lety v roce 1976 jako první gymnastka v historii absolutní známku. Desítku. Tu dostala celkem 7krát a v Montrealu získala 5 medailí, z toho 3 zlaté. Na základě Brionské deklarace začalo před 35 lety v roce 1991 stahování jugoslávských jednotek ze Slovinska. To tak bylo ušetřeno válečných útrap, jaké v dalších 4 letech museli zažít další země bývalé Jugoslávie, jako Chorvatsko nebo Bosna a Hercegovina. Legendární zpěvák a kytarista, osobnost českého folku a country, člen skupin Brontosauři, Spirituál Quintet nebo Dua Nedvědi, František Nedvěd zemřel před 5 lety. Legendární hokejový bek Josef Horešovský by dneska oslavil kulatou 80. A já přeju hezkou sobotu.

0: Filmový večer v Kempu Pecka. V sobotu 18. července od 18 hodin v Kempu Pecka zahrají AC Blesk DC a excelentní Prague Queen s fenomenálním Michalem Skořepou v čele. Rokový večer v Kempu Pecka 18. července. Vstupenky v síti Ticketstream. Děti do 120 cm a držitelé průkazu ZTP a ZTPP zvýhodněný vstup.
1: Půl deváté. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost. Krajiští hasiči včera kvůli počasí vyjížděli k 8 stromům, ať už vyvráceným nebo hrozícím pádem, a to hlavně na Rychnovsku a v podhůří Orlických hor. V jednom případě museli také odstraňovat větve z elektrického vedení. Záchranná stanice v Lípě nad Orlicí připravuje nový depozit pro vodní živočichy. Dočasné zázemí poslouží například rakům, říčním nebo ohroženým druhům škeblí, které bude nutné přemístit při stavbách nebo jiných zásazích do jejich přirozeného prostředí. Expozice pardubického letectví dnes pořádá den otevřených dveří. Hangár na letišti v Kuněticích bude přístupný od 14 do 18 hodin. Návštěvníky čeká přednáška Petra Kolmana i předvedení historických letounů na zemi a některých i ve vzduchu. Kladivář Josef Pazdera se stal v Itálii dorosteneckým mistrem Evropy. Na šampionátu atletů do 18 let zvítězil v osobním rekordu 79 metrů a 7 cm. A dnes čekáme většinou proměnlivou oblačnost a zejména odpoledne zpočátku ojediněle a k večeru místy přehánky nebo bouřky. Na horách srážky četnější. Teplotní maxima 22 až 25 stupňů, v Polabí až 27, na horách 18 až 21.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jičíně je kvůli rekonstrukci uzavřena ulice Kukulova. Práce tam budou pokračovat do konce srpna.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Okay. Sí.
1: Český rozhlas Hrad.

0: Co nového přinesla věda, jaké technologie právě mění svět? Na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové začíná magazín Techno. Od mikrofonu vás i za autora magazínu Michala Klokočníka zdraví Karel Sladký. Hezkou sobotu. V následujících minutách se vypravíme za novinkami z archeologie, medicíny nebo vesmírného výzkumu. A o čem dnešní Techno bude? K mezinárodní vesmírné stanici se připojila loď Soyuz s rusko-americkou posádkou. Mendelova univerzita pošle svůj experiment do vesmíru s evropským raketoplánem. Nizozemští archeologové odkryli u egyptského města Luxor 3000 let starou hrobku. Ve Štole Josef na Příbramsku vědci testují létajícího robota určeného pro nepřístupná místa. Mladí inženýři z ČVUT vynalezli robotické rameno pro zdravotní masáže. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. K mezinárodní vesmírné stanici se připojila ruská vesmírná loď Soyuz MS-29 s rusko-americkou posádkou. Loď odstartovala z opraveného kosmodromu Baikonur v Kazachstánu. Na její palubě byli americký astronaut Anil Menon a ruští kosmonauti Petr Dubrov a Anna Kikinová, kteří mají strávit ve vesmíru 8 měsíců. Startu na kosmodromu Baikonur, který si pronajímá Rusko, se účastnil i šéf NASA Jared Isaacman. Tato první návštěva šéfa amerického úřadu na Baikonuru za 8 let ukazuje, že vesmírná spolupráce Moskvy a Washingtonu pokračuje navzdory napětí kvůli ruské invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022. Experiment zaměřený na studium sinic pošle do vesmíru Mendelova univerzita v Brně. Na oběžnou dráhu ho vynese evropský znovu použitelný raketoplán Space Rider, zřejmě v polovině roku 2028. Vysoká škola uvedla, že je jedinou českou univerzitou, která bude mít na palubě svůj experiment. Projekt vedený výzkumníky Katarínou Molnárovou z Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity se zaměří na studium sinic v podmínkách kosmického prostoru. Vědci budou sledovat, jak se vysušené sinice po pobytu na oběžné dráze znovu aktivují a jak na ně působí mikrogravitace a kosmické prostředí. Archeologové odkryli 3000 let starou hrobku poblíž města Luxor, které se nachází v jižní části Egypta. Hrobku patřící muži jménem Passer objevila nizozemská výprava z univerzity Leidenu v thébské nekropoli v oblasti Gurna, západně od známého pohřebiště. Odborníci na základě charakteristického uměleckého stylu nápisů odhadují, že hrobka pochází z období vlády 19. a 20. dynastie. Má tradiční uspořádání soukromých thébských hrobek z doby Nové říše, které se datuje mezi lety 1570 až 1069 před naším letopočtem. Jedná se o otevřené nádvoří vedoucí ke kapli vytesané do skály ve tvaru obráceného písmene T spolu s pohřebními komorami vytesanými v podzemí.
1: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
0: V podzemní laboratoři Josef na Příbramsku testují vědci z fakulty stavební Českého vysokého učení technického s komerčními firmami nejen autonomní nakladače, ale také drony. Ty mají pomáhat například s kontrolou staveb, tunelů nebo dalších špatně dostupných míst. To, jak takový dron vypadá, co všechno umí, vysvětlil Jan Bednář z firmy Fly for Future reportérce Karolíně Burdové.
2: My vidíme, že ten dron má vepředu kameru, to znamená, že sleduje všechno, kam letí, asi i předpokládám, že se dokáže třeba vyhnout nějakým překážkám.
3: Ano, je to tak. Ta kamera primárně slouží pro záznam. Používáme tam jak barevnou kameru pro standardní RGB záznam, tak termální kameru, ale primární senzor pro vyhnutí se překážkám, sledování svého okolí je ten 3D lidar na vrchu, který mi vlastně umožňuje, no, vytvářím takové mračno bodů kolem toho dronu a já potom vím, jestli tam překážka je nebo není.
2: My jsme si ho i před chviličkou rozsvítili. Vidíme, že má 4 velké reflektory. V podstatě on svítí opravdu ostře daleko.
3: Jo, je to tak, to je cílené. Toto světlo je velmi potřeba, hlavně v těch tmavých prostorech, kde potřebujeme mít vždycky tu stejnou informaci pro tu kameru, takže si tím přisvícujeme tak, aby jsme měli konstantní podmínky, takže si to můžeme libovolně osvěcovat a potřebovali jsme mít hodně intenzivní světlo, aby ta scéna byla dostatečně osvětlená.
2: Ten dron má okolo sebe takovou klec a to je právě asi to velmi specifické na tomhle typu drona.
3: Jo, je to přesně tak. Standardně ta klec mi přidává vlastně jakoby váhu, ale v tomto případě je to pro nás přínosné z toho důvodu, aby v případě nějaké kolize nepoškodil jak ten samotný dron, tak tu konstrukci nebo to prostředí, ve kterém letí. Takže je to pro obě strany bezpečné řešení.
2: Čemu všemu takový dron můžeme pak v praxi využít?
3: Pomáhá to hlavně v takových situacích, kde potřebuju mít informaci o stavu nějaké budovy nebo nějaké struktury v nějakých pravidelných intervalech, kdy je velmi náročné tuto inspekci provádět manuálně. Vyžaduje to buď hodně technologie, nebo například vystavení nějakého lešení nebo nějaké plošiny. A pokud používám takovýto dron, tak tu plošinu nepotřebuju a mám to o dost rychleji zpracované. To znamená, zvyšuje to tu efektivitu práce a vlastně i jdeme tomu časovou informaci. To znamená, jsem schopný dělat místo například jenom za týden, jednou denně.
2: A kde by tedy ten dron mohl najít uplatnění?
3: Můžeme si představit jakékoliv vnitřní prostředí, to znamená, můžou to být, když jsme tady například v tom podzemí, tak to můžou být šachty, nějaké doly, můžou to být jeskyně, můžou to být také jakékoliv haly, můžou to být výrobní haly, můžou to být elektrárny, jaderné, uhelné, záleží, co je tam, kde potřeba, můžou to být jakékoliv sklady nebo i třeba stavby, takže jakékoliv prostředí, kde jsem v budově v podstatě.
2: Už ten dron funguje v praxi nebo ještě ne?
3: Jo, máme pár klientů, u kterých to nasazujeme. My jako firma se specializujeme na úpravu toho daného řešení pro klienty, to znamená, každý klient má vždycky maličko jinou potřebu a my jsme schopni i ten dron upravit jak z pohledu softwaru, to je palubní autonomie, tak i z pohledu například kamery nebo typu kamery nebo i nějakého jiného senzoru, například nějakého environmentálního, jako třeba detekce nějakého plynu a tak dále, tak jsme schopni to relativně výrazně modifikovat.
2: Dodává Jan Bednář, specialista systémového inženýrství ve Fly for Future.

0: Neznámé novinky na známých frekvencích.
1: Místo maséra z masa kostí je na robotické rameno. I tak by mohly v budoucnu vypadat relaxační masáže našich namáhlých zad a kloubů. Odborníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT vyvíjejí speciální robotický systém, který díky skenovací kameře dokáže masírovat člověka. A že to funguje, zatím mladí inženýři zkoušejí sami na sobě. Více teď v příspěvku Evy Kézrové.
2: Tady máme masážní lehátko. Tady je vedle pultík, ze kterého vyčnívá jenom taková robotická ruka. Chcete říct, že když si lehnu, tak vlastně mě může masírovat?
3: Ano, je to kolaborativní robot, který může namasírovat člověka bez toho, aniž by ho nějakým způsobem zranil.
2: Říká mi Ondřej Švec z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. A tím, kdo vyzkouší robotického masera, bude teď Adam Procházka.
4: Takže pokládám se břichem dolů vlastně. Hlavu si dávám tady do útvoru na masírování.
3: Hýbu s robotem.
2: Zapínáte to robotické rameno a co teď?
3: A můžete slyšet, že provoz vůbec neruší procedury.
2: A teď začíná ruka skenovat vaše záda. Nemáte obavy, že dopadne na ty záda úplně?
4: Ne, jelikož jsme to vlastně tady vytvářeli, tak já tomu věřím.
2: No tak jaké to je, když máte na zádech místo masérově ruky ruku robotickou?
4: Tak cítím takové vibrace, je to příjemný. Myslím si, že se mi pomalu uvolní svaly.
2: Zásadní je kamera, která snímá tělo a robotovi pak říká, co má dělat.
4: Je tam speciální modul infračervený, který vlastně změří tu vzdálenost, zkonstruuje 3D obrázek a na ten projektujeme trajektorii, která se bude vykonávat tou robotickou rukou.
2: A teď to tady vidíme. Jsou tam takové modré čáry, takový stromeček bych skoro řekla, že to vytvořilo na záde.
3: Ano, a zajímavostí je, že si vlastně fyzioterapeut mohl zvolit svůj po spirále nebo v trajektorii cikcak.
2: Takže robot se to oskanoval a teď vidíme, že to rameno se skutečně dostává k tělu člověka, ale jenom lehce.
3: Tady je pro nás naprosto klíčová vlastnost toho, že má ten impedanční režim. To znamená, že kde by normální robot projel člověkem a zlomil mu kosti, tak tento robot zpracoval zpětnou vazbu a člověkem neprojede. Skutečně pracuje jenom s těmi vibracemi z té pistole.
2: Cítíte tam rozdíl, když srovnáte robotickou masáž s masáží člověka?
4: Určitě, my tady vlastně masírujeme na základě fotografií těla a masér dokáže prostě nahmatat body a další věci.
2: Masážního robota vývojářský tým ČVUT zatím testoval jen na sobě. Teď mladí inženýři chtějí pokračovat s fyzioterapeuty a maséry.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
1: Virus klišťové encefalitidy mívá na povrchu slabá místa, kde virovou membránu nekryje proteinový obal. Není tedy dokonale uspořádaný, jak doposud vědci předpokládali. Ukázal to výzkum na Masarykově univerzitě v Brně. Objev může přispět k vývoji léčiv nebo vakcín. Díky novým poznatkům o skládání flavivirů a dozrávání do infekční podoby mohou vědci lépe pochopit, jak imunitní systém rozpoznává virové částice a přispět tak k budoucímu vývoji antivirotik nebo vakcín. Objev zároveň naznačuje, že stejné principy platí pro celou skupinu flavivirů, kam kromě původce klíšťové encefalitidy patří také viry horeček, dengue a zika nebo žluté zimnice.
0: Techno. Magazín o vědě a technice.
1: Ze scénáře sobotního Techna je to všechno. Další vědecko-technické zajímavosti vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne přesně za týden. Náš pořad si můžete zpětně poslechnout i na portálu můjrozhlas.cz. Od mikrofonu se za autora dnešního Techna loučí Karel

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Někdy se mi zdá, že to moc letí. Že je to včera, co jsme byli.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Oprava třídy ČSA v Hradci Králové je hotová. Mobilní aplikace Záchranka nabízí nové funkce. Na fotbalovém mistrovství světa se bude hrát o třetí místo a sobota přinese přehaňky a teploty kolem 25 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Na malém silničním okruhu Hradce Králové se v noci na dnešek otevřela pro veškerou dopravu opravená třída Československé armády. Rekonstrukce za 14,5 milionu korun skončila o 3 týdny dřív, než město původně plánovalo. Na své trasy se od dnešního rána vrátily taky linky městské hromadné dopravy, doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
2: V první etapě byly zhotoveny práce na krajnicích vozovky, uličních vpustích a byly výškově i směrově vyrovnány silniční obrubníky. Ve druhé etapě pak vozovka dostala nový povrch v celé šíři. Původní termín dokončení oprav byl stanoven na 9. srpna.
0: V mobilní aplikaci Záchranka si lidé můžou nově najít nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidí kontaktní údaje, otevírací dobu a můžou se i rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné přivolat záchranáře. Pokračuje ředitel a zakladatel aplikace Záchranka Filip Maleňák.
3: Aby člověk v případě třeba méně závažného stavu, který nevyžaduje přímo volání zdravotnické záchranné služby, měl okamžitě přehled o tom, kde je nejbližší pohotovost a mohl si tam případně zajet sám. Případně třeba pokud je odkázán zdravotnickou záchrannou službou, že ten případ není na výjezd posádky, je možné vlastně v aplikaci Záchranka se podívat, kde ta nejbližší pohotovost je.
0: V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde ji lidé můžou využít, přibyl region Trento v italských Alpách. Aplikace dosud pomohla asi ve 250 000 případů. V mobilním telefonu ji mají téměř 4 miliony Čechů. Do autokempu Brodský v Červeném Kostelci na Náchodsku se sjeli majitelé automobilových a motocyklových veteránů z celé republiky. Na 7. ročník tradičního setkání přijali necelé 200 strojů. Mezi nimi jsou mimo jiné i předválečné evropské a americké vozy.
4: Součástí akce je také přelet historických letadel Messerschmitt PF-109 a P-51 Mustang. Pro nejmenší návštěvníky jsou připravené soutěže nebo jízda na koních. K vidění je také autentický vojenský tábor s polní nemocnicí, ukázka zadržení pachatele policejním psem, historická kovárna nebo ukázka stabilních strojů a povříslovače. Z Červeného Kostelce Jana Házová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisty Francie a Anglie čeká od 23 hodin českého času na mistrovství světa souboj o bronz. Francie v úterním semifinále podlehla Španělsku 0-2. Anglie o den později po obratu v závěru utkání prohrála s Argentinou 1-2.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme většinou proměnlivou oblačnost a zejména odpoledne zpočátku ojedinělé a k večeru pak místy přehánky nebo bouřky. Na horách budou srážky četnější. Večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teplotní maxima 22 až 25 stupňů, v Polabí bude až 27, na horách maximálně 21. Vítr fouká mírný západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku je až do konce března příštího roku kvůli opravě mostu uzavřena část silnice mezi obcemi Korunka a Číčová. Náhradní trasa vede přes Černou nad Orlicí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Křesťané v ochraně přírody působí v ekologickém centru Aroša v Dobrém v podhůří Orlických hor. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. 9 jedinečných barokních kostelů na Broumovsku se i letos promění v koncertní sály plné špičkové klasické hudby. Festival Za poklady Broumovska zve po celé léto na výjimečné hudební zážitky a zároveň pomáhá obnovovat toto vzácné národní kulturní dědictví. Starobylá cesta vyskládaná z kamenů, výhledy do daleké krajiny a zastavení, která lákají nejen turisty, ale i poutníky. Na úsek Všerubské poutní cesty součástí části svatojakubské trasy do španělského Santiago de Compostela vás také za chvilku zavedeme. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes bude od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. A hezké sobotní dopoledne s Českým rozhlasem vám přeje Adam Šindelář.

0: Ladíte Český rozhlas a teď se podíváme do Dobrého v podhůří Orlických hor. Tam existuje ekologické centrum Aroša. Centrum vede bývalý duchovní církve bratrské Pavel Světlík. Cílem je nejen vytvářet vztah k přírodě, ale i duchovní propojení a získání nadšených mladých křesťanů. Karel Sladký s duchovním otcem tohoto centra natáčel.
1: Aroša, křesťané v ochraně přírody, a jak konkrétně tady v podhůří Orlických hor?
2: Jsou to teda hlavně výukové programy pro děti a mládež. Na to jsme soustředění a to je i náš závazek vzhledem k rekonstrukci, kterou jsme provedli. Ministerstvo životního prostředí a státní fond, že nám dal grant téměř 20 milionový, který jsme mohli přestavět tu budovu, aby takhle prokoukla. Ale děláme i jiné. Spolupracujeme například tady s takovým zemědělcem Jirkou Netíkem, který dělá takový biopásy mezi polima, systém rybníčků. Pomohli jsme mu tam postavit hmyzí hotel, on vysazuje keře hodně, staré odrůdy stromů. To je zajímavý člověk a zajímavý takový zemědělec tady v Dobrém. Kousek od nás, kilometr od nás bydlí a s ním máme tu konkrétní spolupráci, takže tam třeba s dětskama jdeme a vyseli jsme tam květnatou louku a pomáhá on nám, jemu. A jinak monitorujeme některé ptáky na potoce, ledňáčky, skorce, ledňáčci a skorci, konipasy horští, to je taková naše láska, protože tady na tom potoce hnízdí jak ledňáček. Máme asi 3-4 hnízdiště do Dobrušky, odsud to je 15 kilometrů po řece, to je víc, takže monitorujeme tahle hnízda ledňáčků, zajišťujeme je proti predaci norkem americkým, který se rozšířil v 90. letech a preduje tahle hnízda. A máme tady ten systém rybníčků, asi 7 rybníčků, nebo takových spíš jenom tůní, kde to žije prostě, kde máme květenu různou vodní, ale i zvláště obojživelníci tam jsou. Myšlenka je byla divoká zahrada.
1: Mají ti křesťané blíž k té ochraně přírody, myslíte?
2: Pomalu se k tomu dostávají. Nás jako profání svět, svět lidí ateistů, nás obvinuje, že to křesťanství způsobilo výklady Bible, že člověk je pánem stvoření, že způsobilo tu devastaci. Na tom něco je pravdy. To si musíme trošku sebekriticky přiznat, že třeba i v Americe to byla ta kritika tohodle vznikla v 60. 70. letech minulého století, že jenom ti lidé chtěli žít a užívat si života a to jsme přejali tenhle ten model taky u nás, ale křesťané trošku v tom teď poslední době činí to pokání. Pokání hebrejsky je šavaba. Šavaba znamená obrátit se, změnit směr myšlení a jednání. Takže pomalu děláme tu otočku a my působíme mezi církvemi a snažíme se křesťany aktivizovat. Mezi křesťany věřím, že je velký potenciál lidí, kteří by mohli pro přírodu hodně udělat.
1: Jsme v centru Aroša, křesťané v ochraně přírody. Jak je zájem tady o toto centrum? Dostalo se už do širšího povědomí?
2: Tak pomalu se ten zájem zvětšuje, ale jde nám to, protože jsme tady tak na samotě u lesa.
1: A to je dobře na jednu stranu.
2: To je z jedné strany výborné, ale máme trošku problém s autobusovými spoji. Jsme tady taková opuštěná varta, ale pomalu se to zlepšuje. Pomáhají nám k tomu přednášky, a nebo výstavy hub tady děláme a výstavy květin v Dobrém. Podporují naší práci. I obec Podbřezí, to jsou naši sousedé.
1: Vy jste člověk, který tím žije, vám září oči, teď když o tom mluvíte.
2: Mě v životě těší, že jsem mohl tuhle myšlenku křesťanství a ochrany přírody spojovat a že mám takových pár žáčků. Já se z toho těším, že ty žáčci moji jsou na tom ještě dál a jsou líp, protože mají dneska možnosti jezdit do ciziny. Progres je velmi rychlý a to mě těší, to mě tak velmi těší.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte magazín Mezi nebem a zemí a teď pro vás máme aktuality z duchovního světa. V ostravské katedrále Božského spasitele se letos rozezní nové varhany. V tomto týdnu začala varhanářská dílna Dlabal Metler z Bílska navážet do největšího moravskoslezského svatostánku píšťaly, měchy a další materiály k jejich sestavení. Varhany původně hrály v Pražském paláci kultury, například při sjezdech Komunistické strany Československa. Po takzvané sametové revoluci je v Domě kultury města Ostravy využívala Janáčkova Filharmonie. Kvůli stěhování a stavbě varhan je druhý největší moravský chrám do konce července zavřený. Dříve se v ostravské katedrále využívaly varhany přivezené v 90. letech z Německa. Monumentálnímu prostoru katedrály ale jejich zvuk nestačil a v roce 2024 je převezli do Košic. Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje ve Zlínském kraji nabídne poutníkům i turistům lepší zázemí. Kraj podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívky, jednoduchá nocoviště i kompostovatelné toalety. Na pilotní projekt vyčlenil 5 milionů korun. Hotovo by mělo být v srpnu příštího roku. Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje je na území Zlínského kraje už dnes vyznačena turistickým značením Klubu českých turistů a logem stezky na rozcestnících. Dosud jí ale podle zástupců hejtmanství chybělo základní vybavení, které by poutníkům usnadnilo cestu a současně stezku víc zviditelnilo. 6 dobrovolníků ze zahraničí začalo ve středu v Holešově na Kroměřížsku uklízet židovský hřbitov. Pomáhat budou také s organizací festivalu židovské kultury, který bude ve městě příští týden. Hřbitov pod vedením české koordinátorky zvelebují mladí lidé z Mexika, Španělska, Belgie a Estonska. V Holešově byla v minulosti jedna z největších židovských obcí na Moravě. Dobrovolníci likvidují náletové dřeviny, redukují popínavé rostliny jako třeba břeč, který poškozuje hlavně starší náhrobky svými kořínky. Úklid židovského hřbitova dobrovolníky ze zahraničí má letitou tradici. Tak i tuhle zprávu jsme vám přinesli teď v magazínu Mezi nebem a zemí. Hezké sobotní dopoledne.

0: Slovenská kapela Elán dozněla teď na vlnách Českého rozhlasu a v magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zavedeme na úsek všerubské poutní cesty. Začíná v Praze u kostela svatého Jakuba na Starém městě a pokračuje přes poutní místa na Svaté hoře, v Nepomuku a v Klatovech, až na hranici mezi Českou republikou a Německem do takzvaného všerubského sedla. Měří 206 kilometrů a na její úsek u obce Obytce nás zavede redaktorka Jitka Doubravová.
1: To je stará cesta, která je, říká se, štětovaná.
2: Popisuje kamennou cestu v lese starostka obce Obytce Zdeňka Vlčková.
1: Která je z kamenů naskládaných na stojato, takže tady vydržela možná 200 let. Teď se teda jenom tak připravuje.
2: Vydali jsme se po červené turistické značce od vrcholu zvaný Barák s televizním vysílačem v nadmořské výšce 709 metrů nad mořem. Dále pokračujeme kolem hájovny Chuchle směrem na Obytce.
1: Já tady tudy ráda chodím, jsou tady krásné stezky, kousíček vedle je studánka s údajně léčivou vodou, s kapličkou, klenovka. A teď už se blížíme k naší vyhlídce, kterou jsme sem instalovali v loňském roce na podzim a ta umožní se zastavit, odpočinout, pokochat si krásným výhledem do poměrně dalekého okolí a zároveň je tam informace o tom, že to je součást stezky do San Compostela.
2: Kam potom ta cesta vede dál?
1: Na Kydliny, Klatovy a pak dál na Janovice, Všeruby a přes hranice směrem na Řezno.
2: Přicházíme na vyhlídku. Cesta se jmenuje Všerubská poutní cesta. Ona začíná v Praze na Starém městě přes Zbraslav, Mníšek pod Brdy, Dobříš, Příbram, Rožmital, Kasejovice, Nepomuk, Plánice.
1: Myslím si, že to není jenom turistika, ale že to je taky trošku duchovno. Že si člověk uvědomí, že jde někde, kde chodili generace, ale že taky trošku musím přemýšlet.
2: Z vyhlídky je úžasný výhled daleko široko až na Klatovy.
1: Vidíme Běleč, vidíme Otín, vidíme Měčín, vidíme kousek Němčic. Když potom popojdeme dál, tak zase se nám to otevře na druhou stranu a jinak samozřejmě pod námi vidíme část obce Obytce.
2: Tamhle je nějaký kostelík.
1: To je kaple svaté Barbory, kterou tam postavili v 17. století. Je tam krásná akustika, je teda v soukromém vlastnictví, ale dělají se tam koncerty. Majitelé nám ji minimálně jednou, dvakrát do roka otevřou. Když vznikla republika, tak tam bylo shromáždění lidu. Asi se tam scházeli dřív lidi, když něco slavili, nebo když chtěli protestovat. No a tahle ta lípa je chráněná, ta je zhruba 400 let stará, je opravdu obrovská.
2: Poutní cesta dále pokračuje značenou cestou do obce Kydliny. Stojí za to si ale udělat malou odbočku a navštívit Obytce, obec, ve které žije přes 230 obyvatel a pyšní se nově rekonstruovaným zámkem s velikým parkem.
3: Jsou tady nasázené nové stromy, udělané můstky dřevěné přes potok a celkově to působí dojmem meditační zahrady.
1: Zámek je barokní, původně tady stála vodní tvrz ve 13. století. Ves Obytce patřila svatojiřskému klášteru a v polovině 13. století přešla do majetku zemanského rodu Obyteckých z Obytců a ty tady byly do poloviny 16. století, pak po meči vymřeli a přešlo to darem na Kotce z Dobršek a pak přišla éra maltéských rytířů, kteří tady byli od roku 1749 až do roku 1926. Maltéský rytíři ho prodali, koupila ho nějaká rodina Horáků z Prahy a ty ho potom prodali Bohdanu Pantoflíčkovi, což byl jeden z akcionářů plzeňské Škodovky, vynálezce nějakých děl. Ten zámek potom prodali panu Lorencovi a ten se dal do té rekonstrukce a takhle to dopadlo. Tady děláme letní slavnosti, pouť se tady dělá, dělají se tady dětský dny a různý akce.

0: Už příští sobotu na svátek svaté Anny se v části Ústí nad Orlicí Helváty v kapli svaté Anny rozezní zvon. Stane se tak po více než 80 letech při poutní mši svaté. Myšlenka vzešla od členů osadního výboru Dukla Helváty společně s římskokatolickou farností a městem Ústí nad Orlicí. Na místě natáčela naše pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: S panem Lipenským, předsedou osadního výboru Helváty, jsme vystoupali do věže kaple svaté Anny na místo, které patří zvonům. Ovšem, tady je prázdno.
2: Je tady prázdno už minimálně od roku 1942, kdy jsou poslední zmínky o zvonech, které zde v kapli svaté Anny byly umístěny a které zde zvonily. Je to teda více než 80 let, kdy teda Helvátam nic nezní.
1: Můžete mě říct vůbec něco o historii téhle kaple?
2: Nacházíme se v kapli svaté Anny, vystavěná v letech 1755 až 1757. Je to jednolodní barokní stavba, původně nazývaná jako kostel, ale my tady si užíváme kaple.
1: Ta patří farnosti Ústí nad Orlicí. Je to tak?
2: Kaple je v majetku města Ústí nad Orlicí, ale římskokatolická farnost zde koná mše svaté.
1: A jaká byla historie zvonu?
2: V kapli svaté Anny byly dva zvony, jeden z roku 1718 a druhý z roku 1798, avšak ty byly pro potřeby první světové války zrekvírovány. Po první světové válce v roce 1919 zde byly umístěny další dva zvony, avšak i ty byly zrekvírovány během druhé světové války.
1: Pane Lipenský, vy jste se rozhodli zvony do kaple vrátit.
2: Myšlenka vrátit zvony do kaple svaté Anny vznikla u člena osadního výboru pana Davida Jirouta, který se zajímá o historii Helvát a žije tím, tak ta myšlenka byla rozvinuta a ve spolupráci s městem Ústí nad Orlicí, které tuto akci podpořilo, byla vyhlášena i sbírka za účelem pořízení nového zvonu svatá Anna právě pro tuto kapli.
1: A víme, jak je to s tím zvonem, který tady bude v budoucnu zvonit právě teď?
2: Zvon je v současné době ve výrobě, vyrábí ho umělecké zvonařství paní Dietrichové v Brodku Přerova. A měli jsme tu možnost spatřit právě výrobu hliněné formy, která byla vypálena a následovat bude odlití samotného zvonu pro tuto kapli.
1: A jak je to s penězi na sbírku?
2: Pořízení zvonu není levná záležitost. V současné době je vybrána pouze třetina požadované částky. Hodnota zvonu je vyčíslena na 220 tisíc, ale podařilo se nám sbírku prodloužit, aby zájemci, kteří mají chuť přispět a podpořit tuto aktivitu, mohou ještě i do konce července, možná i do půlky srpna.
1: A kdy bude zvon do kaple pověšený?
2: Takový významný den bude právě neděle 26. července, v den svátku svaté Anny, kdy bude nový zvon pro kapli požehnán a zároveň pověšen. A pokud to všechno dobře dopadne, ve 12 hodin zde zazvoní poprvé po více než 80 letech nový zvon.

0: Festival klasické hudby Za poklady Broumovska zve po celé léto na podvečerní sobotní koncerty renomovaných českých i zahraničních umělců. Ty se odehrávají v jedinečné atmosféře barokních kostelů na Broumovsku. Tradičně je část výtěžku ze vstupného věnována na obnovu souboru 9 barokních kostelů, které jsou zapsány jako národní kulturní památka. Festival pořádá obecně prospěšná společnost Za poklady Broumovska ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska a vzdělávacím kulturním centrem Broumov. Co zajímavého nabízí letošní ročník, zajímalo Danielu Brůhovou.
1: Ředitelky festivalu Terezy Kramplové se ptám, čím je unikátní letošní 21. ročník festivalu Za poklady Broumovska.
2: Letošní ročník je specifický spojením klasické hudby s tou filmovou a herní. Některé programy jsou právě zaměřené na filmovou hudbu a dost programů u nás je zaměřených na herní hudbu. Spojili jsme síly s Janem Valtou, což je velmi světově uznávaný skladatel oceňované hry Kingdom Come, a Honza Valta pro nás skládá jak halalí pro letní hornové kurzy, tak se objeví v roli dirigenta velkého symfonického orchestru, bude dirigovat Filharmonii Hradec Králové s Kýnovým sborem, kde jsme vymysleli takovou dramaturgickou linku propojení Mozartovského rekviem a Valtova rekviem.
1: Proč jste zvolili právě hudební tématiku her?
2: My jsme chtěli ukázat, že to je strašně důležitá složka. Dnes vlastně ty počítačové hry si můžou dovolit zaplatit skvělé umělce, živé umělce, není to žádná AI. Když se realizuje ta nahrávka, tak se musí pronajmout studio, musí se pronajmout celý živý symfonický orchestr, a to je právě ta deviza, kterou dneska ty herní prvky mají.
1: Jak tato moderní hudba bude znít v barokních kostelích?
2: Jsme sami zvědaví, protože náš festival je víceméně o klasické hudbě, ale věřím tomu, že tvorba právě Jana Valty vychází tak hluboce z klasické tradice, že to bude velmi přirozené a příjemné.
1: Neformálním vrcholem festivalu jsou týdenní hornové kurzy, na které se sjíždějí do broumovského kláštera hornisté doslova z celého světa. A vede je hornistka Zuzana Rzounková.
3: Jan Valta napíše halali ve formě filmovej, hrací. Já vím už teď, že jich to bude bavit.
1: Ve kterém kostele halali pro 100 hornistů zazní?
3: V kostele Vernéřovice, kde hrajeme už několikátý rok, vždycky společné halali, kde se na to ty lidi těší, že opravdu uvidí nastoupenou jednotku kolem 100 hornistů a zahrají tu novinku. Ještě k tomu se přidáváme i my lektori, že hrajeme to s těma kurzistama. Pro mě to je neuvěřitelné, protože co vidím pak na videu, jak se každý snaží, i ty malí začínající hornisti, a vidím, jak si klepou nožičkou úplně v jiném rytmu, ale jsou šťastní, takže to je pro mě nejvíc. Tak tam bude ta premiéra, tam to zazní, Vernéřovice.
1: Je to kostel svatého Michaela Archanděla, který je jedním ze zastavení pro poutníky putující po Via Dietzenhofer. Festival nabízí i komentované prohlídky kostelů. Připomeňme ještě, že většina koncertů má dobrovolné vstupné.
2: Tím dobrovolným vstupným přispíváme na obnovu kostelů Broumovské skupiny.
1: A ještě mě zajímá, jaký koncert je připraven na dnešní sobotu v kostele svatého Jiří a Martina v Martinkovicích.
2: Bude v gesci Matyáše Nováka, mladý vynikající český klavírista, nedávno zahrál výběr z Mé vlasti v Carnegie Hall. My jsme chtěli představit našemu publiku tu smetanovou hudbu trošku v jiné podobě.
1: Festival je mezinárodní. Na koho nás pozvete?
2: Na koncert v Šonově, kde se představí rakouské duo Minerva. Je to spojení klarinetu a akordeonu a je to velmi zábavná hudba. Představují různé aranže, celé plejády klasické hudby a je to úžasná zábava.

0: Přiblížila se nám 10. hodina a s ní závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. Hezký den s Českým rozhlasem vám přeje Adam Šindelář.
1: Ježíš ve 21. kapitole Lukášova evangelia přerušuje rozhovor svých učedníků, kteří zrovna obdivovali jeruzalémský chrám a to, jak pěkně je postavený, a říká jim: přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude rozmetáno. V době, kdy bylo sepsáno Lukášovo evangelium, tento chrám už nejpravděpodobněji nestál. Byl zničen právě Římany. Od dob učedníků se ale mezi prvními křesťany tradovalo toto svědectví. Ježíš nám to přeci řekl. Ježíš varoval všechny, kdo spoléhají na takové zděné projevy moci a autority. Když mluví o katastrofách, o tom, že z těchto pomníků moci nezůstane kámen na kameni, mluví také o pomíjivosti různých struktur lidské moci, útlaku, ukrutnosti, o tom, že i ti, které vnímáme jako mocné a nedotknutelné, jsou vydáni na pospas katastrofám, které nedokážou předvídat, vůči kterým jsou křehcí. A tak v dějinách pravidelně některé generace stojí uprostřed dějin, podobně jako Eliáš na Chorebu, a ptáme se, kde je v tom Boží moc? V té bouřce, v těch katastrofách, v těch rozbořených kamenech symbolu lidské moci? U špatné zprávy ani dnes není nouze. Také proto, že zlé zprávy přitahují pozornost člověka tak nějak lépe než ty dobré. Ježíš skutečně uznává, že ve světě budou znít špatné věci, že svět je zvláštní směsicí lidí s podivnou sociální dynamikou, kterou se pořád nedaří nastavit tak, aby vše fungovalo ideálně. Uznává i to, že důsledky všech těch katastrof se nevyhnou ani těm, kdo se vydávají na cestu následování, na cestu víry. Co si z toho tedy vzít? Třeba toto. Když už čelíme potížím, nesnázím, neštěstím, tak se sice z toho můžeme sesypat, ale mnohem lepší je brát je jako příležitost ke svědectví. Ono to zní sice jako klišé, když se řekne, že každá krize je příležitostí ke změně, ale je na nás, jak se k těm krizím a problémům postavíme. To jediné můžeme nějak ovládat, protože to, jestli přijdou, ve své moci nemáme. Katastrofy, které se dějou kolem nás, jsou šancí nejenom k tomu verbálnímu svědectví, ale také k tomu praktickému prokazování Boží lásky. K praktické pomoci těm, kdo trpí, kdo jsou v nouzi, kdo potřebují podat pomocnou ruku, setřít slzy z očí, doprovodit alespoň na kousku cesty, obejmout, obvázat rány. Nezavírejme si předtím oči, ani srdce. Vždyť třeba to není levné, i když nás to něco stojí, i když se s tím sami vystavujeme riziku. Všichni vás budou nenávidět pro mé jméno, říká Ježíš a dodává k tomu, ale ani vlas z vaší hlavy se nestratí. Když vytrváte, získáte své životy.
2: Snad jsem si zmínil.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Na hlavních jižních tazích je v létě vyšší nehodovost. Ve Vysoké nad Labem dokončují první část oddílné kanalizace. V Praze na Štvanici začne tenisový turnaj WTA 250 a dnes čekáme přeháňky a teploty kolem 25 stupňů. Tomáš Mysliveček vás vítá u zpráv. Dobré dopoledne. V létě výrazně roste nehodovost na hlavních jižních tazích. V červenci je tam o pětinu nehod víc než jindy, v srpnu téměř o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod. Řidiči by měli myslet třeba na to, že plně naložené auto se na silnici chová jinak než prázdné, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
2: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brznou dráhou, také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se a jinak v zatáčkách je tam větší náklon, když mám vítr, nějaký boční vítr a podobně, může se to auto snadněji rozkolísat.
1: Důležité je taky věnovat řízení plnou pozornost a do případné kolony dojíždět plynule. Ve Vysoké nad Labem dokončují první etapu výstavby oddílné kanalizace. Obec za ní zaplatila 20 milionů korun. Druhá etapa má začít příští rok, říká nezávislý starosta Jiří Horák.
3: O tu pomoc požádali samozřejmě i další země, které byly poškozeny, takže zejména je tam třeba Polsko, je tam Maďarsko a vlastně rada ministrů zatím rozhodla to, že počká, až ta letošní vegetace skončí, protože logicky tam mohou přijít i některé další katastrofy, například sucho, které teď panuje v mnoha oblastech, zejména střední a východní Evropy.
1: Záchranná stanice v Lípě nad Orlicí připravuje nový depozit pro vodní živočichy. Dočasné zázemí poslouží například rakům říčním nebo ohroženým druhům škeblí, které bude nutné přemístit při stavbách nebo jiných zásazích do jejich přirozeného prostředí. Depozit tvoří dvě nádrže, které můžou pracovníci stanice přizpůsobit potřebám jednotlivých druhů, než se budou moct vrátit zpět do přírody. Vysvětluje vedoucí záchranné stanice Jindra Veselková.
4: Sport.
1: Dnes začne v Praze v tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí pak odstartuje hlavní část, ve které se z domácích reprezentantek představí mimo jiné Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Centrální dvorec má kapacitu 6 000 míst. Ředitel turnaje Miroslav Malý ještě před začátkem akce mluvil o tom, jak náročná byla jeho rekonstrukce.
5: Ten dvorec byl v katastrofální stavu a chtěl bych poděkovat opravdu lidem, co se na tom podíleli, na té renovaci. Probíhalo to 2 až 3 měsíce, byly to opravdu intenzivní práce, největší změna je vlastně rekonstrukce toho povrchu hracího, ten jsme vlastně kompletně vyměnili, zrekonstruovali a proto dnes se na něm může hrát.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou proměnlivá oblačnost a odpoledne ojediněle k večeru místy přeháňky nebo bouřky, na horách srážky četnější. Večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teplotní maxima 22 až 25 stupňů, v Polabí až 27, na horách 18 až 21. Vítr fouká mírný západ.

0: střinout starý dřevo, ideálně někde z prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
1: Vy pořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
0: To máme pomíchaný, jako je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
1: Hledejte modré.
0: Takže hledejte modré.
1: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
0: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
2: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

0: začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím pěkně, poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštipovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, anebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba bělo-čechratka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu. Jak ji likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločechratka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločechratkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločechratka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na vícero frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá. Ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou. Nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahradce máte, tak, aby se běločechce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam a samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat a já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo? Jako jít na to od lesa. Jo? Jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud ho tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo. A změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Miloš Kašpar, tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii, to říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, se spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie a v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózy, virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom, nebrat jim na zimu zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my včelaři se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali, přesně tak.
3: No. No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
2: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůhví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
3: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé. Nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
2: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
3: Nemají se od koho nakazit.
2: Tak přesně, pojďme, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
1: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr. Po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlo rozpustný organický chlor, je to furt jedno a to samé, množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji, to znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Český kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné lekníny, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Rokový večer v kempu Pecka. V sobotu 18. července od 18 hodin v kempu Pecka zahrají AC Blesk DC a excelentní Prague Queen s fenomenálním Michalem Skořepou v čele. Rokový večer v kempu Pecka 18. července. Vstupenky v síti Ticketstream. Děti do 120 cm a držitelé průkazu ZTP a ZTPP zvýhodněný vstup.
3: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V okolí Dobrušky dnes řidiči musí počítat s omezením. Po nehodě dvou autobusů na Znojemsku je přes 30 zraněných. Na Náchodsku se sešly 200 automotoveteránů a dnes bude maximálně 27 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. Řidiči na Rychnovsku musí dnes počítat s dopravními omezeními kvůli mistrovství republiky cyklistů kategorie Masters. Na programu je časovka jednotlivců. Od 10:30 do 14:30 je proto uzavřená cesta mezi Trnovem, Podchlumím, Podbřezím a Semechnicemi. Objížďka vede přes Opočno, Dobrušku nebo Bílý Újezd.
4: Na uzavřené trati závodí nejlepší čeští i slovenští cyklisté kategorie Masters. Podle jednotlivých kategorií absolvují závodníci jednou nebo dvakrát téměř 20-kilometrový okruh. Mladší závodníci poloviční trať. Průjezd uzavřenými úseky řídí pořadatelé společně s policií. Organizátoři proto žádají řidiče, aby respektovali jejich pokyny a přechodné dopravní značení. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: U Lechovic na Znojemsku se čelně srazily dva autobusy s cestujícími. Na místě je kolem 40 zraněných, z toho 9 středně až těžce. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí záchranářů Michaela Botová. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému a podle Botové jde o mimořádnou událost prvního stupně.
5: Podle mých informací bychom zatím měli mít na místě 11 prostředků, včetně vrtulníku, inspektora provozu a také velkokapacitní sanitky. Pomáhají nám i převozové sanitky. Tuto chvíli vím, že nám jedou na pomoc nebo už jsou možná na místě ještě 3 převozové sanitky.
3: Silnice mezi Znojmem a Brnem je uzavřená. Policisté dopravu odklání přes Borotice. Do autokempu Brodský v Červeném Kostelci na Náchodsku se sjeli majitelé automobilových a motocyklových veteránů z celé republiky. Na 7. ročník tradičního setkání přijeli necelé 200 strojů. Mezi nimi jsou mimo jiné i předválečné evropské a americké vozy.
6: Součástí akce je také přelet historických letadel Messerschmitt Bf 109 a P-51 Mustang. Pro nejmenší návštěvníky jsou připravené soutěže nebo jízda na koních. K vidění je také autentický vojenský tábor s polní nemocnicí, ukázka zadržení pachatele policejním psem, historická kovárna nebo ukázka stabilních strojů a povříslovače. Z Červeného Kostelce Jana Házová, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Tenisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem vybojovali první společný titul na okruhu ATP. Ve finále 4 hry v chorvatském Umagu porazili Brity Stevensona a Willise 2-1 na sety. A v trénincích na zítřejší velkou cenu Belgie Formule 1 byl nejrychlejší Kimi Antonelli. Lídr šampionátu z Mercedesu překonal úřadujícího mistra světa Landa Norrise z McLarenu i třetího Maxe Verstappena z Red Bullu. Dnes odpoledne bude program pokračovat 3. tréninkem a v 16 hodin začne kvalifikace.
0: Počasí.
3: Dnes bude většinou proměnlivá oblačnost a odpoledne ojedinělé, k večeru místy přehánky nebo bouřky, na horách četnější srážky. Večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teplotní maxima 22 až 25 stupňů, v Polabí bude až 27, na horách maximálně 21. Vítr fouká mírný západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Nové Pace na Jičínsku je kvůli budování plynové přípojky do 2. srpna uzavřena Kolárova ulice. A nehodu máme hlášenou v Hradci Králové. Osobní auto narazilo do plotu na křižovatce Pospíšilovy a Pouchovské ulice. Počítejte s komplikacemi, jeden pruh je tam neprůjezdný.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
7: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a jako vždy i dnes na vás čekám, abychom si společně uvařili oběd a tentokrát si připravíme ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. Můžeme je plnit masem, rikotou i špenátem a to budeme dělat právě dnes my. A aby se vám to opravdu povedlo, tak hned teď v úvodu vám dám jednu dobrou radu, kterou jsem pro vás našla. A sice na vyvalování těstovinových plátů vždy odeberte jen část a zbytek zabalte do igelitové folie, která v těstě uchová vlhkost a zabrání vysušení. Těsto, do kterého budeme dávat náplň, je potřeba mít co nejvíc vláčné a přilnavé, proto je důležité chránit ho před osycháním. Tak to byla dobrá rada na úvod, všem nám se určitě bude hodit, tedy pokud budete vařit s námi. Tak ať vám to jde a ať je vám s námi i dnes hezky.

špenátové ravioli budeme dnes podávat. Co byste měli mít po ruce, pokud budete vařit s námi? 400 gramů hladké mouky, trošku ještě na podsypání, 4 vejce do těsta, jedno pak ještě na potření okrajů, 4 lžíce olivového oleje, 130 gramů baby špenátu, 200 gramů rikoty, 2 stroužky česneku, 150 gramů másla, 150 gramů parmazánu a sůl. Tak to jsou tedy suroviny, které budeme potřebovat dnes. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a tentokrát dáme recept i dětem, které si mohou vyzkoušet udělat jednoduché domácí nanuky. I dnes si budeme povídat na téma chlebíčky a nabídneme jeden hodně zajímavý a troufám si tvrdit hodně neznámý recept. No a do třetice všeho dobrého uděláme radost vám, kteří máte problém s lepkem a zaměříme se na pohanku. Pochutnáme si a ještě uděláme hodně pro své zdraví. Tak taková je tedy naše nabídka, doufám, že se vám líbí a že zůstanete s námi.

0: Recept pro dnešní den.
1: Špenátové ravioli, to je recept pro dnešní den. Já vám poprvé řeknu, jak na to. Do hluboké mísy prosijeme mouku, uděláme v ní důlek a vyklepneme celá vejce. Přidáme olej. Rukama vypracujeme tuhé a pružné těsto, které zabalíme do potravinářské folie a odložíme stranou. A teď ta náplň. Spaříme špenát horkou vodou, necháme asi tak 5 minut odstát a ze špenátu vymačkáme všechnu vodu. Promícháme s rikotou, česnekem, solí a pepřem. Pracovní plochu posypeme moukou a z těsta vyválíme plát široký asi tak 2 mm. Tvořítkem na ravioli vykrájíme kolečka, doprostřed vložíme lžičku náplně, okraje těsta potřeme mašlovačkou rozšlehaným vejcem. Těsto přeložíme přes náplň a oba okraje přitiskneme hezky k sobě. Vidličkou vytvarujeme ozdobné okraje. Ve velkém hrnci přivedeme k varu velké množství osolené vody. Do vroucí vody vložíme ravioli, snížíme teplotu, aby se prudce voda nevařila a ravioli vaříme asi tak 3 minuty. Pak je vyjmeme z vody a necháme okapat. Na talíři polijeme rozpuštěným máslem, posypeme parmazánem a dozdobíme lístky baby špenátu. Tak to je tedy recept pro dnešní den. Tak se do toho dáme, k tomu si zahrajeme a pak už přivítáme v naší kuchyni opět po týdnu Radka Pálku.

0: Minulý týden jsem slibovala, že si užijeme vaření samozřejmě s Radkem Pálkou, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ale taky s dětmi, protože jsou prázdniny a děti se taky ale i občas nudí, hodně se nudí a tak bychom jim mohli v té kuchyni trošku taky zapojit. Co říkáte?
1: No já souhlasím, samozřejmě už mám děti velký, takže ty se zapojou sami, protože oba dva jsou kuchaři, takže vařej, i když tady ještě jeden studuje. Ale kluci od malička jako fungovali v kuchyni. Já myslím si, že to bylo jako hezky strávený chvíle. A úplně jedno, jestli jsme jako klasicky vařili, to znamená v tom smyslu, že teda na konci vzniklo nějaké jako konkrétní jídlo, anebo prostě, když byla, já nevím, sezona okurek, tak jsme seděli všichni v kuchyni a ryžáčkama jsme drbali ty okurčičky
0: a
1: spali to do těch sklenic. Ale tak nějak to bylo takový přirozený. Nebo prostě, když byly houby, tak kluci s náma seděli a čistili houby, nebo se krájeli na plátky, protože jsme sušili. A myslím si, že i díky tomu vlastně v těch dětech jakoby probudí určitý vztah ty surovině. Jenomže si uvědomili, že s tou surovinou je nějaká práce, že vlastně to jídlo není jenom o tom, že mi ho nějaký kurýr přiveze v krabičce, ale že to chce mi nějaký čas, že tam je nějaká práce, že se tomu musím jako věnovat a hrozně fajn dát tu možnost jakoby do toho třeba zasáhnout. Samozřejmě musíme to rozdělit podle nějakého věku, tím, že jim svěříme nůž až třeba v nějakým pozdějším věku. Na začátku to je opravdu o tom, že já nevím, otrhávají stopky z jahod nebo vypecklávají třešně, protože večer bude bublanina, ale postupně, když už mají možnost do toho zasáhnout, mám trošku rozum, tak jim dát tu možnost říct, hele, tak co, dáme tam ještě trošku cukru, nebo dáme tam tu sůl, nebo jo, ještě, nebo co
0: poradit.
1: Myslíš, chybí tam něco, právě oni mají potom jiný vztah potom k tomu jídlu a i s větší chutí si ho třeba dají, nebo potom běží třeba za tu babičku a říct, hele, já jsem tady upekla buchtu, nebo já jsem tady něco udělala, takže je to fajn dát možnost toho, že jsou jako pocity důležitosti v rámci toho vaření.
0: Já si teda vzpomínám, jak jsem byla důležitá, když jsem byla malá a udělala jsem asi jeden ze svých prvních pudinků a teď jsem ještě dala dolů, že jo, nějaký ten kompot a zalila jsem to tím pudinkem. A já jsem z toho měla tak obrovskou radost. A zrovna ten pudink si myslím, že to by ty děti v pohodě mohly.
1: Určitě to už jste ve fázi, když už teda pustíte to dítě k nějakému tomu sporáku nebo k něčemu, asi by tam měl být nějaký ten dozor. On ten pudink je jako prvý v tom, že vlastně on se musí míchat. Jo, ale přesně to, co říkáte, jo, dát jim tu možnost toho a pak to jsou opravdu věci, na které člověk vzpomíná. Já to vidím jako dneska, když prostě pro mě zážitek byl, úplně původně jsem se vyučil řezníkem a jsem tady chodil do učiliště Březhradu a my jsme první třeba měsíc, dva jsme se učili jenom brousit nože, jo, protože vizitku každého řezníka je vlastně ostřejnou, že když potřebujete na těch jatkách.
0: Taky vám ho jen nebo, tak nepůjčí někdo.
1: Tak nebo kdekoliv prostě fungovat celý den, tak musíte mít super ostřejnou, takže vždycky to byla taková ta praxe, tam byl pan mistr nějaký Henich, tak my jsme byli na těch dílně učňovský, tam byla velká bruska, která byla prostě namočená ve vodě, my jsme vyfasovali ty nože, tak jsme si brousili na ty brusce, potom na brousku, hrubší strana, hladší strana, odsílka a když jsem ten nůž měli prostě tak ostrý, tak přišel ten mistr, vzal buď to kámen nebo kus nějaký nerezový trubky, zase nám ten nůž vstupil a jeli jsme dokola. Jo, aby jsme se opravdu naučili, aby jsme pořád dokola brousili nože. A pamatuju si, že prostě jsem potom přijel z ty praxe a seděl jsem doma, protože naši byli ještě v práci a já jsem nabrousil všechny nože.
0: Jo,
1: což já jsem z toho měl obrovskou radost do té doby, než přišla domů mamka, který jsem to zapomněl říct a ona se řízla hned, protože jak byla zvyklá ty svoje tupý kopita, tak za nůž a rovnou se řízla.
0: Ale pane Pálko, takže prosím vás, děti, pokud jste teď poslouchali, tak tohle vůbec to úplně vypustte, nic takového nedělejte. Já věřím, že doma máte nože ostré, na ty ani nesahejte, ale udělejte si s námi něco dobrého. A vy jste pro ty děti našel recept, vy jste našel, že by si mohli udělat děti sami jogurtové ovocné nanuky. Tak teď teda děti zbystřete, protože tohle můžete vyzkoušet. Tak co ty děti potřebují?
1: Je to vlastně strašně jednoduchý. Ideálně buď to si koupím nějaký ty formičky a ty nanuky, a když nemám, tak prostě nějaký dřevěný dřívka nebo vrčka, nakrájený pastový kelímky, vlastně si vezmu bílý jogurt, smíchám ho s troškou cukru a do toho dám ovoce. Můžu použít jahody, meruňky, hrušky, švestky, cokoliv mám, nebo samozřejmě banán, pokud se nebudeme bavit o ovoci, který roste u nás. Smíchám to, jo, a ten jogurt je právě dobrý v tom, že už je takový jakoby kyprej, to znamená, nemusím to promíchávat, jako když jsme se bavili o zmrzlinách, že to musím chodit míchat. Takže to vlastně naliju do ty formičky, dám tam to brčko nebo ten klacík a dám to prostě zamrazit a tím to končí. Za nějakou 2-3 hodiny, když to zmrzne, to vyndám, už to buď to můžu konzumovat, anebo si rozpustím trošku čokolády, ještě to namočím do čokolády a můžu si udělat ještě takový jako lepší, takže to je úplně úžasný. A máte to zamíchaný, to máte za 10 minut, zamražený za další 3 hodiny, takže úplně ideální.
0: No a pak přijde maminka nebo babička nebo děda, tatínek a vy se můžete, milé děti, pochlubit.
1: Přesně,
0: že jste udělali vlastní nanuky.
1: Co si myslím, že je důležitý v tomhle tom případě, krom toho, že teda je rodina, rodina pohromadě, je, že vlastně jim dáváte ten vztah k tomu jídlu.
0: Tak, milé děti. Konec. A co bude příště? Příště si dáme lehká, zdravá jídla, protože to bychom speciálně o prázdninách měli. A je poměrně velký výběr, jak jsem se dívala. Dáme si saláty, co tam ještě máme, zálivka. No je toho tam poměrně hodně. Tak zase příští týden. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: špenátové ravioli budeme dnes podávat. Zopakuji, jak na to. Do hluboké mísy prosijeme mouku, uděláme důlek a vyklepneme celá vejce a přidáme ještě olej. Rukama vypracujeme tuhé pružné těsto, které zabalíme do potravinářské folie a odložíme stranou a uděláme si náplň. Spaříme špenát horkou vodou, necháme 5 minut odstát a ze špenátu vymačkáme všechnu tu vodu. Promícháme s rikotou, česnekem, solí a pepřem. Pracovní plochu posypeme moukou, z těsta vyválíme plát, široký asi tak 2 mm a tvořítkem na ravioli vykrájíme kolečka. Doprostřed vložíme lžičku náplně, okraje těsta potřeme mašlovačkou rozšlehaným vejcem. Těsto přeložíme přes náplně a oba okraje přitiskneme k sobě. Vidličkou vytvarujeme ozdobné okraje. Ve velkém hrnci přivedeme k varu velké množství osolené vody. Do té vroucí vody pak vložíme ravioli, snížíme teplotu, aby se voda prudce nevařila a vaříme asi tak 3 minuty. Pak vyjmeme z vody a necháme okapat. Na talíři polijeme rozpuštěným máslem, posypeme parmazánem a dozdobíme lístky baby špenátu. Tak to byl tedy recept pro dnešní den. Já doufám, že jsme vybrali dobře a že vám bude chutnat. A co vám nabídneme teď? Už v úvodu dnešního vaření jsem slibovala, že se zaměříme na pohanku, takže uděláme radost určitě vám, kteří máte problém s moukou, tedy konkrétně s lepkem. Pro vás je pohanka ideální, ale do jídelníčku bychom ji měli zařazovat všichni. Obsahuje totiž rutin a ten je hodně důležitý pro naše zdraví. To ví i Kateřina Hájková, se kterou si dnes a nejen dnes budu povídat.
1: Vaříte se Zdenou Kabourkovou.
0: Tak a já už tuto chvíli vítám hosta ve studiu, paní Kateřinu Hájkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den, já mnohokrát děkuji za pozvání.
0: A my jsme vás rádi pozvali, protože vy jste, když jsme spolu mluvili naposledy soukromně, tak jste říkala, že máte ráda pohanku. A já jsem si tak říkala, tak já té pohance díky vám teda teď ještě dám šanci. Přiznám se, že buď ji neumím udělat správně, ale pořád to není ono, tak pojďte nás to naučit, aby nám chutnala.
2: Já se o to pokusím vás přesvědčit, že pohanka je opravdu dobrá a že se to dá hezky zvládnout, dobře uvařit a že může i dobře chutnat.
0: Pojďme na to.
2: Tak vy víte, když tady mluvíme o bezlepkové dietě, že vždycky říkám, když už má člověk diagnostikovanou bezlepkovou dietu, tak je potřeba prostě přejít na tu dietu ze dne na den, okamžitě, ne pomalu a postupně a až zítra. U té pohanky já doporučuji úplně opačný přístup, právě začít pomalu. Já si myslím za sebe, že je chyba, když přijdu domů, uvařím rodině pohankový oběd a budu pak vlastně zklamaná, že jim to třeba nechutná, nebo že mi řeknou, má to jinou chuť, je to jiné. Myslím si, že tudy cesta nevede, že je dobré právě
0: zvykat
2: postupně si na tu chuť si zvykat a počítat s tím, že něco jim bude chutnat víc, něco míň, ale určitě si na to zvyknou.
0: Tak čím bychom tak měli podle vás začít? Budeme asi obohacovat trošku ten jídelníček.
2: Přesně, to je za mě úplně nejlepší. My když půjdeme do obchodu a podíváme se do regálu, tak tam najdeme různě zpracovanou pohanku. Ano. Takže my si zkusíme nejdřív v tomhletom udělat nějaký systém. Jednu z věcí, kterou najdeme, jsou pohankové vločky nebo takové ty klíčené lupínky.
0: Ano.
2: Tak tím můžeme začít, protože z toho můžeme vyrobit výborné mysli. Takže ráno na snídani, kdo je zvyklý snídat mysli nebo vločky s mlékem, s jogurtem, tak si dá právě tyhle ty klíčené pohankové mysli, nebo třeba půl na půl. A tím vlastně postupně té pohance začne přicházet.
0: Takže
2: jenom
0: přidáváme trošku.
2: Ano. A my si dneska tady spolu můžeme to mysli udělat. Tím, jak je pohankové, tak je úplně krásně zlatavé, moc hezky voní.
0: Voní, ale vážně.
2: A opravdu je výborné.
0: Voní nádherný.
2: A upřímně v tom jogurtu ho nepoznáte.
0: Že to je ta pohanka.
2: Takže to je první věc třeba, kam jakoby propašovat pohanku právě třeba do toho mysli. Příprava mysli, pohankového mysli je úplně jednoduchá. Vememe jeden hrnek pohankových vloček nebo těch klíčených lupínků, které jsme si koupili. Hrnek beru 200 ml, takový ten menší hrneček. Pak dáme půl hrnku mandlových lupínků, půl hrnku slunečnicových semínek, to všechno tady máme.
0: Vidíme.
2: Pak dáme 60 gramů rozpuštěného másla, tady opravdu doporučuji kvalitní máslo. Dáme 60 gramů medu a špetku soli. A samozřejmě můžeme obměnit podle toho, co máme rádi. Když máme smíchané ty sypké ingredience, přidáme rozpuštěné máslo a med, takže tekuté, a vytvoříme vlastně takovou mokrou kaši. Dáme to na plech, pečeme na 150 stupňů do zlatova asi 20 minut. Můžeme dát na pečící papír nebo jenom na holý plech. Pečeme tedy na 150 stupňů do zlatova, trvá to asi 20 minut. Pak vypneme, vyndáme z trouby a přimícháme podle chuti sušené ovoce, rozinky. My tady ty žluté kousky, to máme sušený ananas. Když to nesníme hned, tak to uskladníme ve skladničce někde v suchu, když je tam máslo a jsou takovéhle teploty venku, tak ideálně třeba v té lednici. A je to opravdu výborné. A když vám neřeknu, že v tom je pohanka, tak to nepoznáte. Řeknete, jo, to je dobré mysli. Takže tohle je cesta určitě, jak třeba dát té pohance, pohance šanci.
0: Dát jí šanci.
2: A když už máme koupené tyhle ty lupínky, ano, to celých to mysli neuděláme, tak vememe ty vločky nebo ty lupínky, namočíme je do teplé vody, aby nám změkly, a v létě oblíbené jídlo plněný paprikový lusk. Tak do toho mletého masa vlastně zamíchám tyhle ty nabobtnalé, změklé pohankové vločky.
0: Jasne.
2: Z pohankových vloček, tak jako se dělávají lívanečky z ovesných vloček, tak úplně stejně lívanečky z pohankových vloček, takové vlastně ty letní placičky. Zase ty vločky nám změknou v mléce nebo ve vodě a krásně je tam můžeme dát.
0: No, tak to jsou tedy ty pohankové vločky a já musím říct, že to je první díl našeho seriálu. Zvykáme si na pohanku, až se dostaneme k té pohance jako takové.
2: Přesně
0: tak. Paní Kateřino, za týden naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Dnes budeme podávat ravioli se špenátem a já doufám, že jsme vybrali dobře a že vám oběd bude chutnat. Předpokládám, že pokud jste začali vařit tak jako my, tak v tuto chvíli už vkládáte ravioli do vroucí vody. Tak hlavně nezapomeňte snížit teplotu, aby se voda prudce nevařila. A ravioli vařte asi tak 3 minuty. No a my si během těch 3 minut poslechneme další díl našeho seriálu, který pro nás připravila Jitka Slezáková, ve kterém se zaměřila na chlebíčky. Já myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že se bez nich neobejde žádná oslava. Pokud chcete být opravdu originální, poslechněte si mladého kuchaře Vojtu Kletečku, který připravoval chlebíčky na chlebíčkových slavnostech v Ústí nad Orlicí, rodišti Jana Paukrta. Minule jste mohli slyšet, jak v přímém přenosu vyrábí chlebíček nazvaný Veko Knedlo Zelo. A pozor, dnes to bude svíčková.
1: Postup je takový, že si vlastně uděláte přípravu základu do svíčkový, jak jste jako zvyklí, jenom tím, že tam přidávám pomazánkový máslo. A je tam hodně lásky, jako je všude, jak jsem prostě říkal.
2: No počkejte, ale základ, pomazánkové máslo a kořenová zelenina, všechno tohle, jako do svíčkové.
1: Dáte kořenovou zeleninu, dávám tam jabka, dávám tam brusinky, dávám tam hořčici, dávám tam ocet, sůl, cukr, a vy to dáte do konvy k tomatu. Přiliváte tam svařenou hovězí šťávu, takže vy to hodně svaříte a máte takovou směs, kterou rozmixujete v termomixu, to je vlastně úplně nejlepší pomocník jako pro nás, pro kuchaře. Vy máte hotovou směs, kterou potom přidáváte do pomazánkového másla. Mm-hmm.
2: Takže teď jste krásně na ten chlebíček natřel tu směs svíčkovou a teď nám chybí maso ještě?
1: Maso? Maso je vlastně nízký roštinec, který se dělá při teplotě 56 stupňů po dobu 2 hodin, takže je takhle krásně růžovej. Takhle se to hezky. Takhle pokladu. Tak, co by to byla svíčková bez brusinek?
2: Ano.
1: Takže brusinky tam nemůžou.
2: To máme nějaké slazené, že?
1: Ty jsou taky slazené, jsou trošku větší, jsou ty americký takový, protože mně se líbí, jako, že jsou jako kontrastně vidět. Je tam cukr a je tam hodně citronový kůry a šťávy.
2: To bude takové sladko-slano-kyselé. Tak a ještě něco mám.
1: A ještě mám citronový gel. Ten gel dělám tak, že vlastně vezmete ten citron, upečete ho při 180 stupních třeba 20 minut. Ano, peču citron. Takové zajímavé věci, ale oni hrozně fungují. Přidáte tam citronové pivo, které stvaříte, dáte tam trošku cukru i octu a dáte tam agar, který já rád používám. Necháte to stuhnout, rozmixujete to a máte z toho takový gel. Takže vy tu danou surovinu, vy ji nevidíte, ale pak když si do toho kousnete, tak to cítíte.
2: Taky to cítit.
1: Jo, jo.
2: Tak teď zbývá ještě ochutnat, jestli je to doopravdická svíčková. Pojďte,
3: já.
2: Pojďte. Tak Zdeněk Novák půjde ochutnat a myslím si, že to bude další nebe v hubě.
3: Protože svíčková, to je z mých top 5 jídel možná to první. Prostě, když někam jedu, tak si v hospodě dám svíčkovou. Tak pozor. Co na to říct? Excelentní.
2: Prostě vynikající. Děkujeme, Vojto.

Špenátové ravioli budeme dnes podávat. Zopakuji, jak na to naposledy do třetice, tak tady do hluboké mísy prosijeme mouku, uděláme důlek, vyklepneme celá vejce, přidáme olej. Rukama vypracujeme tuhé pružné těsto, zabalíme do folie a dáme stranou náplň. Špenát spaříme horkou vodou, necháme 5 minut odstát a ze špenátu pak vymačkáme všechnu vodu. Promícháme s rikotou, česnekem, solí a pepřem. Pracovní plochu posypeme moukou, z těsta vyválíme plát široký asi 2 mm a tvořítkem na ravioli vykrájíme kolečka, doprostřed dáme lžičku náplně, okraje těsta potřeme mašlovačkou hezky rozšlahaným vejcem. Těsto přeložíme přes náplň a oba okraje přitiskneme k sobě. Vidličkou vytvarujeme ozdobné okraje a ve velkém hrnci přivedeme k varu velké množství osolené vody. Do té vody vložíme ravioli, snížíme teplotu, aby se voda prudce nevařila a vaříme asi tak 3 minuty. Pak je vyjmeme z vody a necháme okapat. Na talíři polijeme rozpuštěným máslem, posypeme parmazánem a dozdobíme lístky baby špenátu.

Blíží se 12. hodina a to znamená jediné, že budeme podávat oběd. Dnes tedy ravioli se špenátem a parmazánem. To bylo dnešní vaření. Ale co příště? Co bychom si tak mohli udělat? Co byste řekli tomu, kdybychom si příští sobotu společně připravili lososa se zapečenými bramborami? Pokud souhlasíte, tak si pište. Budete potřebovat 800 gramů brambor, 120 gramů husté zakysané smetany, to je 30%, 800 gramů lososa bez kůže, sůl, pepř, olivový olej, 90 gramů bazalkového pesta, 50 gramů rukoly a hrst kopru na ozdobení. Takže 800 gramů brambor, 120 gramů husté zakysané smetany, 800 gramů lososa bez kůže, sůl, pepř, olivový olej, 90 gramů bazalkového pesta, 50 gramů rukoly a ještě kopr na dozdobení. Tak, rychlá kontrola. Brambory, zakysaná smetana, losos, sůl, pepř, olivový olej, bazalkové pesto, rukola a ještě kopr. Tak, to jsou suroviny na příští týden, kdy budeme podávat lososa se zapečenými bramborami. No a to je vlastně pro dnešek vše. Zbývá už jen se rozloučit. Tak tedy přání na závěr od Zdeny Kabourkové. Přeji vám dobrou chuť, užijte si prázdninovou sobotu a mějte se hezky.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na opravenou třídu ČSA v Hradci Králové se vrátila auta i autobusové linky. Ve Špindlerově mlýně pokračuje propojení areálů svatý Petr a Medvědín. Tenistka Barbora Krejčíková si na turnaji v Aténách zahraje semifinále. A dnešek zůstane oblačný, místy s přeháňkami a bouřkami a teplotami až 27 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Na malém silničním okruhu Hradce Králové se v noci na dnešek otevřela pro veškerou dopravu opravená třída československé armády. Rekonstrukce za 14,5 milionu korun skončila o 3 týdny dřív, než město původně plánovalo. Na své trasy se od dnešního rána vrátily taky linky městské hromadné dopravy, vysvětluje mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
2: V první etapě byly zhotoveny práce na krajnicích vozovky, uličních vpustích a byly výškově i směrově vyrovnány silniční obrubníky. Ve druhé etapě pak vozovka dostala nový povrch v celé šíři. Původní termín dokončení oprav byl stanoven na 9. srpna.
0: V největším krkonošském lyžařském středisku Špindlerův mlýn pokračuje propojení ski areálu svatý Petr a Medvědín. První etapa má být hotová na zimní sezonu 2026-27 a propojení bude jednosměrné. Lyžaři z Medvědína se dostanou po nové sjezdovce lesní přes lyžařský most nad výpadovkou na Vrchlabí přímo k budované lanovce Přehradní a dál do svatého Petra. Po zimě v roce 2027 by měla začít výstavba 10místné kabinové lanovky směrem na Medvědín. Celkové náklady na propojení Špindlerovského areálu se podle posledních odhadů pohybují okolo miliardy korun. Hasiči i záchranáři dál zasahují účelní srážky dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 40 lidí. Na místě je 13 záchranářských posádek, mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník. Podle velitele znojemských hasičů Jana Kutnera je 30 lidí zraněných lehce a 9 těžce a středně.
3: Ve fázi už teďka transportu distribuujeme zraněný směr Znojmo, směr Brno. Celá komunikace bude více jak na 2 hodiny určitě uzavřená, je to hlavní tah Brno-Znojmo. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře nad olympijskou vítězkou Číňankou Cheng do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Dánkou Tausendovou, která zdolala 6-2 a 6-3 další Češku Sáru Bejlek. Mezi nejlepší čtyři se nedostala Tereza Valentová, nad její síly byla Ruska Kornějevová. Počasí. Dneska zůstane většinou proměnlivá oblačnost. Odpoledne zpočátku ojedinělé, později odpoledne k večeru místy se objeví přehánky nebo bouřky. Na horách budou srážky četnější, večer mají ale slábnout. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, v Polabí až na 27, na horách na 18 až 21 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Staré Pace na Jičínsku počítejte s uzavírkou na silnici 284 v ulici Legií. Kvůli opravě opěrné zdi se jezdí objížďkami. Práce potrvají do konce července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 4 minuty po 12. hodině. Dobrý den všem, kteří jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, ať po obědě, při obědě nebo před ním. Snad si společně dobře navaříme i písničky od srdce, které jsou tady od toho, aby vám právě ten čas popolední zpříjemnili. Mnozí už teď jsou možná i na cyklovýletě na Kux, protože dnes je i den s cyklisty. Hradecká náplavka ožila velkým programem, který potrvá až do večera, pokud byste měli chuť. Pokud víte o dalších pěkných akcích, kde by se ostatní mohlo líbit, můžete dát také vědět, budeme rádi. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Hradeckého rozhlasu přeje Pavla Kindernajová.

0: roka.
1: Yes, we can.
2: Sobota 18. července, svátek mají Drahomíry a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První elektrická tramvaj v Čechách se slavnostně rozjela před 135 lety v roce 1891. Z Letné 800 metrů do Královské obory na Zemskou výstavu. Přesně v 9 hodin ráno. Prvním řidičem byl Alois Fiala, průvodčím Josef Jedlička a otcem celého projektu byl samozřejmě František Křižík. Vakcína proti tuberkulóze byla poprvé dítěti podána přesně před 105 lety v roce 1921. V Paříži se o to postarali vědci, kteří vakcínu vyvinuli, Albert Calmette a Camille Guérin. Britská vláda definitivně uznala exilovou československou vládu v Londýně před 85 lety v roce 1941. Rumunská sportovní gymnastka Nadia Comaneciová získala na letních olympijských hrách v Montrealu přesně před 50 lety v roce 1976 jako první gymnastka v historii absolutní známku. Desítku. Tu dostala celkem 7krát a v Montrealu získala 5 medailí, z toho 3 zlaté. Na základě Brionské deklarace začalo před 35 lety v roce 1991 stahování jugoslávských jednotek ze Slovinska. To tak bylo ušetřeno válečných útrap, jaké v dalších 4 letech museli zažít další země bývalé Jugoslávie, jako Chorvatsko nebo Bosna a Hercegovina. Legendární zpěvák a kytarista, osobnost českého folku a country, člen skupin Brontosauři, Spirituál Quintet nebo Dua Nedvědi, František Nedvěd zemřel před 5 lety. Legendární hokejový bek Josef Horešovský by dneska oslavil kulatou 80. A já přeju hezkou sobotu.

0: U štěstí zpívá Helena Vondráčková, no snad bude štěstím i nějaký pozdrav ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, studio.hradec a zavináč rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, kterou můžete využít. Na našich webových stránkách najdete formulář, který se nám tady zobrazuje, a do třetice z těch písemných variant, kdo není na internetu, může poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104, ale připomínám, že do zprávy je nutné napsat nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46. 46.
0: Ano, zavolat nejrychlejší, možná nejempatičtější, pan Zdeněk už tak podnikal, takže už jsme ve spojení. Pane Zdeňku, krásné odpoledne.
2: I vám přeju hezkou sobotu. Tuto píseň bych rád poslal Káče, Kačence, Anice, Podět brat a Pavlušce, Zradce. Díky.
0: Jak se máte, ještě nám řekněte, víkend začal, zapršelo, předpokládám i u vás, takže ten zvuk je zvuk. Zvuk je snad kvalitní, ale vzduch je trošičku příjemnější. Co říkáte?
2: No, tak ty vedra polevily, ale déšť nikaj nič.
0: U vás nic v zákupech nepršelo, vůbec ani kapička?
2: Ani kapka.
0: Je, no tak snad se ještě dočkáte v tom týdnu, který by měl být trošičku chladnější, tak snad zaprší i v těch suších místech. Teď ta písnička pro radost a příjemnou sobotu i pro vás, pane Zdeňku. Mějte se krásně.
2: Napodobně, díky.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi. My je s vámi rád i v sobotu 18. července a paní Lída se už také dovolala k nám do studia, protože má něco na srdci. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, je hezky, je příjemně. Všechny zdravím Hradci Králové, rádio, přítele Péťu, Naďu a všechny, celou naši rodinu. A jsem ráda, že jsme zdraví tenhle týden, měli jsme velký štěstí s Péťou, takže zaplať pánbu, že všechno dobře dopadlo a že budeme zase v klidu dál fungovat a přeju dětem, už mají 3 týdny prázdným pryč a tím to, vnoučata všechno v pohodě, mají brigády, takže...
0: No jste taková vážná, jste vážná, paní Lído, ale no konečně jste se zasmála trošku radosti, jestli všechno dobře dopadlo, tak by to asi mělo být, usmíváte se, písnička bude také radostná, tak hodně zdraví, ať ty chvíle, které přicházejí, překvapují jen něčím pozitivním a hodně lásky do toho vašeho vztahu a písnička pro vaše přátele samozřejmě, mějte se moc hezky, naschledanou.
1: Děkuju, Pavli, moc.
0: Naschledanou. A písnička bude ještě pro oslavenkyni, protože tady máme písemné přání pro Janu Menclovou k dnešním krásným narozeninám. Zahrajte prosím nějakou písničku od Karla Gotta, Být stále mlad. Milá Janičko, přejeme ti k tvým narozeninám hodně, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody do těch dalších let. Ať si tu s námi aspoň do stovky, to přeji Pajerovi a Sedláčkovi. Takže s přáním všeho nejlepšího písnička i pro Janu Menclovou.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Hostem třetího prázdninového Charmu speciál tento týden bude výživová poradkyně Petra Henichová. Povídat si budeme o stravování v letním období, inzulinové rezistenci anebo o tom, co si dát na talíř, abychom hubli, ale nehladověli.
0: Charm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Teď polední písničky od srdce a podpora pro všechny fanoušky sportovní. Hezkou sobotu 18. července dnes se na mistrovství světa ve fotbale, jak určitě mnozí víte, odehraje předposlední utkání o třetí místo mezi Anglií a Francií. A na to konto reaguje paní Sylvie, která vybrala jeden z oficiálních songů tohoto mistrovství. Mezinárodní spolupráci, ve které je italský pěvec Andrea Bocelli. Zpívá tam jihokorejská americká zpěvačka EJ a americká rapérka Megan Thee Stallion a jejich fotbalová hymna se jmenuje More Than A Game, DNA zkráceně. Takže posíláme na přání paní Sylvie z Prahy všem posluchačům a fotbalovým fanouškům zvlášť.

0: Více než hra, o tom byla tato skladba, která je považována za hymnu letošního mistrovství, ale teď taky trochu lásky. Úplně poprvé našel odvahu a zavolal do studia pan Vondráček, kterého teď zdravím. Krásné odpoledne, pane Vondráčku.
1: A děkuji moc.
0: Dobrý den. A teď ti řekněte, protože teď až jsme ve vysílání, koho chcete potěšit s Valdemarem Matuškou?
1: Valdemar, dal bych to zahrát manželce.
0: Manželce. Vy jste říkal, ona nemá narozeniny, svátek, nic, jen tak?
1: No tak za dobrý oběd.
0: Co jste měli? Co jste měli dobrého? Pochlubte se.
1: Řízek bramborový.
0: Taková klasika, řekla bych, česká. Jak dlouho jste spolu s paní Marií?
1: No, asi 69 roku.
0: Pane jo, 69 let. A lásce se daří, očividně, když voláte do Českého rozhlasu. Poslouchá teď vaše paní?
1: Ale jo, teď sedí za mnou.
0: Sedí za vámi. A jak se tváří, když ji vidíte?
1: No jo, dobrá, teď jestli mě nedá vochlamec.
0: Opatrujte se, milý Vondráčkovi. Maní Marii srdečně zdravíme i s jejím oblíbencem a věřím, že si z plná hrdla teď i tu písničku společně vychutnáte. Ať se lásce daří, ať vám dál chutná.
1: Děkuji moc, naschle.
0: Naschledanou.

Jste s písničkami od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové, opět nahlíží mezi písemné pozdravy a následující skladba bude pro dvě oslavenkyně. Ve neděli 12. července oslavila v plné svěžesti svoje krásné 84. narozeniny milá maminka, babička a také teta, paní Věra Tošovská z Českého Meziříčí na Rychnovsku. Všechno nejlepší, především hodně pevného zdraví, hodně štěstí, optimismu a také životního elánu jí do dalších dlouhých let. Z celého srdce přeje a písničku jako poděkování za všechnu tu lásku, obětavost, pracovitost a péči, kterou po celý život věnuje, posílá celá početná milující rodina a také Slávek. Takže písnička pro paní Věru Tošovskou, ale taky pro paní Marušku Formanovou, která slaví 85. narozeniny. A píše se tady v SMSce, že je ráda veselá, ráda sež veselá, tak přejeme nadále stále zdraví a pěkně to dnes oslav s velkou rodinou. Všechno nejlepší přeji Menclovi.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Je tady překvapení. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové. Signál se ozval v písničkách Od srdce a vy to tak tuším jste trošičku předpokládali, protože se nám to tady hned rozblikalo. Kdo se dovolal jako první, vítejte. Krásné odpoledne.
2: Dobrý den, tady Dobrý. Naděl z Nápočka.
1: Zdravíme, paní Naděl. Zkoušíte to od začátku soutěže, nebo teď jste byla jenom...
2: Občas.
1: No teď to dopadlo. Takže z těch dílčích cen od nás získáváte hned radiokartu Staré pověsti české, kterou načetl Zdeněk Svěrák.
2: Děkuju.
1: Tak fanfáry k tomu. Alois Jiránek, autorem Starých pověstí českých. Všichni jsme se učili, ale možná pro vnoučata ta poslechová záležitost příjemnější, možná i pro vás pustit si doucha Zdeňka Svěráka, protože jako posluchačka Českého rozhlasu věřím, že ten poslech máte ráda.
2: Jo, mám moc.
1: To jsme rádi. No a teď ještě ten balón, jestli dopadne. Brala byste to? To je hlavní cena naší soutěže.
2: Já bych ho věnovala.
1: Vnoučatům nebo dětem, kam by to putovalo?
2: Vnoučatům, možná, no.
1: Už se vám nechce do koše.
2: Já se bojím.
1: Bojíte se. No a co podnikáte teď přes léto? Do vzduchu, na tu ptačí perspektivu si netroufnete, tak někam k vodě, do přírody. Co máte nejraději, paní Naděl?
2: No tak k vodě moc taky ne, nemusím vodu, ale do přírody jako jo, no, chodíme.
1: A máte tam někde, kam na Náchodsko, tak Babičinou údolí máte kousek asi na dohled, ne?
2: Ano,
1: tak tam je to nádherná lokalita.
2: Ano.
1: Tak šance jsou, tak ať ty příjemné záležitosti k vám dál putují. A ještě mi nezavěšujte, vyplníme výherní formulář. Ano. Krásné léto, naschledanou.
2: Taky, napojďte mě, naschledanou.

mi jeho čím dál méně sněhu. Ještě si na něho nějaký čas počkáme, ale alespoň v té hudební podobě v podání Davida Stypky a Evy Farné snad píseň Zázraky potěšila. Přišlo nespočet písemných pozdravů, takže musíme to trošičku propojovat. Písnička bude pro kamarádku Vlaďku Valcovou z Pouchova. Písnička s přáním pevného zdraví, štěstí, lásky, radosti do dalších let, které jí přejí přátelé a zdraví za ně všichni samozřejmě. Pak je tady pozdrav z Opočna, prosíme písničku Do dobrušky pro naši Blanku Kultovou. K jejím dnešním narozeninám přejeme hodně zdraví, spokojenost, radost a zkrátka jen to nejlepší. Přejí přátelé Houdováci a také děda. A ještě tady máme pozdrav SMS-kový, prosíme písničku Jen tak pro potěchu všem. Moc děkuji Jana Zertyně, takže i Dortyně posíláme srdečný pozdrav.

Jedna možná z nejkrásnějších melodií českých, která u nás vznikla. Mám takový pocit, že je neoposlouchatelná. Stále si o něj píšete a zařazujeme ji pravidelně do našeho vysílání, ale člověka tak zpomalí, což připoledně možná není vůbec špatné. Ale máme tady další pozdravy pro oslavence. Michaela Bělinová z Hořic dnes slaví narozeniny. Všechno nejlepší k narozeninám přejí přátelé. Pozdrav přišel také od paní Hanky z Náchoda, ale paní Hanko, zklamu vás, tu písničku, o kterou jste si napsala, tak tu bohužel v našem archivu nemáme, ale snad vás potěší ta následující, která je připravena a bude ještě k výročí nebo ke svatbě, teď to musím najít, aby se dostalo opravdu na všechny. Pan Mirek z Jilemnicka píše, dobrý den, zahrajte s přáním lásky a zdraví a k dnešnímu svatebnímu dni v zámku Sedlec z Prčice našemu vnukovi Danielu Pršalovi a nastávající manželce Martince. Šťastnou cestu životem přejí babička Edita a děda Mirek z Rostok u Jilemnice. Takže novomanželům samozřejmě hodně lásky.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: S nositelem ceny Czech Press Photo, kterého tiskne National Geographic i BBC Wildlife Magazine, Václavem Šilhou to bude v repríze pořadu Nejen o tom. Jako vždy v pondělí, v obvyklém čase se vydáme nejenom za snímky milionů migrujících pakoní v Africe. Jak vyfotit slona zblízka, když je tak veliký, to všechno uslyšíte v pondělí po 18. hodině.
2: Teď ještě písničky u srdce, je s námi paní Beňová. Vítám vás. Dobré odpoledne v písničkách. Paní Beňová, slyšíme se. Krásné odpoledne. Už jsme ve vysílání. Koho chcete potěšit s písničkou?
3: No, tak můžu mluvit?
2: Ano, ano.
3: Já to posílám do Pardubic paní Evice Špliňarovi a jejímu přítelovi. Paní Ružence, doma Merka a její mamince. A Dora Sošek dávám paní Alinovi a tamto je vedoucí bejvalá drogérie v Jaroměří.
2: Dobře.
3: Zatím posílám písničku
2: pro radost.
3: Děkujeme.
2: Opatrujte se, hodně zdravím. Naschledanou. Písnička bude také pro Františka Kessnera a Adama Lelka, protože právě na ně myslí i přátelé, takže i František Kessner a Adam Lelek u nás mají pozdrav. Všechno nejlepší k narozeninám i s písničkou od Lucie Vondráčkové. Hezkou sobotu.

To jsme v závěru písniček, ještě jste vybrali Laďku Kozderkovou pro Lindu od Evy k narozeninám. A písnička taky pro Patrika Lamku. Jsme rádi, že píšete o oslavencích. Po 17. hodině se určitě dostane i na další. Po zprávách už ale zveme k zámeckému létu s Františkem Kinským.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Rokový večer v kempu Pecka. V sobotu 18. července od 18 hodin v kempu Pecka zahrají AC Blesk DC a excelentní Prague Queen s fenomenálním Michalem Skořepou v čele. Rokový večer v kempu Pecka 18. července. Vstupenky v síti Ticketstream. Děti do 120 cm a držitelé průkazu ZTP a ZTPP zvýhodněný vstup.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Většinu republiky zítra čekají silné bouřky. Hradecký magistrát investoval v posledních letech do škol 100 miliony korun. Večer startuje běžecký závod Zkus noční kuks. A sobota zůstane oblačná, místy s přeháňkami i bouřkami a teplotami až 27 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Hradec Králové v posledních 4 letech investoval do základních a mateřských škol téměř 500 000 000 korun a další velké investice chystá. Do městských mateřských škol bylo letos zapsáno 747 dětí, tedy o 89 méně než loni. Úbytek podle radnice souvisel s poklesem porodnosti. Do prvních tříd by mělo nastoupit asi 1000 dětí, stejně jako loni. Městské školy opět hodlají otevřít 40 prvních tříd. Okolím barokního hospitálu Cooks a Brownova Betléma se večer poběží tradiční závod Zkus noční kuks. Organizátoři připravili několik tras. První startují z nádvoří hospitálu o 8:30 večer děti. Podrobnosti k závodům dospělých doplňuje jeden z pořadatelů Pavel Cibulka.
5: Běžci si letos mohou vybrat ze 3 distancí. Noční běh za svitu člověk na 5 nebo 10 kilometrů, a nově letos pořádáme také canicross, tedy běh se psem, a to na vzdálenost 4 kilometrů. Sport.
3: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. Šampionát odstartuje v pondělí v Oklahoma City. Závodníci na místě bojují s náročným profilem tratě i s vysokými teplotami a velkou vlhkostí. Pokračuje stříbrný medailista z olympijských her, kanoista Lukáš Rohan.
6: Snažili jsme se i připravit na to teplo a na to vlhko, který nás tady dennodenně provází a dost pravděpodobně nás čeká i při tom závodě, protože závodí budeme přes poledne, odpoledne. Takže bude to hodně náročný a celkově v letošním roce vidíme, jak moc to teplo může sportovní výkony ovlivňovat. Počasí.
3: Zůstane většinou proměnlivá oblačnost, odpoledne zpočátku ojediněle, později odpoledne k večeru místy se objeví přeháňky nebo bouřky, na horách budou srážky četnější, večer mají ale slábnout. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, v Polabí až na 27, na horách na 18 až 21. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Jičínsku se na silnici mezi obcemi Úlibice a Lažany srazila 2 osobní auta. Policie nehodu došetřuje a jsou tam záchranáři. Počítejte s možným zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
0: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
7: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba?
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně a tehdy on říká, já se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí.

0: neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty riskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku, a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct. Ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť proto, že jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
1: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
0: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
1: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
0: Ne.
1: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
0: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
1: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
0: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
1: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
0: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
1: To je dobrá zpráva.
0: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
1: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
0: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
1: No to se nedá koupit v hobby marketu.
0: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
1: Jakoby ten dům poděkoval.
0: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
1: No je to tu krásný.
0: Děkuju, díky. Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz. A vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů, a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků,
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostory a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: Jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho rád znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč si to kupuje, proč si to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince.
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. Zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnových, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání, ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě, nebo blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
4: Takového, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co se, tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je to nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když budu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak uvětšině chá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšili mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany, a jsou určeny ke koncertům, další koncert je teďka 13. června a když se rozezní ty varhany a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti. Ty varhany jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvě tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země, několik let ve vyhnanství, tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině, rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky, umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž, Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: Je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel, to jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuya Oñariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Je takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskovalhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratům.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází, se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Autokemp Brodský na Náchodsku zaplnili automotoveteráni. Fotbalisté Anglie a Francie si na mistrovství světa zahrají večer o bronz. A noc bude polojasná až oblačná s teplotami 12 až 15 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Alena Brantová. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun od 80 let a ne od 85 jako teď.
2: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
2: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
4: Pak to budeme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
2: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: V Rokytnici v Orlických horách na Rychnovsku dělníci zmodernizovali veřejné osvětlení. Původní výbojkové lampy vyměnili za úsporná LED svítidla. Rekonstrukce vyšla na bezmála 2 miliony korun. Většinu nákladů pokryla dotace z Národního plánu obnovy. Vedení města očekává úsporu za elektřinu přibližně 220 tisíc korun ročně. Do autokempu Brodský v Červeném kostelci na Náchodsku se sjeli majitelé automobilových a motocyklových veteránů z celé republiky. Na 7. ročník tradičního setkání přijeli necelé 200 strojů. Mezi nimi jsou mimo jiné i předválečné evropské a americké vozy.
5: Součástí akce je také přelet historických letadel Messerschmitt PF-109 a P-51 Mustang. Pro nejmenší návštěvníky jsou připravené soutěže nebo jízda na koních. K vidění je také autentický vojenský tábor s polní nemocnicí, ukázka zadržení pachatele policejním psem, historická kovárna nebo ukázka stabilních strojů a povříslovače. Z Červeného kostelce Jana Házová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisti Anglie a Francie se večer na mistrovství světa utkají o bronz. Angličané v semifinále prohráli s Argentínou, Francouzi podlehli Španělům. Dnešní zápas o třetí místo začne ve 23 hodin našeho času. Počasí. Předpověď na noc slibuje polojasno až oblačno, k ránu až skoro jasno. Ochladí se na 15 až 12 stupňů, na horách na 13 až 10. Zafouká jen slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor na silnici číslo 16 u Sobotky na Jičínsku, kde se srazila dodávka s osobním autem. Na místě je policie, hasiči i záchranáři. Počítejte tam s možným zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré odpoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Sobota přináší opět slunce, snad i radosti do vašich domovů, případně i do práce. Za chvíli vás s naším vysíláním vezmeme i do Orlických hor, do Ošerova, ke kamennému kříži, kterému restaurátoři vracejí původní podobu. A také uslyšíte, jak se plave v Labi, tady u rozhlasu v centru města, kde jsem zastihla Krištofa Spilku, který chodí do řeky i se svými psy každý den. Takže uslyšíte i to, jestli jsou rychlejší psy nebo Krištof.
1: Dobré odpoledne a Pavla Kindernajová.

0: velkáletní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Taky tak trochu lítáme v Českém rozhlase Hradec Králové, lítají nám tady i telefonní linky s nadsázkou řečeno, takže se nám to tady opět celé rozblikalo, kdo se dovolal tentokrát. Tady soutěž Hradecká, kdo je s námi, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Marcela.
1: Paní Marcelo, odkud voláte do Hradce Králové?
2: Z Rychnou a nad Tišnou.
1: Jak tam máte? Užíváte sobotu odpoledne?
2: Užívám, jsem ponoční, teď jsem vylezla po jídle, jsem vylezla k bazénu. Občas teda nějaký mrak, ale super.
1: Ale jde to, počasí příjemné, nevím, teplotně kolem přes těch 20 stupňů určitě, 25
2: jo,
1: je to
2: myslím,
1: letní,
2: že
1: 25, je to příjemné.
2: Ano,
1: úplně 25. Ideální, krásné tak. Léto, přívětivě. No ponoční, ale nejste nějaká zpomalená, což ponočních často býváme. Musela jste být velmi rychlá.
2: Trošku mě probudila oda bazénu, ale jako super, jo, jsem ráda, že začínám.

0: moc, děkuju moc a přeju krásný léto.
1: My moc děkujeme a ještě se pochlubte, vy byste se také bála, jako paní posluchačka, která volala popolední, že by neletěla, že se bojí výšek.
0: Ne, určitě, já jsem už jednou letěla, ale to byl jenom jeden balón, ale teďka, jako říkáte, že jich bude víc, ano, tak by ano. To bylo ještě hezčí.
1: Velké balónové nebe, no to ano. Je úžasná podívaná, takže byste se dívala z koše do koše. Uvidíme určitě na začátku srpna, i vám držíme palce a parádní dovolenou, ať se vyvíjí ve stejném vítězném duchu, jako v té naší soutěži. Naschledanou.
0: Děkuju moc, mějte se hezky, naslyšenou.

0: 17 minut po 14. hodině teď už nabíráme směr Orlické hory. Nadační fond adopce památek, který nedávno získal krajské ocenění Hereditas Obligat za přínos k ochraně kulturního dědictví, pokračuje v záchraně drobných historických památek právě v těch zmiňovaných Orlických horách. A jedním z projektů je obnova kamenného kříže z Ošerova nedaleko Deštného. Památka z poloviny 19. století byla v havarijním stavu a řadu let ležela rozlomená v lese.
1: Tady teďka právě navrtávám otvory.
2: Restaurátor Hynek Bláha pracuje na obnově kamenného kříže Sošerova v Orlických horách.
1: Kříž se zřítil, podstavec stál na místě, vyvrácený, prasklý.
2: Památka z 19. století ležela dlouhé roky rozlomená v lese nedaleko Deštného.
1: A naprosto havarijním stavu.
2: A část jeho fragmentů se už nepodařilo dohledat.
1: Při tom pádu teda se rozlomil

0: Takže ulomilo se prostě vodorovné břevno kříže, podařilo se dohledat levé lítko, ostatní teda ty fragmenty už jsme opět nenašli. Já jsem chtěl co nejdřív teda ty fragmenty kříže s figurou Krista teda dostat pryč, aby nedošlo k nějakému třeba ještě dalšímu poškození.
1: Restaurátoři proto všechny dochované části vyzvedli z lesa a převezli do ateliéru. Následovalo čištění, zpevňování a slepování jednotlivých dílů.
0: Ty památky vznikaly zpravidla před více než 100 lety. V té době neuměli vyrobit neres materiál, neres ocel, takže ty čepy, kterými ty jednotlivé díly byly spojovány, tak byly skované oceli, ale černé oceli. Takzvaně ta postupně teda podléhá korozi.
1: I proto je dnes nutné staré spoje nahradit nerezovými prvky, které památku stabilizují do budoucna.
0: Ten kříž se nachází v lese, zřejmě původně tam vedla nějaká cesta, která postupně zanikla. Kříž teda bude přesunutý na nějaké vhodnější místo u cesty, která teda vede z Ošerova do Deštného, aby teda byl u cesty, aby ho zase lidé mohli si prohlídnout, aby prostě nějakým způsobem fungoval pro veřejnost.
1: Do obnovy se zapil také nadační fond Adopce památek a jeho předsedkyně Jiřina Winterová.
2: Je to drobná, ale velmi cenná součást kulturní krajiny Orlických hor. Naším cílem je zachovat nejen samotný objekt, ale i jeho příběh.
1: Památka totiž zároveň připomíná i širší historické souvislosti Orlických hor.
0: Je to připomínka toho, že tady teda ty generace těch lidí prostě žila a i to, že tady ti sudeční Němci žili, protože v podstatě donedávna téměř beze stopy vlastně zmizeli.
1: Obnovený kříž se po restaurátorském zásahu vrátí na nové místo u cesty v Orlických horách letos na podzim. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Před malou chvílí jsem se dívala z okna Českého rozhlasu Hradec Králové. Na nábřeží byli tři lidé a měli nohy ve vodě. Tady u rozhlasu opodál na dřevěných schodech, které jsou velmi oblíbené, tam těch lidí bývá podstatně víc, ale pravdou je, že řeka jako taková příliš mnoho lidí zatím k plavání neláká. Když nejsou závody, velké otužilecké akce, vodácké nebo kulturní, Labe si jen tak klidně nerušeně teče bez narušení plavců. Proto včera, když jsem šla odpoledne z rozhlasu, mě zaujal muž, který dynamicky, velmi rychle plaval. Bylo vidět, že trénuje, že to není pro osvěžení, ale že si šel skutečně zaplavat i se psy. Tak mi to nedalo a šla jsem ho vyspovídat hned, jak vylezl z vody. Zjistila jsem, že je to Krištof Spilka, mistr světa v mašingu. A hned jsem se tedy zeptala, jak se mu plavalo.
1: No výborně, tak jediný, co je nepříjemný, když je nějak po velkých deštích a je to takový nahnědlý, tak to si dám vždycky pár dnů pauzu, až se to trochu pročistí, ale jinak voda je příjemná.
0: Říkáte denně, tak první týden?
1: No začal jsem v polovině června a za začátku je teda opravdu hodně studený. Teďka v červenci si to užívám, protože je to vlastně jako teplý, že člověk nezažije žádný šok při skoku do vody. Snažím se plavat rychle, takže se zahřeju, ale v tom červnu to bylo tak studený, že jsem jako vylejzal zmrzlej.
0: Jak vás to napadlo, že budete plavat do Labe? Už vás to nalákalo, že jste si řekl, je řeka čistá, vypadá čistě, tak to zkusím v řece?
1: Ne, já plavu se psy, svými dvěma a my spolu závodíme a tohle je výborný způsob přípravy.
0: Teď tady pobíhají, oni mají vestičky záchranářské.
1: No, ty vestičky mají dva důvody. Jednak jí mají proto, aby kdyby třeba dostali křeč nebo tak abych v té vodě nemusel řešit nějaký problém. A jednak ona, ta vesta je i brzdí, takže oni víc posilujou.
0: A vy je stíháte?
1: Ne, oni jsou rychlejší na všem. Když jedu na lyžích, na kole, na koloběžce, na čemkoliv, vždycky jsou rychlejší, takže i ve vodě jsou rychlejší.
0: Co je to za rasu?
1: To jsou speciální závodní kříženci, evropský saňový psi a jsou jakoby křížený na tah, no. Jak jsem říkal, závodně s nima na té koloběžce, na kole, na lyžích.
0: A jsou mazliví, jeden jde k nám, tak můžeme ho představit?
1: Tak tohle je Ripley.
0: Můžu ho pohladit?
1: Můžete určitě. Je mu 11 let a už tak moc mazlivý není. A druhý se jmenuje Sony a ten je mazlivý, ale až když si vás všimne, pak vám asi skočí na ramena možná.
0: No pobíhá tady po nábřeží, chce všechny pozdravit, tak já nevím, jak dlouho vám to odhodlání vydrží. Od poloviny června, tak dokdy máte plán tady, že vás lidé mohou každý den potkávat?
1: No když už je mi pak fakt zima a já plavu schválně bez neoprénu, aby mi byla stejně zima jako těm psům a když už to je pro mě moc, tak si říkám, že ani pro ty psy už to není ono, takže do poloviny září tak.
0: Vás tady lidé budou potkávat, Krištof Spilka z Hradce Králové?
1: Ano, já bydlím tady 150 metrů, takže...
0: Takže proto to Labe. Co ta čistota? Teď tady zapršelo trošičku, vy jste i za deště byl plavat?
1: Ano, teď za deště se třeba stalo to, že zafoukal vítr a co bylo na mostech listí, tak prostě trochu napadalo listí, ale to není žádná nečistota, kterou bych považoval za nějakou jako zdravotně závadnou. A od té doby, co tady byl ten triatlon, tak oni dělali nějaký rozbory, takže jako čistotu vody chválili, takže se nebojím.
0: Byl jste na triatlonu?
1: Letos se chystám do štafety, ale my jsme taková neambiciózní štafeta, takže plavu jenom prsa, ale myslím, že docela rychle.
0: Jste sportovec z povolání, nebo vás to zkrátka jenom baví a chcete se věnovat své kondici?
1: No já s tím Sonym závodím na vrcholový úrovni, úplně na té nejvyšší, co to jde, takže v tomhle směru jsem sportovec, ale oni jsou vždycky ti větší sportovci v tom týmu, takže já jsem spíš takový kondiční sportovec, vrcholoví sportovci jsou psi.
0: Co byste vzkázal ostatním, kteří mají třeba obavy o tu hygienu a tak dále, že to Labe není úplně optimální, v neděli se zavře 50-metrový bazén, tak můžeme to doporučit, že je možné se tady v centru Hradce Králové koupat?
1: Já myslím, že to určitě můžeme doporučit. Já jsem se vždycky divil, že tady není víc lidí. Když byly ty vedra 40-stupňový, tak se dejme tomu 10-15 lidí tady potkalo v tom největším slunečním svitu.
0: Teď máme díky festivalu i převlékárnu tady na nábřeží.
1: Ano, převlékárnu, která má trošku rozbitý závěs, takže se v ní nedá už tak dobře převlíkat, ale je hezká i tak. Takže můžu to určitě doporučit.
0: Doporučuje Krištof Spilka. Děkuju a příjemné plavání a koupání. Naschledanou.
1: Ano, doporučuju Labe. Mějte se. Naschledanou.

0: Ale bez téhle prázdné, bez lidí, možná Metuje na tom bude jinak, nebo Orlice, Úpa v našem regionu Královéhradeckého kraje, ale když se ještě vrátíme ke Krištofu Spilkovi, který se denně koupe právě v Labi, tak on byl před časem i naším hostem v ranním vysílání. Možná někteří vzpomenete, pokud byste se tedy chtěli ochladit u poslechu o zimních sportech, tak v našem archivu tento rozhovor najdete. Rozhovor o tom, kdy mluvil o mašingu a skieringu, což je jízda na lyží, kdy vás táhnou psi. Krištof je v této disciplíně na 15 kilometrů mistrem světa. Takže až uvidíte nadšence, jak v řece plave se psi, tak už budete vědět nebo minimálně tušit, o koho se jedná. Teď už ale i trocha historie s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického Pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Za 10 minut bude 15 hodin, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, léto je v plném proudu, slunce hřeje, člověk by si řekl, že o prázdninách čas tak nějak plyne vlastním líným tempem, jenomže úředníci nespí ani v létě, možná jste zaregistrovali, že nám unijní státy slibovaly, že střídání letního a zimního času bude brzy minulostí, ale deníky novinové dnes píší o tom, že místo rušení času se u nás chystá nový časový jízdní řád na další 5 let. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž poslalo do připomínkového řízení návrh, který pevně stanovuje přesná data střídání času až do roku 2031. Takže vypadá to, že ještě 5 let budeme dvakrát ročně posouvat ručičky hodinek tam a zase zpátky. Je to, dá se říct, už taková věčná diskuze. Evropské státy se totiž pořád nedokáží dohodnout, který čas si nechat natrvalo. A dokud se neshodnou, musíme všichni poslouchat unijní směrnici. Možná se prý ta debata v Evropě na konci roku zase trošku rozvíří, ale říkám si, v tento čas a v tuto chvíli, možná uprostřed horkého červencového víkendu, to vůbec nemusíme řešit, protože v létě je nám to možná jedno, jestli je zrovna ten čas středoevropský, letní nebo prostě ten prázdninový. Důležité je, abychom ho trávili s lidmi, se kterými je nám dobře.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: prostor.
1: Pavel Bubek dospíval v našem vysílání, po něm bude následovat ještě před 15. hodinou duet Tiny Turner se Stingem. A pak už přijde do studia i Alena Brantová s čerstvými zprávami, ve kterých bude mluvit například i o aplikaci Záchranka. V této mobilní aplikaci si teď nově můžeme najít totiž také například nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. Víc za chvíli.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Chcete začít používat umělou inteligenci prakticky a srozumitelně? Přihlaste se na letní školu AI od Business Starteru. Během 5 dnů se naučíte pracovat s AI nástroji, tvořit obsah, zadávat prompty a využívat umělou inteligenci v podnikání i vlastních projektech. Program je vhodný pro jednotlivce i firmy. Začínáme 20. července. Více informací a přihlášky najdete na businessstarter.cz. businessstarter.cz.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Univerzita Hradec Králové zvedne kolejné o inflaci. Jičínská radnice pronajme pozemky pro dobíjecí stanice elektromobilů. Mobilní aplikace Záchranka nově ukáže taky nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. A noc bude polojasná až oblačná s teplotami od 12 do 15 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Zájem o koleje Univerzity Hradec Králové na příští školní rok převyšuje kapacitní možnosti, i když příjem žádostí zatím neskončil pro všechna ubytovací kola. Pokračuje druhé kolo, určené hlavně prvním ročníkům. Ceny kolejného vzrostou od 1. září o výši meziroční míry inflace, to znamená o 2,5%, což vychází na nárůst o 90 korun měsíčně. Zvyšování kapacity kolejí univerzita neplánuje. Žádosti o ubytování na kolejích je možné podávat do 9. srpna. Radní Jičína schválili dočasné užívání parcel, na kterých soukromník vybuduje dobíjecí stanice pro elektromobily. Půjde o takzvané pomalé dobíjení, primárně určené pro nabíjení přes noc na sídlištích.
2: Půjde o zábor veřejných prostranství, proto soukromý provozovatel bude městu pravidelně platit nájemné. Společnost hodlá vybudovat desítky dobíjecích stanic a budou mít podobu úzkých sloupků. Parkovací místa nebudou omezena pouze na elektromobily. Výpůjčka parcel bude na 10 let. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: V mobilní aplikaci Záchranka si můžete nově najít taky nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidíte kontaktní údaje, otevírací dobu a můžete se i rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné přivolat záchranáře. Pokračuje ředitel a zakladatel aplikace Záchranka Filip Maleňák.
3: Aby člověk v případě třeba méně závažného stavu, který nevyžaduje přímo volání zdravotnické záchranné služby, měl okamžitě přehled o tom, kde je nejbližší pohotovost a mohl si tam případně zajet sám. Případně třeba pokud je odkázán zdravotnickou záchrannou službou, že ten případ není na výjezd posádky, je možné vlastně v aplikaci Záchranka se podívat, kde ta nejbližší pohotovost je.
0: V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde ji lidé můžou využít, přibyl region Trento v italských Alpách. Aplikace zatím pomohla asi ve 250 000 případů. V mobilním telefonu ji mají téměř 4 miliony Čechů. Sport. Tenistka Linda Frůvirtová zůstává ve hře o start v hlavní soutěži pražského turnaje WTA. V úvodním kole kvalifikace Prague Open si totiž na štvanici poradila s Australankou Mičičovou, kterou porazila po setech 6-3 a 7-5. Poslední soupeřkou Frůvirtové v boji o účast v prvním kole bude Číňanka Gao.
1: Počasí.
0: Předpověď na noc slibuje polojasno až oblačno, kránu až skoro jasno. Ochladí se na 15 až 12 stupňů, na horách na 13 až 10. Zafouká jen slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku se srazily dvě motorky na silnici mezi Ratibořicemi a Světlou. Policie na místě nehodu došetřuje, s opatrností tam projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké sobotní odpoledne, po zprávách opět trocha příjemné hudby a zajímavostí z našeho regionu Královéhradeckého kraje. Zpívat budou v této hodině například Pavol Habera, Petr Novák, Madonna, Valdemar Matuška nebo Michal Tučný. No a z těch zajímavostí vezmeme vás například do nové expozice Muzea války už za malou chvíli. No a kdo má rád Lego, potěší ho, že na Zámeckém návrší v Litomyšli vyrostlo město, celé město z Lega a my jsme se mezi stovky tisíc barevných dílků také vypravili. Buďte dál s námi.
1: Dobré odpoledne a Pavla Kindernajová.

11 minut po 15. hodině, co pak máte asi dobrého ke kávě? Dopřáváte si i něco sladkého? Říkám si víkendy, ty jsou jistě u mnohých z vás tradicí, že pečete a vítáte návštěvy, jak je to jen možné. A taková meruňková buchta, sypaná, máte tam jakékoliv ovoce možná, borůvky, ty jsou takové možná nejoblíbenější, ale ty meruňky jsem zmínila záměrně, protože v Ostroměři tady u nás na východě Čech už začala sklizeň a kvůli proměnlivému počasí už je jasné, že jich bude o 30% méně. Bohužel, kvůli arktickému vzduchu na začátku dubna, který pro ně byl kritický. Lépe prý tyto mrazy přečkali ale švestky, rybízy a také višně. Takže taková je situace u velkopěstitelů. My zahrádkáři to máme asi každoroční ruletu na našich pozemcích, zahrádkách, jestli to dopadne, nedopadne. A je pravdou, že ty meruňky, ty patří k těm nejchoulostivějším. Ale představovat si už teď tu chuť toho mokrého koláče, který umí nejlépe babičky, tak tu báječnou chuť si teď představovat určitě všichni můžeme. Stejně jako to dětství, ke kterým ty dobroty neodmyslitelně patřily.

0: Koláče dojedené, ovoce, představovali jste si, možná ho někteří ani nemáte rádi, ale pokud ho rádi máte, určitě vás potěší, že ovoci bude věnována i naše středeční radioporadna, kdy u nás bude zahradní rádce František Hlubocký, se kterým jsme se domluvili, že se zaměříme právě na ty ovocné stromy. Pokud už sklízíte, tak zjistíme, jak stromům pomoci, ošetřit je po očesání, jestli jsou třeba nějaké novinky na našem trhu. Víte, že ale František, když je u nás ve studiu, že se zeptat můžete na cokoliv, co vám dělá zahradnické vrásky na čele. On určitě rád poradí. Ale teď už vyrazíme také do muzea, jak jsem slibovala před malou chvílí, do muzea války na východě Čech, jestli ten papír najdu, tak teďka jsem to ztratila, tak to se omlouvám. Každopádně Vlaďka Vildová se tam byla podívat při otevření muzea války 1866. Bylo připraveno nespočet akcí, jak jsme vás zvali ve vysílání, ale teď už se podíváme i na ty novinky.
1: Co na mě také hodně zabralo, byl ten zhruba 4minutový film, který vy nabízíte návštěvníkům hned na začátku.
2: Ten film je koncipován jako pomyslný výtah do minulosti. On opravdu propojuje tu současnou realitu rok 2026 prostřednictvím kalendária 6 generací s rokem 1866. Tam chceme demonstrovat, že 6 generací je sice určitá doba, nicméně nejde o dobu nějakou archaickou, kterou si neumíme představit, se kterou vůbec nic nezdí. Zároveň jsme tam chtěli předestřít ty hlavní milníky každé té generace, tak jak klesáme do té minulosti. Začínáme tak logicky tím, co formuje naši současnost. Válkou na Ukrajině, pandemii, koronaviru a potom opravdu jdeme přes sametovou revoluci, srpen 1968, konec druhé světové války, až opravdu do toho minulostního bodu roku 1866. Zároveň představujeme hrdiny té

0: mobilní aplikace a té narrativní formy toho vyprávění, kdy jsme chtěli vlastně zástupce nějakých velkých skupin účastníků té bitvy, lomeno prusko-rakouské války. To znamená Čecha v rakouské armádě, zástupce pruské armády a ženu s dítětem, která vyjadřuje pohled civilistů.
1: Čím je to technicky úplně jiné?
0: My jsme postupovali tak, že od základu jsme tvořili koncepci nejenom architektonickou, ale i obsahovou a chronologickou. Věděli jsme, že nemůžeme pominout samozřejmě některé důležité body bitvy, boje v lese Svíp, strážků Střezetic, ale zároveň vlastně jsme věděli to, že máme nějaké své představy. Ty jsme transformovali prostřednictvím projektové dokumentace, kterou zajišťovala firma Capacity Expo, a zároveň jsme všechno propojovali s firmou Charles Games, která tvořila tu mobilní aplikaci a promlouvala do toho audiovizuálu. Zároveň jsme měli jasno o tom, že chceme tvořit něco, co má, jak jste říkala, atmosféru. Atmosféru, kterou můžeme ilustrovat třeba počasí toho dne, kdy byl sice začátek července, ale bylo velmi nehezké počasí. Můžeme ilustrovat nějaké základní pocity, které se váží k válečnému prožitku, to znamená určitou stísněnost, určitou napjatost a podobně. Zároveň naším úkolem bylo propojit interiér a exteriér muzea, protože exteriér, to je bojiště, to je to místo, kde se to vlastně odehrálo, které je zajímavé spoustou pomníků, které se nám tam dochovaly. My jsme potřebovali nějakým způsobem vylákat návštěvníka ven. Takže jsme se rozhodli pro rozšířenou realitu, kde jsme jednak rozhlednu vybavili prostředkem rozšířené reality, ke kterému potřebujete své chytré zařízení. Také unikátně dochovanou polní fortifikaci, laicky bychom řekli zákopy, postavení dělostřelecké baterie, baterie mrtvých, kde vlastně můžete vidět rakouské dělostřelce a kde vlastně vám zmizí ten současný terén a uvidíte to postavení té rakouské armády tak, jak vlastně tehdy vypadalo.
2: Ano, jak jste slyšeli, expozice, která už není koncipována jen jako vojenské muzeum, zaměřené pouze na techniku a taktiku, nabízí mimo jiné i osobní příběhy, které vycházejí z dokumentů tehdejší doby. Do nové expozice Muzea války roku 1866 nás s Vlaďkou Vildovou pozval historik a vedoucí muzea Jan Hrubecký.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 800 tisíc dílků Lega, desítky modelů a celé město z kostiček. Zámecké návrší v Litomyšli hostí výstavu nazvanou Svět kostiček. Ta láká malé i velké návštěvníky. Na 10 metrech čtverečních totiž představuje roboty, auta a další propracované modely. A nechybí ani herna, kde mohou děti i dospělí popustit uzdu, fantazii a stavět vlastní výtvory. Mezi návštěvníky se tak vypravila i reportérka Barbora Soukupová.
1: Co tady budeš stavět teďka?
2: Tak jako vždycky auta.
1: 9letý Kuba přišel s rodiči, tatínek pan Honza si tady staví s ním. Co říkáte na tu výstavu?
3: No už jsme jich pár viděli, takže to není naše první.
1: Do čeho se pouštíte tady?
3: Tak většinou nějaký příšerky, budovy a tak, a tady s malým lepíme, co se dá.
1: Máte tady další dvě děti, menší, tady nejmenší na stole si hraje s legem.
4: Mně se teda líbí to prostředí, to je vlastně docela netradiční na Lego výstavu. My jsme většinou zažili někde v tělocvičně, ale tady je to moc krásný, v areálu zámku jsme to vlastně nečekali.
1: Pochvaluje se maminka Zuzka, my jsme tady vlastně v takových půdních podkrovních prostorách. A já už jsem tady s programovou vedoucí zámeckého návrší Helenou Marií Hendrych. Jsme v hlavní části výstavy, kde je toho úplně nejvíc a jsou to hlavně různá městečka.
5: A tak to město se rozkládá celkem na 10 metrech čtverečních, a skládá se ze tří částí. Tou první je takový zábavní park s různými kolotoči, s italskou riviérou a podobně. A největší středová část je opravdu jako město, včetně předměstské části, venkovské architektury, kostela, obchodů a železničního nádraží, depa.
1: Je tady i hodně vláčků, některé jezdí.
5: A ano, to máme z toho radost, je to taková prémiová záležitost, že tady máme tři jezdící vlakové soupravy, které projíždějí celým tím městem.
1: Kromě toho spousta dalších objektů, různé obchůdky nebo fotbalové hřiště.
5: V té třetí potom oblasti se nachází taková holčičí zóna, Heart Lake City. Doporučuji se soustředit na různé detaily, tam mnoho probíhajících dějů roztomilých. A tahle ta výstava vznikla ve spolupráci s inženýrem Petrem Šimrem, který se věnuje té architektuře Lega celý svůj život. A nejenže sestavuje ty sety, které jsou předpřipravené, ale vlastně vymýšlí i a konstruuje i vlastní stavby.
1: V průběhu výstavy se lidé můžou zúčastnit také soutěže.
5: Ta soutěž je zaměřená na stavění, o to, kdo vytvoří nejnápaditější model nebo model, který bude nějakým způsobem kopírovat reálná místa Litomyšle.
1: Výstava i soutěž potrvají do 4. září. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.

0: Pokud jste z Hradce Králové a zajímáte se o historii, ještě byste mohli stihnout komentovanou prohlídku nazvanou Normalizační Hradec, která představí město trošku z jiné perspektivy. Přes stavby z období zmiňované normalizace trasa vede centrem města a je to právě u staveb vzniklých především v 70. 80. letech, takže začátek je před Černígovem v 16 hodin. Tyto prohlídky, musím říct, jsou velmi zajímavé. Některé jsem absolvovala, protože slýcháváme ten odborný výklad. Byla jsem nedávno na prohlídkách po uměleckých expozicích festivalu Landscape, kde se sešli architekti, umělci, zvídaví lidé také především. A až mě překvapilo, co všechno se při těch diskuzích člověk dozví. Jsou lidé, kteří vidí něco v prostoru a přijde jim to zvláštní, ale říkala jsem si, že možná je nejdůležitější neříkat hned fuj, to je ošklivé, ale ptát se proč? Proč to tady je? Proč to tady je a jaká je budoucnost? Jaká je ta vize? O tom všem jsou tyto prohlídky. Umělecké tvorbě, která víří diskuzi o tom, jak chceme dál ve městě žít, se budeme věnovat v Habaději ve vysílání v příštím týdnu. Ale teď také pohled do historie, ze které se lecos můžeme naučit, i proto nabízíme pravidelně víkendový seriál o historii v Českém rozhlase Hradec Králové. A soboty ty pravidelně patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové. V posledních dílech jsme sledovali situaci ve městě za 30leté války, takže dnes přiblížíme jednu z nejvýraznějších událostí a to byl příchod jezuitů do města.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Sám hradecký arciděkan zajišťoval duchovní správu nejen u svatého Ducha, ale i u svatého Antonína. Mimo město v Lochenicích, Opatovicích a Probuzi. Nápomocní mu byli hradeční minorité od svaté Anny, kteří se ve městě usadili v roce 1621 a působili též v Lipčanech a ve Všestarech. Aby se mohli jezuité v Hradci usadit, potřebovali dostatečnou finanční podporu. Základní kapitál získali z odkazu Friedricha z Oppersdorfu. Jednalo se o hotovost, dům zakoupený v Hradci a o panství Žampach. Dále bylo třeba získat oficiální povolení k výstavbě rezidence. Překvapuje vás, že mluvím o rezidenci a nikoli o koleji? Původně totiž hradečtí jezuité sídlili v rezidenci, která byla až s dobudováním gymnázia povýšena na kolej. Vraťme se ale do roku 1634, kdy se páter Kravařský vydal do Hradce, kde při jednání s radními neopomenul zdůraznit, že by bylo pro město prospěšné, aby samo požádalo císaře o svolení rezidenci ve městě vybudovat. Hradečtí tak skutečně učinili. 6 let po poslední větší emigrační vlně sami iniciovali její založení. Z textu žádosti však vyplývá i určitá vypočítavost městské rady, která současně vznesla požadavek na navrácení vsí Piletic, Ruseka a Skaličky, které byly Hradci v roce 1622 zkonfiskovány a předány neprávem Trčkům. Jistě si vzpomínáte na Marii Magdalenu Trčkovou, která se postarala o zabrání těchto tří hradeckých vesnic. Intriky však pokračovaly a vesnice zůstaly opočenskému panství. Dne 7. února vydal Ferdinand II. Ve Víni svolení jezuitskou rezidenci vybudovat. Povolení dala i císařovna užívající práva věna. Vše tedy bylo ze strany jezuitů pečlivě připraveno a právně zajištěno. Dne 21. května 1636 byli jezuité do Hradce uvedeni.
1: Hradecké minuty.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Hostem třetího prázdninového Šarmu speciál tento týden bude výživová poradkyně Petra Henichová. Povídat si budeme o stravování v letním období, inzulinové rezistenci a nebo o tom, co si dát na talíř, abychom hubli, ale nehladověli.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

sobota 18. července. Potkáváte ve městech skupiny větší dětí. Příměstské tábory fungují, myslím, velmi dobře. Plavecký areál v městských lázních byl třeba tento týden také. Tábor jeden do lázní už chodí v tomto období méně lidí, takže toho plavecké kluby využili. Od pondělí 20. července, tedy hned po víkendu, připomínám, že bude bazén uzavřen až do 7. srpna kvůli pravidelné letní údržbě. Zájemci mohou jít na koupaliště Flošna nebo do městských lázní s vlnobytím nebo do řeky, jak jsme dnes už odpoledne říkali. Tábory ty určitě ale budou také pokračovat dál, určitě i jiné, nejen ty plavecké. A možná jste slyšeli i o takovém, kam jezdí děti, včetně babiček a dědů. Společně jedou. V Horažďovicích ho mají třeba na Plzeňsku, jak zmiňuje reportáž, která je na našem rozhlasovém webu i rozhlas.cz. U nás v Královéhradeckém kraji jsem hledala, že snad něco podobného zatím není, ale co není, může určitě být. Pro aktivní prarodiče, kteří se také chtějí dozvědět víc o ekologii například. Nabídka je pestrá od těch nejmenších až po nejstarší. Tak ať nás posloucháte kdykoliv, hezké léto přejeme dál i s rozhlasem.

Za 6 minut bude 16 hodin, po 16. hodině už nás čeká veselé a také jímavé setkání s hercem Josefem Kemmerem. Dozvíme se, proč musel studovat střední obchodní školu, jak učil řídit Lubu Skořepovou i proč měl svého času takzvaný zákaz. Kromě toho v ukázkách připomeneme i slavné role, seriály i písničky. Tak buďte dál s námi. Hezkou sobotu.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami. Ve Špindlerově mlýně pokračuje propojení areálu Svatý Petr a Medvědín. Tenistka Barbora Krejčíková zabojuje na turnaj v Aténách o své třetí letošní finále. A noc bude polojasná až oblačná s teplotami 12 až 15 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celou republiku s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
0: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. V největším krkonošském lyžařském středisku Špindlerův mlýn pokračuje propojení ski areálu Svatý Petr a Medvědín. První etapa má být hotová na zimní sezonu 2026-27 a propojení bude jednosměrné. Lyžaři z Medvědína se dostanou po nové sjezdovce lesní přes lyžařský most nad výpadovkou na Vrchlabí přímo k budované lanovce Přehradní a dál do Svatého Petra. Po zimě v roce 2027 by měla začít výstavba 10-místné kabinové lanovky směrem na Medvědín. Celkové náklady na propojení Špindlerovského areálu se podle posledních odhadů pohybují okolo miliardy korun. Na zámku Hrádek u Nechanic pokračují práce na obnově hospodářského dvora za víc než 130 milionů. Hospodářský dvůr je hned v sousedství hlavní zámecké budovy a původně sloužil jako provozně technické a společenské zázemí pro rod Harachů. Podle kastelána Martina Rejmana návštěvnický provoz na zámku práce nijak nenarušují.
3: Staveniště je od hlavní zámecké budovy oddělené, takže všechny prohlídkové okruhy i doprovodné akce probíhají podle běžného programu. Jen při pohybu v Lipové aleji prosíme návštěvníky o zvýšenou opatrnost, protože tudy čas od času projíždějí také stavební vozidla. Sport.
0: Teniska Barbora Krejčíková zůstává na premiérovém ročníku turnaje v Aténách ve hře o titul. Po vítězství 2-0 na sety nad úřadující olympijskou vítězkou Číňankou Cheng nastoupí zhruba ve 20 hodin v semifinále proti Dánce Tausonové, která vyřadila Sáru Bejlek. Počasí. Předpověď na noc slibuje polojasno až oblačno, kránu až skoro jasno. Ochladí se na 15 až 12 stupňů, na horách na 13 až 10 a zafouká jen slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se kyvadlově. Omezení potrvá až do konce srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba, a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
5: Váš Jim.
6: Můj
5: můj čin?
6: Jsem vám k službám, pane.
5: Pane, jo.
6: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťasten.
5: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
6: Prosím.
5: Původně pro sebe.
6: Hop.
5: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
6: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
5: Aha, tak co kdybyste vykouzli i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
6: Když si budete přát, pane. Hop.
4: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
7: Hvězdné návraty.
8: Řekněte mi, kdo pak

0: pa-da-pa. Pan Pau.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
3: Pojďte, tady máme volno.
4: Fajn.
3: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těší mě.
4: Prosím, pánové.
3: Děkuji vám.
4: Jedno kafíčko, rumíček, druhé kafíčko, pánové.
3: K rodičům nebo za manželkou?
5: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
3: No co já, no. Já si to užím sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. A dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
2: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou se myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
6: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
7: Ale co bych se na vás zlobila?
6: Já bych potřeba vidět,
7: co pak jim tady chcete dělat divadlo?
6: Já bych potřeba vidět, kdo to je.
7: No co pak to ještě nevíte? Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte. Ale je to ta a ten trouba. Tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může Bůh jak pomoct.
6: Ne, už si to nemyslí.
8: Co? Jak je to?
6: Hleď.
8: Že ne, jak je to?
6: Je to tak. Počkej, ne, no tak zmusel, no tak neblázni, jak že ne.
7: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
9: Přeji dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
7: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
9: Já, že jsem opilač?
6: No proč?
9: Já, že jsem...
6: Ale... Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde no, o to.
2: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
10: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západní

že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že naváto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí, přemýšlí a najednou vidí stopy bez sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Načež popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a jde, a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tadyhle máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá. Já tady postavím 50 metrů kolerie, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutek z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový téčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys nepřekročil to téčko, pač by si byl z ostrosti té člověče šily, té 50 metrů, té šíleného materiálu, to je nejméně 150, 180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl lákně, dvoranisko zmrzlý, zasněžený a jsem říkal, Franto, Franto, já nevím, co jsem dělal, víte, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat, třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, jsem říkal, výborně, hezky, volíno bude asi 5krát se volí, než jak ti řeknu, volíne a utíkáš, utíkáš, a chci vidět ten děs, 80 letej a teď ty vlci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždí je! Hele, neblbni, hele, klapka, pejstíce, 51, klapnu, kamera si dala do pohybu a já utíkám a za mnou, Pepo, ohlídni se, já jsem si hodil, hodinám, padám, zvedám, nic, pozor, tečko, bufur, vostro, Pepo, ohlídni, a ježiši, já letím, 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašidelných vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, kteří měli takový bílý lantuchy. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukávy a nastavili těžký. Franto, že jsi mi nic neřekl, člověk.

0: rodiče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. No, nemáš představy, jak ty si vypadáš.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy, ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: Tak. A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem, Išo, k noze, Išane, počkej!
3: Čerpé, vysadný, ukaž se!
10: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
10: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
11: Plha. Skladník.
12: Děkuji, Roubíček.
11: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
12: Nerůž.
11: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
12: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
11: Ale děti se zase neholí.
12: To je pravda, ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
11: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
12: Ano, to se týká taky dětí.
11: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A Teď rodiče jsou staří.
12: Ale...
11: A taková dlouhá cesta...
12: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
11: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
13: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
11: No ne, rozumíte. Já nevím, jak vy, ale... Těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
14: No.
11: Minulou hodinu jsme probírali jedno z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
14: Století páry?
11: Ano, 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
14: No dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
15: Kdo tam?
16: Tady X.
15: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
16: Jasný.
15: Ovšem zadaných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
16: No jo, držet spolu. Ale proč?
15: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
16: Ještě, že prince ochořel, vidíte?
15: Neochořel. Utek.
16: Chyba.
15: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
16: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
15: Naopak. Musí.
16: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
17: Jak to víte?
16: Já nevím. Já něco viděl.
17: Co jste viděl?
16: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
18: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
16: To jsem byl ruce radosti. A jo?
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemr, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemr pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemrovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemr tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštěli, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemr tu hraje Malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemra do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, vy.
2: To je šimlik.
4: To je šimlik,
2: ne? Šimlik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolí?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama, až spohozel
6: se. Kdo ho sem pozval? Ty ho sem pozval pana Volnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Strnisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i 2. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak 2 tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. 2 nevohnoute, 1.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, co to máš v puse? Ukaž, Vintra.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka? No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemr natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemr při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemr jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemr, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: Co to bylo?
8: No jak, ty k to mám...
7: To jako bylo políbení. To jako když volizuješ na nuk.
9: Ticho. Nemohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
7: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, oborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco D'Assaro, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu. Zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a, proč vodka odešel k soudu Mercier?
9: Jo to je fakt, proč?
7: Jo. Co proč odešel
8: no, k soudu? Proč oborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co oborník odešel
8: k soudu? No ty to tam říkáte, že...
9: Že
8: předtím odešel do, k soudu Mercier, teda oborník.
7: No.
8: A proč?
7: No co proč? No to tady... No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
10: U not?
7: U not!
10: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
10: No u not!
7: Noty, neznáš noty, jsi Mercie, prodáváš
10: no, noty,
7: znám. Máš krám s notama, prodáváš noty.
10: Jo.
9: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
9: Ten Mercier,
7: no.
9: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
8: No, kdyby něco dělal, tak by pro něj přišli přeci, že jo?
9: No, to je fakt.
7: Ale
8: tam šel sám?
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
9: Já jsem Matilda.
7: Co, jaká Matilda?
9: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, tom... Matilda Šmauzová.
11: Ona je to, že na to divadlo bouží, viď?
7: To je rasový, no.
11: Vydrž.
7: Já jsem z vás jelen. A, jo. Matilda Šmauzová.
9: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co
9: se jmenuje? Mohla by se jmenovat jinak.
7: A jak?
9: No já, třeba Jarča Mladějovská.
7: A proč?
9: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová. No,
7: ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
9: Jak to?
7: No ano, o to právě jde. To není náhodilost, to jméno. Autor, když to psal, tak uvažoval.
9: Jo.
7: Přece.
8: No ty přemýšlí o co
7: no,
8: píšeš.
7: To je jasný.
10: No to je stará hra, Nejenom
7: to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus.
10: No, tak já nechci vstupovat do děje.
7: Ale ne, jenom to čti, já chci jenom hlásit.
10: No ne, abych tě nestrémoval. Major Šmaus, a kdo je?
7: Jo, to je on je major, no. Má šavli, jo, jde, no. Počkej, můžeš to říct tady, nemusíš za dveře.
10: No, já jsem ani nechtěl. No,
7: tak moment, já ti zazvoním. Cililink.
12: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout.
7: Sedni si. Slyšeli jste.
8: No, dobře, ale...
7: Počkej, slyšeli jste.
10: No dobře, no voják to jde, no.
7: Počkej, no voják to jde, ale jak to řek? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený.
11: Ne, je to pravda.
7: No, tak, buďte tak hodná, jo. Tak, moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
9: Ne, Láďa je přece Casaro.
7: D'Assaro.
9: Aničko. Láďa je D'Assaro.
7: Aničko.
11: Já ho obdivuju.
7: Aničko. Vy? Jako Anička víte, že on je D'Assaro. Yeah. Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné
13: 18leté poupě.
9: Úplně pitomá.
13: Ale proč,
9: no,
13: kde
9: pitomá,
13: ale ty ženy vypadaly před 100 lety jinak.
9: Ale
13: je
9: úplně pitomá, pane Tisař, měli... pochopte to, no tak. Ona normálně teda jako já, jako Matilda, přijdu do krámu, no a tady Láďovi teda tomu Kasárovi.
13: Dasárovi,
9: to je jedno, ale, no tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
13: ale
9: to je úplně pitomá.
13: Ne, ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
9: No to je to samý, ne?
13: Ale není to to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
8: To je ten omyl toho.
13: Ne omyl.
9: Ne, no, to já už tomu rozumím.
13: To
9: ne, jasný, já vám řeknu. To je výborný, tam, kde jste tu hru našli, pane.
10: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
13: Autor.
9: Já tomu úplně rozumím. Tak to počkejte, to je teda ten Kasáro. To on je teda, já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
13: Co fika
9: nemyslíte? No jistě.
13: A jak to z čeho?
9: No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
13: Ale Aničko, no ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililink. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. Ano. A co udělá on?
11: Ano.
13: No to, co udělá každý normální mužský.
11: Ano. Ano.
9: Teda to je výborně vymyšlený, pane Císař.
13: Jasný.
9: Jasný.
13: Chcete ještě další
9: vysvětlení? Dobrý.
13: Další dotazy.
8: No já mám z toho trochu strach.
13: A z čeho?
8: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
9: Co by tomu řekl, to je přece divadlo, ne? No, herečky ve filmu, no, ty dělají jináčí věci, no, a taky jsou vdaný, ne, tak pojďte.
11: Tohle to se bude líbit.
10: Myslíš?
11: Uvidíte.
1: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemmel pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fislá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí, Drahoušku, z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý. Jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mogli fidát inferát do vafel fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inferát do vafel fafofifu. Lidám fuby.
3: Zuby, já někoho zavolám.
4: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, Fresno, vypad vám v lístefek.
4: Děkuju.
2: Prosím.
4: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
5: Co by se chtěl ten inzerát? Pojďte se mnou, pane.
2: Nemám fakt.
5: No, her, golf.
2: Fakra.
5: Mě tady nebude.
2: Fakra,
5: foto.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej sem ten fek. Povtím. Vem si. Ten fek sem vek.
4: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej sem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský se ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to znamená?
3: Div.
2: On to sežral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A té pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
6: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našňup, že rozbil barometr.
7: Proč barometr?
6: No on jak je vráždí, rozbije všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
8: No, se máte čím chlubit.
6: No co ten bažan, co? Abyste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
8: Jen seď, tatínku. Pak tě zase budou bolet nohy.
6: Kluk má o mě péči, no. Bylý papírník relenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
7: Jak to potom končí, taková legrace?
6: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
9: Tvoje starost, moje radost.
6: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, ten nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tak. Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě. No. On zasměl radost, že nás tak převez.
7: Co si myslíte o těch dveřích?
6: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
3: Nikde nic. Co já teď budu dělat?
10: Bez dveří.
8: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
10: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
11: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka, nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroje vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. Říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty 3 neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradecký magistrát investoval poslední roky do škol 100 miliony korun. Při nehodě dvou autobusů na Znojemsku se zranilo 47 lidí. Druhé české zlato na dorosteneckém mistrovství Evropy v atletice získala dálkařka Záhořová. A zítřek přinese mraky, přehánky, bouřky a teploty do 24 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Hradec Králové v posledních 4 letech investoval do základních a mateřských škol téměř 500 milionů korun a další velké investice chystá. Do městských mateřských škol bylo letos zapsáno 747 dětí, tedy o 89 méně než loni. Úbytek podle radnice souvisel s poklesem porodnosti. Do prvních tříd by mělo 1. září nastoupit asi 1000 dětí, stejně jako loni. Městské školy opět hodlají otevřít 40 prvních tříd. Město Rokytnice v Orlických horách získalo rozsáhlou sbírku dokumentů mapujících historii místního fotbalu. Ručně ji po desítky let vytvářel dlouholetý kronikář a fanoušek Milan Charvát. Zaznamenával výsledky, sestavy i další události z fotbalového dění v Rokytnici a okolí. Sbírku městu předala jeho rodina ve spolupráci s fotbalovým klubem 1. FC Union Rokytnice v Orlických horách.
4: Dokumenty mají podobu desítek ručně psaných sešitů a zachycují historii místního fotbalu i okolních klubů. Předseda 1. FC Union Rokytnice v Orlických horách Pavel Koukol všechny kroniky označil a také je kompletně naskenoval. Originály teď město uloží do svého archivu, aby se zachovaly pro další generace. Digitální kopie jsou navíc volně přístupné na internetu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Dva autobusy s cestujícími se dopoledne srazily u Lechovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán, ošetřili 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Sanitky pacienty převezly do nemocnic, jednoho člověka transportoval vrtulník.
5: Záchranáři měli na místě také velkokapacitní sanitku a povolávali k zásahu i posádky, které měly volno, řekla jejich mluvčí Michaela Botová.
6: V péči jsme měli především dospělé osoby, vím také o jedné nezletilé a potom jedno dítě, které utrpělo lehké zranění. To dítě jsme po ošetření přivezli do nemocnice.
5: Oba autobusy se srazily na křižovatce, kde se na obchvat Lechovic napojuje cesta z obce, řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
7: Řidič autobusu jedoucí od Brna na Znojmo narazil čelně do boku autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice.
5: Hasiči museli jeden z autobusů vyprostit těžkou technikou. Provoz na silnici se jim podařilo obnovit po skoro 5 hodinách. František Jirků, Český rozhlas. Sport.
2: Na zlatého kladiváře Josefa Pazderu navázala druhým dorosteneckým titulem pro Česko na mistrovství Evropy dálkařka Kristýna Záhořová. Soutěž v Rijeti ovládla v rekordu šampionátu 647 cm, kterým taky vylepšila 23 let staré národní maximum Denisy Helceletové. Lucie Jílková přidala bronz v běhu na 2000 metrů překážek.
3: Počasí.
2: Ráno čekáme skoro jasno až polojasno, během dopoledne začne od západu přibývat oblačnost až na zataženo s přehánkami nebo i bouřkami. Přehánky odpoledne přejdou do občasného deště a k večeru začnou ustávat. Teploměr ukáže 21 až 24 stupňů, na severu kraje kolem 19, na horách 16 až 20 stupňů. Slabý západní až severozápadní vítr bude zesilovat na mírný. V bouřkách může mít nárazy kolem 65 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Z
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na Návlavce na Smetanově nábřeží v Hradci Králové před chvílí vyvrcholil den cyklistů, kdy organizátoři po výletu na Kuks vydražili dresy, sportovní předměty a výtěžek ten poputuje na podporu onkologicky handicapovaných sportovců. Sportovní akce završena i dobrým skutkem. Ale dobro to má určitě různé podoby a myslím, že k ní můžeme přiřadit i milá slova, která formulujete do našeho vysílání s cílem potěšit všechny, kteří jsou s námi a především vaše nejbližší. Hodina písniček na přání a od srdce je tady opět pro vás. Na úvod nám zaspívá Karel Gott a pak už to bude na vás. Pavla Kindernajová zdraví od mikrofonu a přeji, ať je čas s hudebními pozdravy. Co nejpříjemnější.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
1: A k dispozici máte také písemné kontakty studio.hradec@rozhlas.cz, to je mailová adresa, která je vám k dispozici. Kdo je na webových stránkách hradec.rozhlas.cz, tam máme písničkový formulář, který vede přímo do mailové pošty, a do třetice můžete poslat i SMS-ku na číslo 900 1104, přičemž je nutné, aby prvním slovem v SMS-kové zprávě bylo slovo Hradec, aby se nám to tady zobrazilo. No a protože se nám to rozblikalo, tak zkusíme, kdo se k nám dovolal. Vítejte v písničkách, dobré odpoledne.
2: Krásnou sobotu, paní Kondrou, to jsme vás, zdravím.
1: Ondřej, já vás také první jenom řekněte, jakou písničku si budete přát, abych mohla hledat.
2: Jasně, Pavlínko, já bych si dneskal něco krásného, pokud možno i letního. Takže Ilonka Čáková a Slunko léto, jestli máme.
1: Ilonka Čáková, a mezi tím, než to najdu, tak řekněte, jak se máte a jak trávíte víkend.
2: Tady se, Pavlí, mám se úplně úžasně, relaxu, poslouchám nejskvělejší rádio ve východních Čechách, čili Český rozhlas Hradec Králové.
1: Děkujeme.
2: A překrásný hlásek, Pavlínko. No a plán na večer asi relaxovat a možná i pak koukat zase na televizi, ale uvidíme ještě, co bude. A zítra poctivě poslouchat ráno Pavlínku Kindernajovou.
1: Je to od vás velmi milé, no hlavně si to udělejte, aby vám bylo příjemně, aby jako to vyhovovalo. Ano?
2: Pardon, já jsem hlavně zítra zvědavě, jestli se nevolám do bleskovky. Jo,
1: uvidíme, uvidíme.
2: Chtěl jsem volat dneska, jenomže chvilku předtím mi bohužel umřel mobil.
1: Je, ale Ondřej, víte, jak je to s našimi soutěžemi? Tady to je vteřina a většina posluchačů volá ještě i předtím, než se signál ozve, takže o soutěž je velký zájem. Uvidíme, uvidíme v 7.20 zhruba, kdo se probojuje do naší bleskové soutěže. Teď už se mi ale podařilo najít léto s Ilonou Čákovou, tak si ho jdeme dopřát i skrze naše vysílání. Vám hodně štěstí a vše dobré.
2: Nejkrásnější prožití těhle krásných dní.

0: Ano, příjemné léto přejeme vám všem z Českého rozhlasu Hradec Králové a už je připravena další písnička, o kterou si napsala paní Květa, a je to skladba od Hany Hegerové Podměšilý host. Paní Květa ji posílá všem, kteří poslouchají a které tato skladba potěší.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc a nebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí.

medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ano, byla to uklidňující, taková těšící melodie, ale vy nespíte, což nám teď dokazujete, protože telefonní linky jsou v pohotovosti. Tady velká letní soutěž, kdo se k nám dovolal, krásné odpoledne, sobotní.
2: Dobrý den, tady Martin Hnejk, Vysoké nad Jizerou.
1: Z Vysokého nad Jizerou, pane Martine, hlas mi není úplně povědomý, zkoušíte to poprvé, nebo už jste někdo něco od nás vyhrál někdy?
2: Poprvé
1: jste vzal telefon, vytočil telefonní číslo do rozhlasu a takhle to dopadlo. No vy jste klikář, jste životní klikář, řekněte.
2: Ano, jsem.
1: Ano, takže se vám daří, na co sáhnete. Tak nějaká žena milá vedle vás, nebo muž, to zase nemůžu soudit.
2: Žena, 20 let a úžasný.
1: 20 let se ženou jste.

0: to, no to je krát. Tak i teďka ta drobnost, já doufám, že vezmete tedy ženu, budete to mít možná z ruky trošičku, ale máte u nás dvě vstupenky na libovolné divadelní představení na festival Jirásku v Hronov. Tam je báječná atmosféra, tam se budete hodit. Pane Martine.
1: To je skvělý, to se docela hodí, protože my se přímo budeme účastnit Jiráskova Hronova. My jsme z vysokého postoupili a jsme v programu.
0: Jejde, tak vy to ani nepotřebujete, no ale na ty vstupenky třeba byste se nedostal, na to bude tam určitě mnoho toho obsazeného, vy ano, si budete ano. Moci vybrat. Vy jste fakt ale klikař, to je znát to. Uvidíme na začátku srpna, ty fanfáry vám dám hned tedy. No a uvidíme na začátku srpna s tím balónem, jestli se proletíte s tou vaší paní a zamáváte tady na východní Čechy, na Královéhradecký kraj. Máte rád náš kraj. Voláte mimo ano, to, vy jste liberecký, myslím, viďte.
1: My jsme vlastně na rozhraní de facto Jílenice a do Nová tam už je potom Hradecký.
0: Vím, máme tam spoustu našich posluchačů, protože je to prostě taková tradice, že tam ti lidé jsou a mají rádi Hradecké vysílání. Jsme za vás rádi, užijte si Hronov soutěž a ať se vám dál daří a tím životem proplouváte tak šťastně jako doposud. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Děkuji pěkně, naschledanou.

0: Tančíme i s písničkami od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové a do zpěvu a do tance je už dnes i panu Pavlovi, kterému utekla Fenečka, ale už mi říkal, že po týdnu přicházejí dobré zprávy. Pane Pavle, vítejte ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Já vás taky zdravím, Hradci, a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych poděkovat lidem, co mě pomohli s Čubinkou. Nějaký dobráky trefil autem, no ale tak hrdině ujel, tak za ním měli nějaký slušný lidi, tak ty naložili, dovezli do lékárny k paní magistře Hénovi a tady dovezla na paku ještě k paní doktorce a tady musela operovat, protože měla nějakou slezinu na trinou nebo úterinou. Ne?
0: Ale říkal jste, no, už to vypadá dobře, už zlobí.
1: Už je úplně v pořádku, zlobí už.
0: To je dobré znamení, když začíná zlobit.
1: A ještě paní starostce taky chci poděkovat, ona to dala taky ještě na Facebook, takže celý Bělohradně hledal psa.
0: A našla se Milenka.
1: Našla se.
0: Tak Milenka, všem dobrým lidem, kterým není lhostejné, když se někdo trápí. Pane Pavle, písnička i pro vás. Krásné den. Naschledanou.
1: Vám děkuju taky za vysílání.
0: Naschledanou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Teď písničky od srdce, spolu s námi také pan Milan, kterého už vítám v písničkách. Krásné odpoledne.
2: Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom, pozdravujem a ja mám rád stále Karla Halu. Tak sme sa dohodli na pesničke, pani redaktorka, vy to povedzte ten názov, aby som to nepoplet.
1: Se jmenuje ta písnička, špatně se to interpretuje do toho vysílání, ale já myslím, že mnohým naskočí ta melodie hned a pokud ne,
2: jasně,
1: tak to, tak si rádi pak hned zaspívají, protože poznají, že to znají tu písničku, pane Milane.
2: A pre všech posluchačů, kteří to počúvají, tak aby se jim to líbilo. Já vám děkujem za priestor.
1: Nemáte vůbec
2: zač. Majte se pěkně a do počutia.
1: Naschledanou.

A teď opět nahlíží mezi písemné pozdravy. Hrát budeme pro oslavenkyni paní Stanislavu Stuartovou. Všechno nejlepší k narozeninám přejí Natálka a Katka. A skladba bude od Václava Neckáře, o kterou si píše paní Petra. Je to opět letní melodie, po kterých saháte v tomto období častěji. Asi se není čemu divit. Letní téma, pokud by vás to lákalo, bude i v noční lince. Léto, které změnilo můj život. Některá léta si pamatujeme nejen podle počasí nebo dovolené, ale hlavně podle toho, co nám přinesla první láska, taky nová přátelství, důležitá cesta nebo životní rozhodnutí. Právě ty letní měsíce někdy píší možná pro nás všechny nejzajímavější kapitoly našich životů. Takže lec, kteří určitě vzpomenete na nějaké léto, na které se nedá zapomenout a které vám přineslo důležitou změnu. Pokud byste se o ní chtěli podělit, bude příležitost po 23. hodině. Ale teď už Václav Neckář, především pro Stanislavu Stuartovou.

0: 17 hodin 39 minut, pan Luboš ze Dvora Králové nad Labem se také ozývá. Vítejte. Hezkou sobotu, pane Luboši.
1: Já zdravím Pavlu Kindernajovou, vaše kolegy do rádia a posluchače. A po českých hitovkách si dáme něco ze zahraničí, třeba skupinu Peče Boys, aby jsme to prostřídali.
0: Abychom to prostřídali, trošku zvedli náladu a zrychlili se. Jste rychlí při sobotě? Co jste podnikal dneska?
1: No, dneska jsem byl se psem, jak to dělám, při venčení psa batoh na záda a prošli jsme se, jen sem doplňuju zásoby. To kdyby bylo 3 dny hnusně, tak abych měl pro psa a pro sebe.
0: Takže na nákupech. No tak teď, ať se vám dobře nakupuje a zkrátka, ať ty chvíle příjemně plynou, tak už ta písnička je pro vás a pro všechny vaše přátele, pane Luboši.
1: Dobře, díky
0: mějte
1: vám
0: se moc
1: taky.
0: Na shledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Pan Gabriel také píše s prosbou o písničku. Zahrajte prosím Miloše Dodo Doležela, píseň Soudím, všem pro hezký den a taky pro moji šéfku, že mi dala týden dovolenou. Myslím na tebe a vrátím se. Gabriel.

A dorazila do redakce ještě prosba o písničku Tereze do auta. Předpokládám, že nějaká Tereza je na cestě a poslouchá. Někdo napsal velmi rychle, protože je tady napsáno Tereze do auta, tak já jsem si tak vydedukovala, že možná nějaká Tereska, ať už za volantem, nebo možná jako spolupasažérka jede na nějaký romantický výlet. Určitě rádi potěšíme, povzbudíme, ať poslouchá jakákoliv Tereza. Vybrala jsem melodii od Miraje, protože možná jste mnozí zaregistrovali, že Miraj byl přehlédnut. On účinkoval na festivalu Colors of Ostrava a rozhodl se trošičku rozespívat, takže experimentálně si tam nasadil lenonky, paruku, oblékl květovanou košili ve stylu hippies a u vstupu na festival začal hrát a zpívat a představte si to, nikdo si ho nevšímal. Jak byl trošičku zamaskován, tak přestože po hlase zdá se v těch videích, že je rozpoznatelný, tak přestože ho viděla řada posluchačů, diváků, tak ho obcházeli nebo stáli hodně daleko opodál a vůbec netušili, kdo před nimi je a že za chvíli na tom festivalu vystoupí. Tak si Miraje teď na to konto dáme a vám všem přejeme, abyste bez povšimnutí rozhodně v letních měsících nezůstali.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Za 5 minut bude 18 hodin, čekají nás další zprávy s Alenou Brantovou a pak už nabídneme Charm speciál, který připravila Lada Klokočníková a povídá si v něm s Petrou Henichovou, výživovou poradkyní. Zavolat a napsat si budete moci o písničku zase zítra po 12. i po 17. hodině. Pavla Kindernajová přeje příjemný poslech našich dalších pořadů a těším se zítra ráno. Naschledanou.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Letní nehodovost na hlavních jižních tazích roste. Město Jičín pronajme pozemky pro dobíjecí stanice elektromobilů. Fotbalisté Anglie a Francie si na mistrovství světa zahrají večer o bronz. A zítřek přinese mraky, přeháňky, bouřky a teploty nejvýš 24 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. Nehodovost na hlavních silničních tazích na jih v létě roste. V červenci je těchto úsecích počet nehod oproti průměrnému měsíci vyšší o pětinu, v srpnu skoro o čtvrtinu. Ukazují to údaje za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends. Marek Sibal z jejího portálu dopravy říká, že nejrizikovějšími dny jsou pátek a sobota.
4: Pátek odpoledne se v nich potkávají rodiny vyrážející na týdenní pobyt, holubáři, motorkáři, karavany i řidiči, kteří mají za sebou pracovní týden a před sebou ještě stovky kilometrů. Riziko často přitom nevzniká z jedné velké chyby, spíš se skládá z drobností. Pozdní odjezd, kolona, horko, únava, krátký pohled na navigaci, menší odstup.
2: Od pondělka začne na Trutnovsku na silnici číslo 37 mezi Výšinkou a Kocbeřemi platit dočasné dopravní omezení. Důvodem je výstavba mostních pilířů pro dálnici D11 z Jaroměře do Trutnova. Práce se soustředí u odbočky na Kohoutov. Doprava bude od 20. července vedena kyvadlově v jednom pruhu a řídit jí budou semafory. Omezení mezi Výšinkou a Kocbeřemi potrvá přibližně rok. Radní Jičína schválili dočasné užívání parcel, na kterých soukromník vybuduje dobíjecí stanice pro elektromobily. Půjde o takzvané pomalé dobíjení, primárně určené pro nabíjení přes noc na sídlištích.
5: Půjde o zábor veřejných prostranství, proto soukromý provozovatel bude městu pravidelně platit nájemné. Společnost hodlá vybudovat desítky dobíjecích stanic a budou mít podobu úzkých sloupků. Parkovací místa nebudou omezena pouze na elektromobily. Výpůjčka parcel bude na 10 let. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisti Anglie a Francie se večer na mistrovství světa utkají o bronz. Angličané v semifinále prohráli s Argentinou, Francouzi podlehli Španělům. Dnešní zápas o třetí místo začne ve 23 hodin našeho času.
3: Počasí.
2: Zítra ráno čekáme skoro jasno až polojasno. Během dopoledne začne od západu přibývat oblačnost až na zataženost. Přeháňkami nebo i bouřkami. Přeháňky odpoledne přejdou do občasného deště a k večeru začnou ustávat. Teploměr ukáže 21 až 24 stupňů, na severu kraje kolem 19, na horách 16 až 20 stupňů. Slabý západní až severozápadní vítr bude zesilovat na mírný. V bouřkách může mít nárazy kolem 65 km hodině.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové počítejte s omezením na Gočárově okruhu. Kvůli opravě povrchu se momentálně jezdí jen jedním pruhem od křižovatky Brněnská po křižovatku Tesla. Další etapy budou následovat. Práce mají skončit 5. října.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Hezké chvíle při poslechu dalšího Šarmu speciál vám přeje i dnes Lada Klokočníková a také můj host, výživová poradkyně Petra Henichová. Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Petro, vaše motto prý je porozumějte svému tělu a začněte s péčí, která respektuje vaši jedinečnost, a o tom by tedy mělo být dnešní setkání.
6: Ano, určitě se k tomu dostaneme.
0: Takže já se těším, že si celou hodinu budeme povídat o tom, co jíst, jak se stravovat, jak žít, abychom se cítili dobře a abychom prožili ten život v plnosti. Ještě jednou hezký poslech, teď písnička a začneme.

0: Jsem velice ráda, že naším dnešním hostem v Šarmu speciál je výživová poradkyně Petra Henichová. Dobrý den, Petro.
1: Dobrý den.
0: My jsme si dali na stůl sklenici vody, já navíc šálek kávy, no a i tuhle kombinaci si myslím dnes probereme během hodinového setkání, protože se na to budeme dívat z pohledu ženy, která se už řadu let věnuje zdravému životnímu stylu. Jak jste se k němu dostala a dopracovala?
1: No už je to dlouhá cesta, zhruba 14 let a mě vlastně vždycky zajímalo dieta místo bravíčka, jestli pamatujete ten časopis pro puberťáky. Jsem četla fit diety, byla jsem trošku tím jako posedlá, je to taková jakoby vlastně zajímavý pubertální zájmy, ale mě se to vlastně vyplatilo v tom, že jsem se k tomu vrátila a při mateřské začala studovat a více do toho pronikat. Nejdříve jsem pomáhala svým kamarádkám a s narozením dětí jsem si to vlastně ještě víc uvědomila, jak je důležité tu stravu hlídat, ale děti jsou neuvěřitelní naši učitelé, vidíte, a mnohdy jsem měla nějaký jako v plánu, jak bude ta rodina jíst jenom zdravě, ale musela jsem mnohdy upustit. A je pravda, že nejsem úplně extremista v tomhle tom. Snažím se přístup k té stravě nastavovat jako udržitelně, jak pro svoji rodinu, tak i pro své klienty.
0: Mm-hmm. Jaká byla rada, kterou jste dala naposled?
1: Naposledy včera za mnou přišla maminka s chlapcem 18-letým, který trpí výraznou obezitou a každý den, vlastně několikrát denně pije sladké nápoje, takže jsem doporučila pít vodu.
0: Jsou to ty nejčastější dotazy právě na ten pitný režim a na stravování, se kterými se setkáváte?
1: Dost často. Většinou pracuji s ženami, které ten pitný režim mnohdy mají dobře nastavený, někdy se snaží si ho nastavit a jsou výčitky, někdy až zbytečné, že to nedokážou si udržet, ale stále platí to pravidlo, že spíš pijou méně.
0: Mm-hmm. Podle vás, v čem je asi největší problém, co se týká stravování? Možná zaměřme se na ty, hlavně na ty ženy, které se o to hodně zajímají.
1: No, se mnou spolupracují ženy právě 45+, a mnohdy je tam zbytečný nějaký jakoby obavy, takový předsudky pořád, jo, které si vlastně nesou tím životem. Mnohdy často výčitky a taková úplně někdy až neláska k sobě samé, tím, že vlastně řeší třeba hodně to číslo na váze, ale já koukám na to i z toho komplexního hlediska, právě koukám i na hormonální systém, trávicí systém, jak třeba kvalitně spí, jestli jsou často ve stresu a jak s tím stresem pracují. A i když třeba po té spolupráci klientka třeba nehubne tak, jak by si představovala, třeba ta ručička ukazuje třeba jenom minus 5 kilogramů, tak já třeba vidím minus 10 cm v pase, vidím lepší jakoby energii, není tam takový propad, jo, jakoby nálad energii, nejsou tam velké chutě, které jí vlastně třeba honily na začátku. Je tam větší návrat k metabolickému zdraví. A to je pro mě vlastně větší důkaz, že jsme na správné cestě než ručička na váze.
0: Mm-hmm. Kdybyste tedy měla dát teď obecnou radu, než se dostaneme k těm jednotlivým bodům, kdy budeme dávat rady ženám po 50, po 40, kdy budeme mluvit o inzulinové rezistenci. Kdybyste měla tedy dát rady, takovou tu obecnou radu všem na začátek?
1: Jeste základní potraviny, opravdu přistupujte ke svému tělu s láskou a vlastně více na ní jakoby navnímejte. Jo, to, že se píše spoustu informací, spoustu rad, to může platit pro jiné, ale pro vás konkrétně může být ta cesta úplně jiná, takže navnímejte spíš sebe. Je dobré mít třeba i nějakého průvodce, který vám trošku v tom tu cestu pomůže jakoby prošlapat, jak se říká, ale zároveň nechtějte prostě po svém tělu třeba nějaké zázraky v tom, že prostě minus 10 kilogramů, přesto nejede vlak, do té doby nebudu spokojená a šťastná, ale třeba radujte se i z malých změn, i právě třeba, že se zlepší ta energie, jo, nehoní vás tolik ty chutě a celkově tělo prostě prospívá třeba i z tohohle pohledu.
0: Říká Petra Henichová, náš dnešní host Šarmu speciál. My si teď zahrajeme a protože máme početnou skupinu posluchačů a posluchaček ve věku 55+, tak na ně se zaměříme za chviličku.

0: Posloucháte Šarm speciál. Já už jsem v úvodu říkala, že jsme si na stůl dali sklenici vody a já také k tomu šálek kávy. Tak teď nevím, kdo je na tom líp, protože já těch kafí mám za den tak 5. Co vy na to, paní Petro?
1: Káva v dnešní době docela jako získává zase lepší pověst. Pokud je to kvalitní, čerstvě namletá káva, obsahuje spoustu antioxidantů, které nás chrání proti nějakým volným radikálům a podobně. Ale na druhou stranu, když těch káv je hodně, jsme v určitém věku, kdy třeba jsou tam nějaké i další projevy třeba stresu, potažmo zvýšené hladiny kortizolu. A ještě k tomu přidáváme tu kávu, která vlastně také podněcuje kortizol a ten následně podněcuje cukr v krvi. A třeba tu kávu si dáváme i na lečno, tak úplně tu službu svému tělu neděláme.
0: No my se k tomu ještě dostaneme v příštím stupu, kdy budeme mluvit o inzulinové rezistenci, ale slíbili jsme, že teď se zaměříme na posluchače 55+, tak pojďme říci, jaké chyby asi tady nejvíc děláme při tom stravování, anebo co byste doporučila právě té věkové skupině těch zralých a krásných žen a mužů?
1: U těchto lidí, u této skupiny lidí vidím většinou malý příjem bílkovin, menší pitný režim, může tam být i méně síly, což může vyústit pak nějaké nejistotě pádům v pozdějším věku. Dost často ta podvýživa může zase vést k problémům s osteoporózou, můžou tam být nějaké problémy s nedostatečností ledvin, které se projevují u žen třeba i se zimomřivostí, není tam prokrvení těch periferních tkání a třeba vracející se záněty, jak močové, tak i vaginální.
0: Jak poznám, že ten můj dědeček nebo babička jsou už podvyživení?
1: Tak to už se bavíme, víte, o starší generaci, nicméně, jak jsem říkala, tyhle problémy můžou začít už po 50. Takže určitě, pokud jsme s tím člověkem v pravidelném kontaktu, tak vidíme, že třeba ubývá svalovina, že tak jako ochabuje svaly, může tam být problém právě třeba i s nechutenstvím. Jednak třeba není opravdu ta chuť k jídlu, ale může tam být i snížená produkce kyseliny chlorovodíkové, která nám pomáhá s trávením bílkovin. To trávení neprobíhá tak úplně dobře, je nám po jídle těžko a proto třeba to jídlo jakoby vynecháváme. Bohužel v tomhle věku je dost často větší preference sacharidových jídel, příloh, pečiva a vlastně ty zdroje bílkovin velice jakoby fatálně, až se někdy dá říct, chybí.
0: Dá se říct, co by tedy měli jíst a pít v horku ti, kteří nemají hlad, protože v tom starším věku se často setkáváme s tím, já nemám hlad, já nemám žízeň, nic mi nedávej.
1: No právě, takže je to tam někdy jak trošku s dětma, víte. Takže určitě nabízet, mít to někde po ruce a určitě ne nějaké ledové nápoje, ale spíš pokojová teplota. Občas slyším, že třeba bublinkové nápoje nám vlastně jako dělají lépe než holá voda, takže zase pokud je možnost nějakých minerálek, i třeba z důvodu příjmu minerálu, protože někdy pijeme třeba i nadbytečně, ale vlastně si jakoby naředíme a můžou tam chybět sodík nebo draslík, jo, takže taky i pozor na to dávat, aby tam byly třeba nějaké minerály obsaženy. Pokud je vlastně rodič ochotný jíst více polévky, tak zase je to lepší, než kdyby jedl suché pečivo, přílohy, aby prostě byla ta strava taková jako tekutější.
0: Teď je hodně melounů, hodně ovoce, zeleniny, to je také možná cesta k tomu, když už se nechce napít vody, tak třeba podat ten meloun, který obsahuje velké množství vody.
1: Určitě, to by mohla být jedna z cest a my tam potřebujeme dostat i tu bílkovinu, takže opravdu zkuste někdy kombinaci meloun a feta sýr nebo nějaký jiný sýr, kdy vlastně zajistíte, že tam bude i nějaký zdroj bílkoviny.
0: Ještě nějaké kombinace byste nám nabídla teď v tom letním období?
1: No, nějaké smoothie by se třeba nabízelo. Já teda nejsem úplně zastáncem takových těch kalorií v tekuté podobě, ale třeba pokud zvládnete, chutná vám to, tak třeba naředěný nebo rozmixovaný třeba trošku tvaroh s ovocem nebo kefír s ovocem, jo, a třeba nějaký semínka do toho přidat, tak to by taky nemuselo být úplně špatný.
0: Paní Petro, jak se díváte na doplňky stravy? O nich se také teď hodně mluví, a to nejen ve vztahu ke starším, ale zjistila jsem, že i podstatně mladší lidé říkají každé ráno hrst všech těch doplňků stravy, abych vypadal dobře a abych se cítil dobře.
1: No, já určitě nejsem proti doplňkům stravy, ale přesně nějaký opodstatnění jejich užívání. Za mě, když třeba se hodně potíme, tak opravdu

0: ten hořčík tam má své opodstatnění, ale třeba i elektrolyty, které si právě můžeme přidávat do pití. Pozor, když tam jsou nějaké ledvinové nedostatečnosti nebo vysoký krevní tlak, ale pokud jsme zdraví, sportujeme, tak nám to může výrazně pomoci s nějakou únavou, právě s těmi křečemi. Třeba když nejíme ryby, tak omega-3 mastné kyseliny, ty jsou silně protizánětlivé.
1: Poslední možná otázka, co se týká vitaminu, jak je to s vitaminem D v současné době, protože bereme ho ze sluníčka, můžeme ho brát i v podobě těch tablet nebo nápojů.
0: Když praktikujete takové to zdravé opalování, tak určitě ten vitamín D dokážete pochytat, vstřebat, ale u starší generace může být problém na úrovni jater, ledvin a my potřebujeme mít v pořádku, aby došlo právě k tomu správnému zase vstřebání a přeměně toho vitamínu D na ten aktivní hormon, takže tam to může právě taky brzdit. Takže u seniorů je většinou ta suplementace nutná i přes léto.
1: Já děkuji za rady, které nám dala Petra Hennig. Chová náš dnešní host Šarmu, teď chvilka hudby a potom se podíváme na tolik diskutovanou inzulinovou rezistenci.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Šarm, naším dnešním hostem výživová poradkyně Petra Hennychová. Paní Petro, my jsme říkali, že se zaměříme na tu inzulinovou rezistenci, o které se v poslední době hodně mluví, takže pojďme představit nejprve tenhle pojem.
1: Tak inzulinová rezistence pro někoho to znamená cukrovka, problém s cukrem. Ale když se na to podíváme blíže, tak nejde úplně o ten cukr v první fázi, ale jde spíš o inzulín. Po jídle, když zvedne se hladina cukru v krvi, tak na to reaguje slinivka břišní vyplavením inzulínu a při tomto onemocnění nebo při tady těch problémech vlastně dochází k tomu, že ten inzulín je ve vyšších dávkách v tom těle přítomen a s tím jsou spojené ty problémy. Slinivka břišní dlouho dokáže kompenzovat právě hladiny cukru v krvi tím produkování toho inzulínu. A třeba 10-20 let trvá, než se začne zvedat i ten cukr v krvi, potažmo ta glykémie, protože už vlastně ta slinivka to nedokáže tak kompenzovat. A to je doba, kdy už i vám to dokáže změřit lékař, že tam je vlastně ten zvýšený cukr a že právě předstupeň prediabetes anebo diabetes se rozvine. Ale my máme třeba 10-20 let prostě možnost tím něco dělat.
0: V souvislosti s inzulinovou rezistencí se hodně mluví o tom, že ona může za to, že někdo nehubne. Je to pravda?
1: No, stává se to často, protože vlastně ten inzulín je anabolický hormon. Ale pokud jsou jeho hodnoty vyšší v krvi dlouhodobě, tak nás vlastně to nepustí k tomu spalování tuku, protože je to anabolický hormon a spíš ukládáme, bohužel.
0: Jak poznám, že mě ten inzulín zlobí?
1: Takže může tam být únava po jídle, velké chutě na sladké. Přibíráme hlavně v oblasti pasu. Aniž by se třeba zvýšila váha, tak ten pas se zvětšuje a zvětšuje se vlastně i množství viscerálního, toho útrobního tuku. Můžeme mít problémy s nějakou mozkovou mlhou, jakože se nedokážeme soustředit, jako když prostě zapomínáme i běžná slova. Ona, ta inzulinová rezistence, dost jakoby souvisí i s mikrobiomem, s nervovým systémem, jo, takže opravdu to zasahuje více těch soustav v těle.
0: Takže tím, že když odblokujeme stres, což je tedy velmi těžké, tak si můžeme trochu pomoci. Hodně si možná můžeme pomoci tou správnou skladbou jídelníčku, jak jste se o tom zmínila.
1: Určitě, u té inzulinové rezistenci je to hodně postavené na tom talíři, na tom jídle, ale pak existuje ještě inzulinová rezistence kortizolem podmíněná a tam třeba můžeme mít správně nastavenou stravu, pohyb a přesto nedochází k té redukci.
0: Co potom?
1: Tam je právě dobré kouknout na to komplexně, jestli třeba právě klientka také není milovnice kávy, nepije jí na lačno a několik šálků za den, kdy vlastně aniž byste jedla, tak se vám zvedá kortizol a ten následně zvedá tu glykémii. Pak třeba ta klientka je navíc ve velkém stresu, odkládá spánek, protože pracuje do večerních hodin. Je celkově pořád v takovém tom nastavení sympatickém, tomu říkáme, jako kdy to tělo se chystá bojovat nebo utíkat, ale my sedíme třeba za počítačem nebo v autě a vztekáme se, že stojíme v zácpě. To tělo vlastně pořád tvoří stresové hormony a na to reaguje právě ta slinivka s tím inzulínem.
0: No, vy jste říkala, že je také velice důležité, teď hodně grillujeme. Jak grillujeme, co grillujeme a v jakém pořadí? Pojďme trochu posluchačům poradit.
1: Když třeba uděláme pár takových zásad jednoduchých, tak to nemusí mít žádný vliv na naší váhu. Takže třeba bych začala zeleninou, pak bych si dala bílkovinu, potažmo maso nebo nějaký sýr, pokud grillujeme. Ryba je výborná, vidíte, na grilu. A poté až nějaký příjem sacharidů, to znamená pečivo raději než třeba těstoviny, ale to si k tomu asi dáte, víte.
0: No, někdo si dá i těstoviny.
1: Takže i třeba ten kváskový chléb, ale mnohdy zjistíte, že po té zelenině a bílkovině už nemáte úplně hlad.
0: Tohle můžeme ale dělat například i při jídle. Začít tou zeleninou a dostat se tedy až potom k tomu hlavnímu, na ano. Co máme chuť tedy.
1: Ano, ano. Já vlastně celkově klientkám radím, ať si to vlastně tak jako všechno stuknou k tomu jídlu, ať si dají tu zeleninu, bílkovinu, případně teda pečivo nebo třeba brambor. A pokud mají opravdu potřebu kávy nebo nějakého dezertu, i třeba v podobě ovoce, tak ať si to dají i hned po tom jídle a pak vlastně nechat tělo vytrávit. Mm-hmm.
0: A jak krotit takové chutě na dobré jídlo?
1: Jako zákaz vás vlastně ještě víc nutí na to myslet. Viď, tady si řeknu, já si to prostě nedám, ale víte, že to v té skřínce je, tak prostě tam stejně za třeba hodinu půjdete. Takže buď to posouvat třeba já nevím, nějaký den v pátek, dám si něco dobrého, prostě pátek bude ten den, kdy já si dopřeju bez výčitek a mnohdy od toho pondělka do pátku na to i zapomeneme.
0: Takže to je jedna z možností. Jak...
1: Takový psychologický ano, efekt.
0: Ano. No co taková zmrzlinka na každém rohu teď v letním období?
1: No zase, když to nebude každý den, tak určitě to nebude problém, ale začala bych už třeba tou snídaní, aby už té snídaní byl zdroj bílkovin, aby to tělo mohlo jednak spalovat, ale bylo i tak jako co se týče toho inzulínu, té glykémie, tak jako v klidu, protože čím větší tam budou výkyvy a extrémy, tím méně budete mít jakoby možnost odolat, protože vás to převálcuje.
0: Ale jinak tedy občas zmrzlinu, ano, v tom letním období, kdo by si ji nedal.

0: naším letním hostem v Šarmu Petra Henichová. Povídáme si tu o dobrém jídle, o tom, jak se cítit dobře ve svém těle, možná i jak trochu zhubnout. Dá se i v letním období zhubnout, paní Petro, protože jste výživová poradkyně, poraďte.
1: Za mě asi největší nástraha jsou slazené nápoje, prostě kalorie v tekuté podobě, kdy vlastně samozřejmě máme žízeň, pijeme, chceme dodržovat pitný režim, ale vemte si, na každém rohu na nás číhá, v každém obchodě nějaký prostě mnoho slazených nápojů, i rádoby zdravých, které vám tvrdí, že jsou, že, bez cukru a podobně, ale všechno to vlastně může ovlivňovat náš metabolismus. Především ta nástraha je v tom, že je tam obsažen ovocný cukr, fruktóza, která se jednak jakoby pyšní tím názvem, takže to vypadá, že to je zdravý, veďte, ale vlastně tam metabolicky to probíhá úplně jinak, než třeba glukóza, ten klasický cukr. Ta fruktóza jde přímo do jater, je tam metabolizována a vlastně jak to vypijeme bez té vlákniny, která běžně je obsažena v ovoci, tak v té tekuté podobě toho vypijeme jednak víc a je tam větší dopad na ty játra, která to tam musí zmetabolizovat a dost často právě dochází k tomu stučnění jater, které vidíme i u dětí.
0: Takže na to pozor. Ideálně je tedy ta sklenice čisté vody.
1: Ano.
0: Hodně se mluvilo o tom, kolik v letním období vypít právě třeba té pitné vody.
1: Je to individuální podle toho, jestli se potíme, sportujeme, víte, kolik nám je let, ale takový obecný koeficient žádná celá 0,33, který vynásobíte svoji váhu a vyjde vám jakoby ideální množství pitného režimu. Ale jak říkám, když sportujeme, hodně se potíme, tak potřebujeme více, anebo zase potřebujeme i doplňovat nějaké minerály, ale většinou se tedy setkávám s tím, že spíš klienti pijou méně.
0: Já vím, že když mluvíme o pitném režimu, že rozhodně tam nepatří alkohol, ani pivo, ani víno. Přesto můžeme si je občas dát, protože jsou tady různé koktejlové večírky, různá setkávání, přitom grilování, ne každému se chce pít vodu. Takže co na adresu právě toho letního nápojového lístku pro ty, kteří holdují alkoholu?
1: Jo, určitě taky nejsem extremista, abych vám zakazovala pití občasné skleničky. Ale jde o to, že třeba když budete na grilovačce, tak zase ten alkohol pít třeba s tím jídlem spolu. Jo? Ne, že třeba se najíte, pak dlouho nic a pak pijete do ranních hodin. Ale když budete ten alkohol pít více u toho jídla, tak to pro to tělo bude méně náročné.
0: Co ještě může zhoršovat vlastně ten náš zdravý životní styl, co se týká jídla? Pozdní jídla například také, nebo...
1: Určitě, s tím se setkáváme často právě v těch letních měsících, kdy lítáme na dovolenou, víte, all inclusive, třeba jíme do pozdních hodin. Vlastně to trávení není uspůsobeno na takový větší přísun vlastně jídel, takže může tam být problém s nějakým refluxem, spálením žáhy. Doporučuju správné to pořadí, kdy začnou zeleninou, bylkovinou a pak třeba i to pečivo nemusí v takovém míře, ale můžou si místo toho dát právě třeba tu skleničku vína a vlastně 3 až 4 hodiny před tím spaním pak už nechat prostor jít se projít. To je zásadní, to jsme vlastně nezmiňovali, že když budeme mít pohyb bezprostředně nebo co nejblíže potom, co sníme to jídlo, tak vlastně je tam lepší odezva toho těla na ten inzulín a ženy s inzulinovou rezistencí mají ode mě doporučeno více chodit.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: výživovou poradkyní Petrou Henichovou si tu povídáme o tom, jak se v létě stravovat, jak si udělat radosti života, možná i jak zhubnout. A teď se dostáváme k ženám 40+, bych to nazvala, a perimenopauze. To je další termín, který se teď hodně často objevuje kolem nás.
1: Ano, to je pravda, to je takový nový termín, ale krásně vlastně zastřešuje ženy, které mají podobné problémy nebo nějaké věci, které začnou trápit. Někdy to může být už po 35. roce, někdy až po 40. nebo i déle. Může tam být právě nějaká změna v hladině hormonů, které můžou přinášet právě změny v menstruačním cyklu, jo, nebo i s celkovou tou menstruací. Může tam být i právě přibírání v pase, kdy ty ženy třeba byly zvyklé, že vynechají večeři a to tělo zareagovalo úbytkem váhy a teď se vlastně nic neděje, takže může tam být postupný nárůst toho inzulínu, který pak vyústí v tu inzulinovou rezistenci. Může tam být i horší reakce anebo odolnost těla už na stres. Jo? Zkrátka to tělo najednou hraje podle jiných pravidel a podepisuje se to i na tom vnějšku, že ta žena třeba opravdu už není spokojená, přibírá.
0: Setkávám se s tím všude kolem sebe. Ženy kolem 40 přesně na toto si stěžují a neví, co s tím dělat. Takže můžeme poradit, jak třeba nastavit ten talíř pro ženu v perimenopauze, aby nehladověla a hubla.
1: Základem jsou zase bílkoviny. Vždycky říkám, jakoby ve velikosti dlaně. Určitě bude tam nějaká zelenina, ta by měla tvořit velkou část toho talíře. Třeba brokolice je výborná, protože obsahuje sulforafan a ta pomáhá právě s detoxikací některých hormonů, právě který se nadbytečně ukládají v těle a podobně. Takže brokolice je třeba výborná. Dále tam může být třeba i větší podíl luštěnin, pokud ta žena má ráda, jo, a zároveň rodina zas třeba si ty luštěniny nemusí dávat. No a co se týče třeba sacharidů nebo přílohy, tak určitě pokud děti sportují, tak ty si můžou více naložit těch sacharidů a klientka zas trošku ubrat, nějakou třetinu talíře můžou tvořit. Spousta žen se bojí sacharidy, ale právě i z hlediska nějakých problémů s kortizolem, toho stresového hormonu, je dobré si dát i k večeři malou porci sacharidů.
0: Možná tady bychom mohli trochu poradit, jak mluvit s dětmi o váze, o jídle, protože holčičky třeba vidí, jak maminka hubne, jak komentuje jídlo, jak se stravuje, jak jim to vlastně naservírovat.
1: Ano, to je tenký led hlavně u mladých dívek, protože vlastně kopírujou to chování maminky a když to neříká třeba přímo nahlas, tak vidí ten její postoj k tomu, vidíte i třeba to, že se často váží a prostě, že to celkově řeší. Takže nechci, aby to vyznělo, že ty seš ta problémová, ta holčička, a teďka vlastně budeme řešit tebe, když za mnou přijdou do poradny rodiče s dětmi, že třeba řeší nějakou nadváhu a podobně. Takže vždycky říkám i rodičům, i vy to budete řešit, přistupovat k tomu a spíš ne jakoby narážet na váhu, ale spíš pojďme si dát tu zeleninu, budeme mít víc energie, pak půjdeme na procházku, jo, spíš jakoby postupovat touto formou, než jako to nesmíš jíst, budeš tlustá, jo.
0: Takže zákaz je ne, ale spíš tím příkladem a nalákáním na to. No, povídáme si tady o letním stravování, je něco, co byste ještě doporučila, co je takové to důležité pro nás, pro všechny? Protože když se na vás dívám, vy jste chodící reklama, protože ráda běháte, ráda se stravujete, asi nemáte vůbec problém s tím dát si něco dobrého, protože to vysportujete.
1: Sama vlastně s tím takovýto pravidlo 80% jako v pořádku, 20% tělo odpustí. Takže já si dám taky velice ráda, často sladké moje nejstarší dcera výborně peče, takže moc ráda, ale zase mám tam nějaký pravidla, není to na noc a ten pohyb je prostě přirozená součást mého života, samozřejmě každý to tak nemá, ale všichni nemusí běhat, vidíte, jo, někdo rád posiluje, někdo rád prostě chodí do přírody, takže takový ten aktivní životní styl, protože chtít po dětech, aby sportovali a sami jsme na gauči, to úplně nebude fungovat, vidíte.
0: To je pravda.
1: Takže celkově společně sportovat a najít si i v té zdravé stravě zase, nemusí to být extrémy, ale prostě něco, co nám vyhovuje, chutná a jak se vlastně budeme cítit lépe, lehčeji, tak budeme v tom chtít i dál pokračovat.

0: Myslím si, že v těchto dnech se velká část našich posluchačů chystá také na dovolenou all inclusive. Co byste doporučila tady, Petr?
1: Je určitě hlavně první dny těžké se udržet. Víte, člověk chce ochutnávat, chce nejlépe všechno vyzkoušet. Když dodržíte základní pravidla, že začnete zeleninou, tam bude určitě spousta druhů zeleniny, které třeba běžně doma nechystáte, takže si dejte na talíř určitě půl talíře zeleniny, přidejte bílkovinu, ať je to maso, ryba nebo luštěnina, případně sýry, vajíčka a případně nějaký sacharidy v podobě chleba. Když dodržíte vlastně tuhle zásadu, budete to mít obsažené už u toho snídaňového talíře, obědového i večeřového. Ta večeře nebude pozdě, bude třeba 3-4 hodiny před spaním a dávejte i pozor na ty slazené nápoje, že třeba drinky, které pak pijete během dne na pláži, také obsahují velký přísun cukru, ale i té fruktózy, která nám zase zatěžuje játra, tak je to opravdu až zbytečný příjem kalorií. Určitě doporučuji po každém tom jídle si dojít na krátkou procházku, hlavně třeba večer, jo, opravdu se projít po pláži, zase tam bude lepší inzulinová odezva.
0: Když už se chystají dámy, které třeba hubly na týden na tuto dovolenou, je tam riziko, že přiberou, když se budou stravovat s chutí a budou si dopřávat všeho, co jim all inclusive nabídne, nebo jak naložit s tímto, abychom si tu váhu udrželi?
1: No, já mám spíš jako z praxe postřehy trošku opačné, že naopak ty klientky přijedou štíhlejší, protože naštěstí jedí vlastně víc, než jsou zvyklé. Oni mnohdy vlastně jedí málo a mají pocit, jak jedí hodně a jak vlastně zbytečně a nějaké kalorie navíc, ale na té all inclusive, kde si dají tu bílkovinu, zeleninu a kvalitní tuk, tak oni přijedou v lepší formě. Samozřejmě není to o tom, že jedí pořád i dortíky, zákusky, určitě ochutnat, ale není potřeba je mít v každé porci.
0: Petro, budete mít dovolenou?
1: Určitě to.
0: A bude to u nás doma nebo v zahraničí?
1: No, já to mám rozdělené, já jsem milovnice hor, takže mám nějakou túru v horách s kamarádkou, to chodíme i spolu jako pod stanem jsme a pak s rodinou v zahraničí.
0: Takže budeme přát krásnou dovolenou, hezké léto, děkujeme za všechny rady a zase někdy v našem vysílání nashledanou.
1: Já také moc děkuji a budu se těšit příště.
0: Rozloučila jsem se s Petrou Henichovou a loučím se i s vámi, i vám, milí posluchači, přeji krásné léto. Pokud se chystáte na dovolenou, tak si ji patřičně užijte a i během toho letního období myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Za týden se na vás opět těší a hezký týden přeje Lada Klobočníková.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami. Univerzita Hradec Králové zdraží kolejné o inflaci. Na Kuksu odstartuje běžecký závod Zkus noční Kuks. A zítřek bude zamračený s přeháňkami, bouřkami a teplotami od 21 do 24 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. Meteorologové varují před silnými bouřkami, ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
0: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Zájem o koleje Univerzity Hradec Králové na příští školní rok převyšuje kapacitní možnosti, i když příjem žádostí zatím neskončil pro všechna ubytovací kola. Teď pokračuje druhé kolo, určené hlavně prvním ročníkům. Ceny kolejného vzrostou od 1. září o výši meziroční míry inflace, to znamená o 2,5%, což vychází na 90 korun měsíčně. Zvyšování kapacity kolejí univerzita neplánuje. Žádosti o ubytování na kolejích je možné podávat do 9. srpna. Okolím barokního hospitálu Kuks a Braunova Betléma se večer poběží tradiční závod Zkus noční Kuks. Organizátoři připravili několik tras. První startují z nádvoří hospitálu o 8:30 večer děti. Podrobnosti k závodům dospělých doplňuje jeden z pořadatelů Pavel Cibulka.
3: Běžci si letos mohou vybrat ze tří distancí. Noční běh za svitu člověk na 5 nebo 10 kilometrů a nově letos pořádáme také canicross, tedy běh se psem a to na vzdálenost 4 kilometrů. Sport.
0: Brit Josh Kerr zaběhl na mítinku atletické diamantové ligy světový rekord na jednu míli. Časem 3 minuty 42 sekund a 66 setin překonal původní rekord z roku 1999 a svůj osobní zlepšil o víc než 2 sekundy. Počasí. Ráno čekáme skoro jasno až polojasno. Během dopoledne začne od západu přibývat oblačnost až na zataženo s přeháňkami nebo bouřkami. Přeháňky odpoledne přejdou do občasného deště a k večeru začnou ustávat. Teploměr ukáže 21 až 24 stupňů, na severu kraje kolem 19, na horách 16 až 20. Slabý západní až severozápadní vítr bude zesilovat na mírný, v bouřkách může mít nárazy kolem 65 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici 16 mezi obcemi Královec a Bernardice. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí ve zúžených pruzích. Omezení potrvá do konce roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se v rámci naší výpravy za lidovou kulturou vydáme na jih Čech, do malebné zvlněné krajiny šumavského Podlesí. Tam totiž stojí už od středověku unikátní vodní mlýn, který je nejstarší u nás i ve střední Evropě, je stále funkční a navíc to, co zažil on a jeho poslední majitelé, názorně ilustruje dějiny první poloviny 20. století. A proto, abychom nezapomněli ani na stará řemesla, ani na staré písně a ani na nespravedlnosti, které se tehdy děly, míříme na Strakonicko, do Hoslovic. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Tak, milí posluchači, nacházíme se v Hoslovicích. Je tady přenádherný mlýn, který pamatuje 14. století a děly se tady věci roztodivné. A jaké, to už nám řekne správce zdejšího mlýna, pan Jaroslav Janout. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Jaroslave, v jakém místě vlastně jsme a kde se nacházíme?
1: Tak nacházíme se 17 kilometrů od Strakonic, směr jakoby na Vacov, no a jsme vlastně v Hoslovickém mlejně, který je vlastně na Hoslovickém potoce, no a jak říkáte, první zmínka 1352, no a pak vlastně se to dědilo z pokolení na pokolení. V roce 1829 už se sem nastěhovali vlastně rodina Harantova, která tady vlastně byla až do roku 2005.
0: K rodině Harantova se ještě dostaneme, ale spíš si řekněme něco i o té stavbě, o tom mlýně.
1: Je to jediný dochovaný vodní mlýn v Čechách i v střední Evropě, který se vlastně dochoval na původním místě, kde byl postavený a sestrojený. Ten mlýn je funkční a proto taky v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka. Každý se diví nad tím, proč až v roce 2008. Ale tady je to vlastně, jak jsme potom se dozvíme, ta rodina Harantů, protože oni sem nikoho nepustili. Takže až když zemřel poslední majitel a lidi se dostali dovnitř a památkáři, tak teprve vlastně zjistili, jaký tady je poklad.
0: Tak pojďme dovnitř do mlýna. Dobrého dne přejeme. Tak teď jsme se ocitli v krásné místnosti, takové té tradiční, hned vidíme od vchodu svatý kout, stůl, židle, postel a překrásnou pec. Ale já nechám na panu Jaroslavovi, aby nám popsal, co je to vlastně za místnost a co se v ní dělo od toho 14. století.
1: No tak tohle je vlastně místnost, kde se odbýval vlastně ten život na tom mlýně. Tady se spalo, tady se vařilo, tady se jedlo, ale dokonce se tady vyráběly i výrobky, protože přes zimu třeba si sem vzal tu řezbářskou stolici a tady vlastně si dělal třeba ty dřeva. Váky, vázal tady košťata, plet tady košíky a takovýhle ty věci.

0: Tak a my si tady ve vodním mlýně v Hoslovicích vysvětlíme, jak takový vodní mlýn fungoval. Potřebujeme hlavně to mlýnské kolo, které nám udělal sekerník, potřebujeme tu vodu. A poté se dělo co?
1: Jakmile se pustila voda na kolo, roztočilo se kolo a automaticky se vlastně roztočil celý mlejn. První, co bylo vlastně na hřídeli, tak to jsou palce, které zvedají vlastně krupní stoupu, takže vlastně do toho kamenného štoku v té podlaze se nasypal navlhčený ječmen, pustil se mlyn a to kladivo, jak do toho tlouklo, tak za první to loupalo, za druhý to drtilo. Pak se to ručně muselo vybrat na síta, vyfoukat z toho ty slupky, ty otruby a byly vlastně čistý kroupy. No a pak se vlastně přitom, když se dělali ty kroupy, tak se mohlo i mlít, takže nahoře vlastně máme násypku, do které se nasypalo obilí, to se prosejpalo do toho pohyblýho šuflete pod, což je takzvaný korčák, ten mu udával, kolik toho obilí se bude sypat mezi kameny.
0: Tak vystoupáme tady nahoru, protože mě vždycky zajímalo, kde jsou ty věci, které vstoupily i do přísloví. Mlýnské kameny, být drcen mlýnskými kameny. Také by mě zajímalo, kde je lup, z čehož nám vzešlo přísloví míti něco za lubem. Takže jak to vlastně je, kde jsou ty mlýnské kameny?
1: Takže pod násypkou je ten korčák, jak jsem říkal, a pod ním je ten lup dřevěný, v kterým jsou skovaný ty mlýnské kameny. Ten, co leží na zemi, tak ten je ležák, ten, co se otáčí nahoře, tak to je běhoun. Mezi těma kamenama se to oblí rozdrtí a odstředivou silou se to dostává z těch kamenů ven do toho dřevěného lubu. Z toho dřevěného lubu to jde potom tady do té skříně. Tam prochází vlastně to melivo a to prochází rukávem moučným a tam se vlastně prosívala do té moučnice už ta mouka. Právě podle toho moučního rukávu, podle jak byla řídký plátno, tak podle toho byla vlastně hrubost mouky.
0: Takže když bylo hrubší plátno, tak byla hrubá i mouka a čím jemnější bylo plátno, tak tím byla prachovější.
1: Jemnější. Ale ono se tenkrát se dělaly jenom dva druhy mouky. Dělala se kruchová, tomu bychom dneska řekli ta celozrna. To bylo vlastně ještě s těma otrubama, s těma slupkama a pak se dělala ta vejra. To bylo vlastně, když se vymílaly ty zrníčka, tak vlastně to je ta

0: Jací mlináři tady byli a žili před Harantovými, to se ví? Jací tady byli od prvopočátku?
1: No tak, co víme ze záznamu, tak to byli vlastně hradeckých před Harantů. Ty Harantů, jak jsem říkal, tady byli od roku 1829, kdy vlastně se to potom dědilo z pokolení na pokolení. Poslední rodiče měli vlastně 12 dětí, ty dvě děti zemřely hned jako malí, takže zůstalo 9 sourozenců. Za druhý světové války už byli ten mlyn tak zastaralý, že ho Němci ani nezablombovali, takže celou válku se tady mohlo mít po nocí na černo pro široký okolí. Ty rodiče zemřeli hned těsně po válce a v tu dobu tady na mlyně už zůstal jenom nejstarší syn František a nejmladší syn Karel. Nestalo se jako bývá zvykem, že mlyn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak. Tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice. No a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což ten Karel jako majitel odmítl. Takže i když už měli po vojenské základní službě, tomu Karolovi bylo 35 let, Františkovi 50, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si sloužili u pomocných praporů v Komárně a to cvičení trvalo 702 dní, což vlastně byla nejdelší možná doba. Když se vrátili zpátky, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlyn vykradený. Ale jak jsem říkal, byli z 9 sourozenců, tak každý z těch sourozenců jim nějak pomohl. No a když byli znovu schopni začít hospodařit, tak začali vyvážet hnůj na ty svý pozemky, které už ale byly v honech JZD. Což se nelíbilo tehdejším funkcionářům, takže zavolali esembáky, no a ty esembáci z těch polí začali vyhánět. Stalo se neopatrností toho jednoho bratra, že nakydal tomu esembákovi na lakýrky, takže ty to vzali jako napadení veřejného činitele, takže je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak chvíli byl klid, než potřebovali dříví na topení. Protože ten les tady za mlejnem patří ke mlejnu, tak si tam k večeru dojeli, vykáceli tam pár soušek, ráno už tady byla kriminálka, znova je odvezli, znova je soudili. No a když zjistili, že po dobrým už to s bratrama asi dál nepůjde, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi, když se sem po nějakým čase vrátili z ústavu, zanevřeli na široký okolí, uzavřeli se tady ve mlejně, přestali komunikovat se sousedama, s lidma ze vsi, s úřadama. Takže vlastně od těch 50. let se sem do mlejna už dostal jenom málo kdo a proto taky ten mlejn se tak dochoval, jak ho dneska můžete vidět.
0: To je pekelná historie jednoho rodu. Já tedy obdivuju ty pány, bratry, že to vůbec přežili a vydrželi. Tak my se teď půjdeme podívat do těch dalších stavení. No a řekneme si o nich ještě něco.

0: pošli do stodoly. My jsme si říkali, že si musíme ještě o bratrech Harantových něco říct. Vy jste vysvětloval, jak byli pronásledováni a perzekuováni totalitním režimem. A oni se dokázali potom tady v tomto mlýně úplně uzavřít, izolovat a žít tady vlastně o samotě, což je dost neuvěřitelné. Tak jak se jim to vlastně mohlo dařit v těch těžkých dobách v polovině minulého století?
1: No, když je vlastně potom nesvéprávnili, tak ty dva bratři, který tady zůstali, tak vyráběli si, co potřebovali, nebyli závislí vlastně na nikom zvenka. Tady třeba za stodolou můžete vidět potom žentour, což je vlastně pohon mlátičky, protože do mlýna nikdy nebyla zavedená elektrická energie.
0: No, je to dost neuvěřitelné. Ti bratři tady žili, předpokládám, sami měli nějaké manželky.
1: Oba dva ty bratři byli svobodní. A když se tohle stalo v těch 50. letech, tak když se to dozvěděla jejich sestra, byla vyučená dámská krejčová, bydlela v Praze, no tak tady se to dozvěděla. Jak se sem vrátila za bratrama do mlýna, tady dělala hospodyni, starala se o ně a dožila vlastně tady. Anna ale zemřela jako první, ta zemřela v roce 1982, ten nejstarší František v roce 1983, no a ten Karel tady byl potom ještě dalších 20 let úplně sám.
0: Dokázali tomu osudu vzdorovat, tedy s hlavou styčenou, jak se říká, netrpěli nějakou zatrpklostí nebo hořkostí, protože to já bych tedy trpěla.
1: Já si myslím, že oni byli tak tvrdí. Oni tak vzdorovali, že si myslím, že to bylo pro ně jediný, co mohli udělat. A tady vlastně, když potom zůstal tady ten Karel, no a ten se vlastně dožil revoluce. Ten zemřel až v roce 2004. No a ten, když mu potom říkali, že by si měl zažádat o restituce a o rehabilitace, tak on řekl, že všechno udělali vlastně bez jeho podpisu, takže ať to zase dají zpátky bez jeho podpisu. Takže on o rehabilitaci nezažádal, takže on dožil vlastně jako by nesvéprávnej a o restituce zažádali vlastně až potom dědici.

0: Pane Jaroslave, o tom, čím se tady lidé na Strakonicku vlastně, kteří žili v takovýchto maličkých osadách, jako jsou Huslovice, všechny ty malé osady, kolem kterých jsme jeli, čím se tady lidé živili? My už jsme si ukazovali, že řada z nich směřovala tady do Strakonic kvůli tkalcovství, pivovarnictví, ale jak žili lidé tady na tom venkově?
1: Tak původně, což pamatuju ještě já, když byli ty starý dědové, který to tady začali vyprávět, tak tady to bylo vlastně kraj cirkusáků, který jezdili pracovat k cirkusu, ale ne jako artisti. Hodně bylo muzikantů, kteří hráli u cirkusů, a pak tady byli vlastně vídeňský zedníci, protože Vídeň postavili Češi.
0: Ale zase se ti lidé vraceli zpátky a přinášeli ty peníze sem na zpátek, takže to je zase hezké.
1: Tak a jináž se tady vlastně tady, co byli ty domácí, takový, který nechtěli jezdit někam to, tak to byli vlastně, jak se jim říkalo, koho zemědělci. Takže on měl doma malý hospodářství, na kterým si něco vypristoval. No a jezdil třeba, jak říkáte, vy do Zbrojovky, do Fezáren, do Strakonic nebo takhle.
0: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že cirkus Humberto je vlastně postavený na rodácích ze Strakonicka. Přesně všechny ty profese, o kterých jste mluvil, tam byly popsány.
1: No. Tady, hele, tady říkám, tady jsou hodně kapel, teda to byly Cehnice, ty měli vyhlášenou kapelu nahoře Zdíkováci, jo, to byla vyhlášená kapela taky.
0: Takže kraj muzikantů a to je...

0: vstoupili do maštale nebo do takových chlévů. Vy tady teď, pane Jaroslave, chováte ovce a kozy, bylo to standardní, měl každý v dřívějších časech, v 17., 18., 19. století takovéto malé hospodářství s dobytkem?
1: No tak většinou to bývalo takhle malý hospodářství s dobytkem, ale když bylo menší třeba nějaký ty chalupníci, tak ty třeba měli jenom kozu. Ale tady už vlastně to bylo velký stavení. Vemte si, že když jim to sebrali v 50. letech, tak tady bylo 16 hektarů, patřilo ke mlýnu. Takže ty už tady měli, co jsem slyšel jako z vyprávění, tak byli dokonce koně, ale po 50. roce, když už vlastně nebyly peníze na ty koně, tak vlastně měli tažní voly, který si vlastně on vychoval doma tady sám. Jináč tady byl hovězí dobytek, telata k tomu. Jako můžete vidět tady, co máme teďka, ty ovce nebo kozy, to tady bylo všechno. Přitom tady bylo vlastně ještě slepice, holuby, holubníky jsou tady nahoře. No a pes automaticky, ten tady byl taky.
0: I kočky určitě.
1: Kočky.
0: Takže to bylo kompletní velké statkářství nebo hospodářství se vším všudy, statek, kde jsou koně, voly, ovce, kozy a krávy, tak jako to je zásadní. Kdo měl koně, byl vlastně velký sedlák,
1: to
0: že ano?
1: To už byl sedlák, ano.
0: Vy jste říkal, že oni ti bratři dokázali tady žít, ale úplně bez jakéhokoliv jakoby subvencování z okolí.
1: Potom po těch 50. letech, protože oni za jedno tyhle, co tady bydleli, ten Karel s tím Františkem, tak nechtěli dělat sourozencům zle, tak vlastně oni je jako se od nich odstřihli. Oni jim se třeba přinesli nějaký věci, nebo protože nebylo třeba na šaty, proto tady byla ta Anna, která vlastně byla ta dámská krejčová, přešívala po sourozencích pro ně, aby měli. No a vlastně potom zase ty, co byli venku, tak aby nedělali zlem těmu Karlovi s tímto, tak se vlastně by tak jako se nestranili, ale omezili vlastně ten přístup sem k tomu. No a ty chlapi, co tady byli, tak ty vlastně, co nedovedli vyrobit, tak to bylo vlastně jenom ta sůl, ta petrola a ty sýrky, což jim sem donášeli tyhle ty sourozenci.
0: A jinak si dokázali všechno vyrobit sami.
1: Dokázali vyrobit sami, když potom to vyprávíte tady lidem, tak řeknou, no jak mohli pec chleba, když neměli kvasnice. Jenže to je úplně jednoduchý, jo. Když necháte trošku kvásku z bývalého pečení, tak ten kvásek se znova rozjede, vlastně nakrmíte kvásek a jede. No a co jsme se naučili my tady vlastně, teďka když pečeme chleba, tak nejjednodušší, jak udržet kvásek, jeho usušit.
0: Možná, že se nám to bude hodit jaksi i v budoucí době, protože Bůh ví, jak to s námi dopadne. Na závěr, pane Jaroslave, tady ten Hoslovický vodní mlýn je unikátní a to bychom měli asi zdůraznit. To jako vlastně není skanzen, že ano?
1: Tohle jako já nemám rád to slovo skanzen, protože ty budovy, co jsou tady postavený, tak ty jsou sem vlastně zasazený do té krajiny a ty sem vlastně patří. Není to, že sem přijdete a vidíte, že je tady něco vyumělkováno nebo to. My se snažíme to držet tak, jako kdyby ten mlynář ráno odešel a večer se měl zase vrátit.
0: Milí posluchači, chcete-li dotek ryzí historie tady na Strakonicku, jeďte se podívat do Hoslovického vodního mlýna. Já moc děkuji panu Jaroslavu Janoutovi, správci této úžasné stavby, takže moc děkujeme, pane Jaroslave, a naslyšenou.
1: Není za co, naslyšenou.

0: Dnes jsme si, milí posluchači, názorně ukázali, jak kruté byly osudy některých rodů v minulém století, kolik křivd zůstalo nepotrestáno a jak stateční a odvážní lidé mezi našimi předky byli. Doufejme, že se tato historie nikdy nebude opakovat a že na Strakonicku se bude nadále dařit především dudákům, dudařům a šikovným muzikantům a řemeslníkům obecně. Dnes nám hráli mladá dudácká muzika ze Strakonic a členové plzeňského lidového souboru. Krásný týden plný slunce, písní, poezie i nevšedních zážitků vám přeje a příští sobotu se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech pokračování rozhovoru s Velem Kajúmim, zdravotníkem, který pracuje na záchranné službě Středočeského kraje více než 30 let. O čem bude mimo jiné dnes řeč, napoví ukázka.
2: Celý život jsem oborom zdravotník, tak mě všichni mají rádi. Můžu vám to opravdu říct, mě všichni mají rádi, protože já, moje práce je pomáhat lidem. Ale když někomu pomáháte, přece nebude pitomec, aby mě s odpuštěním za to slovo, aby se jako spíš brodil proti mě.
1: Vaší průvodkyni od mikrofonu i dnes bude Goránka Oľača. Co jsme se dozvěděli z první části rozhovoru? Především, že se Del Kajúmi narodil na vesnici ve velké majetné rodině, která žila v souladu s afgánskými tradicemi. Přestože rodina vlastnila pole, domy, zahrady, restaurace, na žádnou hračku, kterou by dostal jako dítě, si nevzpomínal.

0: že svůj sen o medicíně jako humánní profesi bez zbytku uskutečnil. Jestli i v jeho případě platí pravda, že všechno v životě má svoji cenu, nám prozradí brzy.
1: Prosím vás, kudy vede cesta ze záchranářské služby středních Čech k Afghánistánu? Jak jste se tam znovu dostal?
2: Ano. Byl jsem osloben českou armádou, která působila v Afghánistánu v roce 2009 nejdřív. A jestli bych nemohl pomoct prostě jít s nima. Tak já jsem měl pocit, že ta pomoc není jenom vůči České republiky, a tak je to vůči tomu Afghánistánu. Protože já jsem měl tam vyučovat předmět první pomoc pro afgánskou armádu a afgánskou policii a zároveň tlumočit a zároveň jakoby poradit v rámci kulturních rozdílů. Nakonec tam jsem byl holka pro všichni, na všechno, ale to nevadí. Chci vám říct, jde k tomu pochlubení, ale chci říct, že moje působení na Afghánistánu byl strašně velký přínos, jak pro Českou republiku, pro Českou armádu, tak pro Afghánistán jako takový. Když jsme tam byli, tak oni Afgánci milovali nás a my milovali je. Mezi nimi nebyli vůbec rozdíly, protože tam byl, jsme vysvětlovali, kdo jsme, co jsme, co chceme dělat. Pochopili, že my jsme tam jim proto, aby jsme pomohli, aby jsme budovali, rekonstruovali poválečnou zem. To tak bylo, to tak je. Vždycky jako těšili se na nás, aby jsme tam prostě přijeli.
1: Vy jste tam byl třikrát.
2: Ano.
1: Jak se lišili mezi sebou ty tři mise?
2: Jak se nelišili? Akorát po první misi jsem se bohužel rozvedl. Působila mi to ta mise, protože když jsem po 19 letech manželství s první manželkou jsem se rozvedl. My jsme tam byli místo 6-7 měsíců, ještě měsíc, protože v Afghánistánu byly volby. A když jsem se vrátil, tak manželka říkala, že zjistila, že po půl roce dokáže žít sama, takže jsme se rozvedli. Bylo trošku, ne trošku, ale hodně smutno, protože to bylo 19 letý vztah. Mám tam dvě děti samozřejmě, úplně krásně, chytrý, šikovný. Nebylo to jednoduchý, není to jednoduchý, protože my máme tady jenom tu svoji rodinu a nikoho jiného, kdo je pro vás jako nejbližším člověkem. Čili když manželka mě to oznámila, tak já jsem vlastně, jak se říká, taky to posttraumatické syndrom. To byla ohromná rána, kde teda jsem nečekal. Můj cíl bylo pomoct České republice a Afghánské republice. Vůči Afghánistánu jsem pocitoval takový dluh, že bych se měl vrátit, pomoct, když tam strašně chybí ta osvěta. Takže to snad k něčemu bylo, ale bohužel se stýkal osobní životu. Potom dvakrát ještě byl jsem osloven, tak jsem říkal, souhlasil jsem, že pojedu s tím ještě dvakrát.
3: My a oni.
0: Po nějaké době od smutného rozvodu se Delka Jumi znovu oženil. S misemi to prý nesouviselo.
2: Prosím, to takový zajímavý, i když jsem byl 19 let ženatý se svou manželkou Češkou, vždycky moje rodina říká, tak se musíš taky manželku Afgánku. Já jsem říkal, nemůžu, jako to nejde v Evropě, abych měl několik manželek, to nejde. Takže pochopili, ale vždycky mě jako s tím trošku pošťouchali. To bylo jako bilance, jako legrace. Nakonec, když jsem se rozhodl, říkám, to už vyhovím vaším přáním, tak já si vezmu nějakou Afgánku. Nakonec ano, jsem si vzal Afgánku.
1: Je spokojená tady?
2: Ano, no, spokojená. Spoustu cizinců možná tomu bude rozumět. Asi Češi tomu rozumět nebudou, pocitově. Já mám tady všechno. Zázemí, práce, slušnost, i úctu, lidi mě zdraví. Protože za 31 let, když jsem počítal, já jsem byl u 12 500 Čechů. Pracovně.
1: Ano.
2: Čili zachránil jsem asi tak 12 500 lidí. Takže ty lidi mě znají. Já jsem v tom stejném okrese, na tom stejném místě, na tom stejném stanovišti. Ano. Takže já mám všechno. I manželka má všechno.
1: Co ona má? Ona nezachraňuje životy?
2: Ne, nezachraňuje život, ale víte co? Má takový přísloví persky, že i kdybyste měl hrát a nemáte v tom hradu rodinu, sestru, maminku, tatínka, bratra. O hodně věcí jsi přišel, o hodně štěstí. Máte všechno, ale nemáte tu rodinu. Ale my se o nich pořád bojíte, protože pořád tam je válka, pořád tam je nepořádek, pořád tam není zákon, systém, jo? Není tam práce. Takže vy jste tady šťastný, máte všechno, ale to štěstí, skutečný štěstí.
1: A přátelé nezískala?
2: A já mám spoustu přátelů mezi Čechy, dokonce to jsou taky přátelé, že kdybych řekl kdykoliv, co

0: kdekoliv, tak se prostě objeví. Manželka má pár kamarádek v tom svým okolí, ale to je tak na úrovni, že ten, že přece posedí a popovídají, slušně řečeno, poklábou se i pomluví manželé, nebo to.
1: Český nebo afgánský?
0: Český, Ukrajinky. Tam máme jak rodinu Ukrajince, Čochů a i Afgánky samozřejmě.
1: To je pro dnešek v pořadu Mi a oni všechno. Deluka Jumovi děkuje za zajímavé vyprávění a věnovaný čas Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda a prezident mají podle Petra Pavla spoustu společných pravomocí. Prezident proto do budoucna doufá ve zlepšení vzájemných vztahů. Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi je kvůli demolici mostů uzavřený. Neděle přinese déšť a bouřky. Na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vláda dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Prezident prý doufá ve zlepšení vzájemných vztahů a připomněl, že on jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život.
3: Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mě asi nezbyde, než třeba takový zákon vetovat. Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
2: Andrej Babiš minulý týden prohlásil, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla. Ten přitom svoji případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Pražský okruh je uzavřený mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem je demolice dvou nadjezdů. Uzavírka má trvat do nedělních 11 hodin dopoledne. Objížďka vede přes Strakonickou ulici, tunel Mrázovka, Strahovský tunel a Patočkovou ulici. Staré mosty nahradí nové, aby bylo možné okruh rozšířit na 6 pruhů. Pracovníci povodí Moravy pokračují u Prosenic ve stavbě záchytného profilu na řece Bečvě. Při povodních by měl chránit mosty v nedalekém Přerově před kmeny stromů. Hotovou už dělníci mají například betonáž záchytného profilu, dodává mluvčí investora Jana Kučerová.
4: Pokračují také práce na výstavbě Prahu v patě záchytného profilu, přičemž významná část této konstrukce je již hotová. Současně probíhají také práce na základech Česlového objektu, který bude při povodňových stavech sloužit k zachytávání plavenin a zabrání jejich hromadění na mostních konstrukcích v Přerově. S dokončením stavby počítáme v září příštího roku.
2: Stavba záchytného profilu u Prosenic si vyžádá zhruba 80 milionů korun. Pochodu hrdosti v Bratislavě se zúčastnilo kolem 10 tisíc lidí. Informovali o tom organizátoři akce, podle kterých už se průvod poklidně vrátil na náměstí Svobody. Tam se odpoledne koná festival Duhový Pride na podporu práv LGBT lidí. Kulturní a vzdělávací program bude pokračovat do 21 hodin. Do jiné části slovenské metropole i letos konzervativní aktivisté svolali vlastní akci s cílem propagovat tradiční rodinu. Účast na ní byla ve srovnání s pochodem hrdosti výrazně nižší.
1: Počasí.
2: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší, místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Brně v Jedovnické ulici se srazila dvě osobní auta, dopravu policie odklání po objízdné trase od křižovatky Žarošická, zároveň také na D8 u 60. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo, provoz je průjezdní se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
5: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno více jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli 1000 lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla tamše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru, a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku, a všude možně jsem psala, a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct. Ale tam už to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec se stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz. A vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů, a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků,
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostory a takový potenciál jako Týnec. Za prvé věžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten. Myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, nebo tak. Jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince.
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. Zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obdobích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
4: Takového, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: A zní to hodně vznešeně? Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak u většině chápe pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek. Překrásný. No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
2: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvě tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat Krakovských?
2: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Tady někde měl letadlo?
2: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
2: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
2: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
2: Naprosto jistě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Onyariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak to jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je to velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí, tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet.

0: ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
1: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
0: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
1: To patřilo kolovratu.
0: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
1: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
0: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
2: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
0: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
1: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
0: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
3: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
1: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace. Co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
0: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Policie pátrá po vězni, který na Rakovnicku odjel z pracoviště na kole. Neděle přinese déšť a bouřky, na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let, a ne od 85, jako nyní.
2: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
2: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
4: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
2: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík.
0: Policie pátrá po 46-letém vězni Josefu Hybkovi. Dnes odjel na kole z nestřiženého pracoviště v Oráčově na Rakovnicku. Má krátké hnědé vlasy, modré oči a výrazné tetování na rukou. Informace přijme policie na lince 158. Vedení Liberce připravuje opravu Strakonické ulice v Dolním Hanichově. Aktuálně hledá firmu, která silnici opraví. Nové budou povrchy, chodníky, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Součástí je taky oprava mostu a stavba protihlukové stěny. Náklady na opravu zhruba půlkilometrového úseku město odhaduje na 39 milionů korun, říká náměstek primátora Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
5: Letos bychom začali přeložkou ČEZu, která už je uhrazená a připravená k realizaci. Letos se bude dělat oplocení a ta protihluková stěna. A samozřejmě se můžou začít dělat první práce, které se samozřejmě přesunou po zimní přestávce na tu hlavní část sezóny roku 2027.
0: Na příměstský tábor pro seniory v Čebíně na Kuřimsku se přihlásilo 20 lidí. Tento týden vyráběli keramiku, jezdili na výlety nebo třeba trénovali paměť. Podle organizátorů si tak seniori procvičí jemnou a hrubou motoriku, socializují se a nezůstávají jen sami doma. Na některé programy zvou pořadatelé i děti z mateřské školky a usilují o mezigenerační propojení, vysvětluje Pavlína Drábíková za Seniory Pointu Čebín.
6: Ty babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takový to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojené, aby jsme dali možnost našim seniorům se také aktivně jako zapojit.
1: Počasí.
0: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší, místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech. Na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni. Na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 283 v Bělé na Semilsku havarovala motorka na D5 se směrem na Plzeň kolem 49. kilometru zvěř na vozovce. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
1: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobby redaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Dorůstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než 2 metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle zrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Ruda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka?
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat. Co borůvka potřebuje?
3: Ideální je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba?
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu. Pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasázené v řadách?
3: Dají se pěstovat ty ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořenějí mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnášejí přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3 týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem, ale to není zas taková škoda.
2: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
3: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
2: Vy pořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
3: To máme pomíchaný, jako je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
2: Hledejte modré.
3: Takže hledejte modré.
2: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
3: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
1: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím, pěkně poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena, to je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštipovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, nebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba bělo-čechratka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu. Jak ji likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločechratka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločechratkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločechratka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na vícero frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá, ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou. Nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahrádce máte, tak, aby se běločechce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo? Jako jít na to od lesa. Jo? Když se vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud ho tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo. A změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Miloš Kašpar, tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii, to říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, jste spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie. A v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózy, virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom, nebrat jim na zimu zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my, včelaři, se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali, přesně tak.
3: No. No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
2: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
3: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé. Nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
2: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
3: Nemají se od koho nakazit.
2: Tak přesně, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
1: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr. Po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlo rozpustný organický chlor. Je to furt jedno a to samé. Množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji. To znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v Římě

teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce, na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině.

0: Karolíně, v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Je 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami. Kladno po páté vydráží odtažená auta. Neděle přinese déšť, bouřky, na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zatáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Candev z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
0: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Zájemci budou moci znovu získat auta odtažená z ulic Kladna. Vedení města je v srpnu po páté veřejně vydraží. V nabídce je 13 osobních automobilů, které si majitelé včas nevyzvedli. Kupující je dostanou bez klíčů a dokladů. Použít je tak mohou například na náhradní díly. Podrobnosti o aukci jsou na webu města. Venkovní stan typu jurta vyroste v areálu lesní mateřské školy a klubu spolku Vrbínek ve Slezské Ostravě. Poslouží jako učebna, kde se děti dozvědí více o přírodě a ochraně životního prostředí. Město Ostrava na stavbu jurty přispěje 200 tisíc korun z Fondu životního prostředí. Ten podle náměstka primátora Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu slouží především na financování výsadby nové zeleně.
3: Fond životního prostředí města podporuje projekty, zelené projekty a vznik nových parků. Ale někdy to jsou environmentální vzdělávací projekty a je to právě jurta, která ve venkovním prostředí bude pomáhat ke vzdělávání našich dětí a uvědomování si, jak je příroda spolu s náma důležitá.
0: Hrad a zámek Friedlandu od dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Friedlandu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu, říká kastelán Jiří Holub.
4: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 000 svazků knížky od konce 15. století. A hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného.
1: Počasí.
0: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší. Místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 u kilometru 348 směrem na Brno stojí porouchané vozidlo, zdržení může být až hodinu. Na Pražském okruhu u kilometru 62 směrem k D1 je pak kvůli práci na mostě uzavřený levý pruh. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už pořad Hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Je tu další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
6: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
5: K té se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
6: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
5: Takhle?
6: Ne, zády.
5: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
6: Odlož si ty věci.
5: No dobře.
6: Tady se prostě postavíš, pojď.
7: No jo.
6: Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
7: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
6: Podívej se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržni tykání.
7: Ahoj, já jsem Patrik.
6: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
7: No jo, teď to spustím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Kolejně, moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom. Brňáci říkají, že měl nastříkané v bodě. To nebude na to nesmysl. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Boluša, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už teda věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Já v tom častém styku s otcem se nevěděl, kde zrovna ten spermatozoid tam. Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami. V 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami. Měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo? A ona říká, paní Obralová, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla mupet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, co jsme viděli blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůral a kde jsem se prý hodně pohyboval a paní Obralová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
3: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak protože to kamarád a měl jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují. Jako co byste sebe chtěli, aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili. Uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu Lincolna, rozumíš, před divadlo a oni se učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš, řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem, a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít, a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajte opilí. To ještě šlo. A teď vy opilí zahrajte střízlivé. No to samozřejmě nejde, že? víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
0: Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
3: Je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastané flašky se válejí, je tam nakouřino a je tam smrad z toho alkoholu. A říká, nedělej mě, a papoušek se nedá říct, tam se vají kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku. A to ti říká, požadu, já se ho omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chlap domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend. Jede na víkend, přijde v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky poro vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řekne, seru na peří.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel u krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace u klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga. Byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak, ale víte, přece jenom statek to je tady, že je takový prasátko, kravička. Ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: To mě, a v tom Londýně, to mě celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšné vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to bylo... Ta hlava se takhle... Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie teď přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunou nějaký nafukovací balon a že to nafouknou a tím pádem jakože prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem nad něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je hlava, krk a hned nohy, rozumíš? No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barit, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik ten Viktor, prosím ti, má roku? No co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, zeptám se, kolik roku má ten Viktor. A mi říkají 22. Říkám, no tak 22, říkají 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako, kolika? No kolika se dožívají? Tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy? Žirafy, děti. No tak v zajetí tak 25 let. Říká, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona? Kolik má ona? Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
3: Zase.
2: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Barinko. Říkám, no teď je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Barin, ať mu dovedu normální mladou samicu. on si připadá, že se na ně dívá celá Británie, jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal. Teď si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotal, skončil na to zábrany a dělal tam velotoče. Takže Barin zachránil žirafího samce Viktora.

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkář.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési družstvo.
1: Zatím družstvo nejsme.
2: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách, kolem. A jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět, tu historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, no to nebyl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. Najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, 2,5 hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak, prosím vás, občanský...
3: Proč?
2: Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkováno, mám zaparkováno, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: Hrát znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka, a taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, když jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep. To
2: počkej,
1: založil...
2: nepředbíhej, ale víš, moment, jako, ale, abych pověděl jednu věc, jako, kam víte, co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš
2: to,
1: mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, pač jistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozejí, něco popijou, že jo, a to takhle. A my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě. A já najednou, ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl být na place, co teď? No to je šílený, budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, říká, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, jo, a najednou, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, haló? Jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkám, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem, teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů a jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovým a na tom mobilu jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím, a teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prosím tě, Bolek se nevozívá. Vrať se a jeď pro něj. Já říkám, no nebyl mě to, no teď tady vyjíždím zrovna ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Se líbila hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prosím, jeď. Tak jsem se otočil jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchovýho koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Osprchoval jsem, vyběhl jsem opatrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. No, filmaři se, herci připraveni. Tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. Já říkám, Věro, já jsem jel vzhůru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem vzhůru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku?
6: Cože?
5: Jestli stihneš taky, s kamarádama se občas já, napít. Jako.
1: Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
5: Jo?
1: Já nedávno jsem na to odpovídal, nevadí vám ty strašný vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Ty jsi byl na záchytce. Já jsem byl na záchytce.
2: Tím se chlubíš.
3: Jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: A musíš.
4: Byl jsi na záchytce?
5: Byl jsem na záchytce.
4: Maminko, ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy.
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamene, když jsem přišel, teď byl, jako, tak jsou takový ty první úkony a to už je dávno, jsme šli zpět, prostě, já jsem nějaký kamarád, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a tam byly takový prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka, ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík a ještě
2: chápavá paní.
3: No, prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď ťukáme. A ona dělala, že mě prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody. To se psal rok tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom to byly na ty záchytce a ty tam byly, a teď jsem tam přišel, jsem tam před byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš, a teď tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam jsem vysypal do sklo a tak, rozumíš, no. A on, já taky kamaráde, no vůbec nic, dívej se na mě, teď jsou střízlivé, ne? Teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si u mě pamatuju a stál a teď se postavil, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože se samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postavil proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, coby ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
6: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej v ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
6: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
6: No.
3: Ty to děláš kvůli prachům.
6: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, no. Ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluví v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele bolševiku.
6: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, až pak by si tvůj kluk už naškrt vůbec, víš?
3: Co mluvíš pořád o klukovi, co si máš společného děcko?
6: IQ, ne IQ a bude v pomocný škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co?
3: No.
6: Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: Cože?
6: No, jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
6: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník a máš po škole.
6: No tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
2: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No prostě, já ti řeknu klidně, víš, co si myslím?
2: No.
3: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
2: No, to známe.
3: A zrádci. Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
2: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
2: Jaký si mě nerozumí, já ti ho zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
2: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
2: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě Míry Břečky.
2: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
2: No a co s tím budeš dělat? No,
3: já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
2: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak. Míla Břečka. No a teď to podepiš ty.
3: No proč já?
2: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
2: No tak to podepíš.
3: No jistě.
2: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, to. Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
2: No a dej to tam.
3: No teď jo, já to musím zabudovat. Já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
2: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
7: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
1: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
8: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
7: Paní Magdo, já vás varuju.
9: Magdo, ty chceš opravdu pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
8: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
1: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
8: Ano, chci poznat Pupenda. Chci to.
9: Pupendo grande.
8: Čau! Ty infantilní idiot. Ty puberťáku.
1: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
3: No, já tady mám tady od Josef, to se mě docela hodí na vás, a s ústí nad labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci, některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten spiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny.
7: Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to tedy taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš, ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
1: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
3: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halškova ze Suchého Lasce. Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě

0: Jdete. Proto mi to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. A teď vysvětlujte. No co, no tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne rozběhem. Potichom, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já ji Romé rozpadám. No tak no, tam no. Já nevím, jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombometčík snad. Tak to je docela dobrý, tak když někdo uvízne v blázinci.
1: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Možná právě teď někde sedíte sami, možná jste ještě venku s přáteli, vracíte se z dovolené, nebo si jenom užíváte ten úžasný víkendový klid, který sobotní noc umí přinést. A právě v takových chvílích se někde vracejí vzpomínky. Na léta, která vonila prázdninami, na chvíle, kdy jsme potkali první lásky, na nečekaná setkání, cesty, dobrodružství,

0: ale také na rozhodnutí, o kterých jsme tehdy možná vůbec netušili, jak moc změní náš další život. A právě to je dnešní téma. Léto, které mi změnilo život. Možná jste právě v jednom takovém letě potkali člověka, který je dodnes po vašem boku. Možná jste někam odjeli a vrátili se jiní. Tak si dnes v noci pojďme společně zavzpomínat na tyto časy, protože některá léta už dávno skončila, ale některá v nás zůstávají na pořád. Jsem Jarka Barboříková a vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některá léta si pamatujeme podle toho, kam jsme jeli, jiná podle toho, koho jsme potkali. Které léto změnilo život právě vám? Robert Solomouce je s námi a bude odpovídat. Krásnou noc, vítejte v Noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Tak vítejte na vlnách Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu. Ano, slyšíme se.
1: Dobrý večer. Řeknu to tak, že to zpátky hodně let. A tehdy jsem potkal svoji ženu Janu, úžasnou holku. Teď už jsou 3 roky vdovec, moc mě chybí, ale půjdu rovnou k tématu. A nezapomenu na naše první rande, bylo to strašně krásný.
0: A bylo to v létě? To už je k tématu?
1: Jo, v létě to bylo.
0: Aha.
1: A bylo to ve Štemberku na nádraží. A jako ona tam nechala telefon, tak já jsem jí zavolal. Říkala, není, tak půjdem na rande. A ona říkala, tak jo. A ona bydla tenkrát v Lásnici. No a hned na prvním rande jsme si sedli. Měl jsem z některých věcí trému a jsem nevěděl, jak jí to mám říct. A ona mě řekla, hochu, tak vylož karty. To víte, že jsem se bál, protože to takové osobní věci. A já říkám, no, když mě ani nafoukneš mixtape, budeš mě s ním hladit, tak já to mám strašně rád. Moje žena to udělalo a ta jiskra přeskočila. Já jsem se s ním začal tak mazlit, že nám spolu bylo strašně moc prima, no. Mm-hmm. Nevím, asi to znáte, taky jste byla někdy na prvním rande jako se svým manželem.
0: Takže to byla letní láska a potom z toho vznikl skutečný vztah.
1: Jo, a 2 roky jsme spolu chodili, než jsme se rozhodli, že se vemem, no.
0: Mm-hmm. A bylo to tady přímo o prázdninách, když mluvíme o tom, že to bylo v létě, takže to bylo přímo červenec, srpen třeba?
1: Jako první rande, anebo kdy jsme se vzali?
0: No tak mluvíme právě o těch prázdninách, které nám změnily život, tak to nám řekněte vy, co bylo právě tady v tom létě.
1: Tak to bylo to první rande.
0: Mm-hmm.
1: Ale vím, že jsme se brali v září, to bylo 2003.
0: Tak předpokládám, že to bylo až následující září, nebo jste se potkali v létě a do 2 měsíců jste se vzali.
1: Ne, to bylo za 2 roky potom,
0: za
1: 2 roky uplynuli.
0: Mm-hmm.
1: No,
0: tak to věřím, že bylo léto, které vám změnilo život, že to byla velká událost. To je krásný zlom.
1: A víte, co bylo, Jaruško, na té svatbě krásný?
0: Mm-hmm.
1: Že jsme jeli koňským kočárem. Normálně.
0: Tak to musel být zážitek.
1: A to byl nápad mé paní. To bylo moc hezky.
0: Dobře, Roberta, tak děkujeme. To jsme nádherně otevřeli dnešní téma, léto, které mi změnilo život.
1: Jo.
0: Vy jste se zamiloval. Díky za to vzpomínání.
1: Jo. A ještě jsem chtěl pozdravovat všechny linkaře, však vy, jo. A bylo dřív podobný téma, nedovolal jsem se, takže to zkrátím, ať nezdržuju druhý. A tam byli 2 muži a mně se nelíbilo, když řekli, že jejich nejlepší rozhodnutí byl rozvod. A pro mě rozvod jako úplně opačné, protože jsou 2x rozvedené rodiny, což bylo hodně špatný teda. A ovdovění je podobný. No a řeknu to jenom v krátce. Připadá mě tak, povodeň přijde, zničí, všude bahno, jenom je to prostě katastrofa. Po povodně jsem uklízel v 97. Takže
0: dobře,
1: absolutně s něma nesouhlasím.
0: Roberte, to už odbočujeme od tématu, tak vám poděkujeme a těšíme se na další povídání.
1: Je, naslyšenou. Moc vám děkuju.
0: Každý máme nějaké léto, které bychom si dokázali vybavit i po letech a možná právě teď nastal čas o něm vyprávět. Zavolejte nám a podělte se příběh o létě, na které se nedá zapomenout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná máte doma fotografii, na kterou se podíváte a okamžitě víte, že právě tehdy začal nový životní příběh. Jaká fotografie nebo jaká vzpomínka vás vrací k létu, které vás změnilo? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Michaela, která volá z Brna. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Když jsem slyšela nebo si přečetla toto téma, tak mě i hned vytanulo léto roku 1974. Protože to bylo pro mě léto velice dramatické a naučilo mě tomu jednak vážit si každého dne a jako si uvědomovat, že nic není navždy. Já v tom roce, nebo v tom létě 1974 jsem čerstvě skončila vysokou školu, byla jsem takřka novomanželka, čekali jsme s manželem první dítě, vznášela jsem se na růžovém obláčku, protože jsem se domnívala, že prostě mně se nemůže nic stát, jsem mladá, prostě se mně všechno v životě daří a najednou ze dne na den se to úplně změnilo, protože mě začalo být nějak jako podivně špatně. Lékaři se domnívali, že to může souviset s těhotenstvím, no a nakonec se tedy ukázalo, že jsem dostala zánět slepého střeva a vyvrcholilo to tím, že mě tedy manžel pak odvezl do nemocnice a v nemocnici mě to slepé střevo prasklo. Dostala jsem zánět pobřišnice, 5 dní jsem ležela v kritickém stavu ve fakultní nemocnici u svaté Anny a vypadalo to se mnou velmi špatně. Nakonec jsem to nějakým způsobem zvládla a byla vlastně ta moje operace, byla 27. července a 10. srpna se nám narodil syn jako teda nedonošené dítě koncem 7. měsíce těhotenství se zápalem plic, takže já jsem sice svůj boj vybojovala, pak zase jsme bojovali za to, aby to vůbec syn přežil. Chvála Bohu, všechno to dobře dopadlo, ale na léto roku 1974 nikdy nezapomenu.
0: No teda, tak to muselo být teda velmi náročné.
1: Ano,
0: a velmi těžké období vašeho života. Čekat první miminko a místo radosti z toho očekávání najednou bojovat o život a to ještě v době, kdy medicína nebyla tam, kde je dnes.
1: Ano, to bylo to tehdy opravdu, já jsem vlastně do té nemocnice přijela večer a prostě se mě tam báli vůbec operovat, i když věděli, že podle rozboru krve, že prostě ten zánět je takový, že se to nedá rozehnat a pak tedy ten operatér ráno rodičům a manželovi přiznal, že opravdu to slepé střevo mě prasklo v nemocnici. Ale zase musím říct, že díky tomu, že asi i ten operatér byl dobrý a i ta lékařská péče nakonec, který byla dobrá, tak jsme to se synem oba dva přežili.
0: Je to pro vás dodnes nejzásadnější věc, která se vám v životě stala, předpokládám.
1: No, tak
0: a určitě vás to muselo změnit jako člověk, abyste hlavně byla i velmi mladá, že? Takže projít tady takovou životní lekcí v těch 23 je něco jiného, než...
1: Mě bylo 23 let a musím říct, že na počátku našeho manželství, že nás to s manželem tak nějak velice, velice prostě stmelilo, no a teď už je to v podstatě už je to 52 let. A pořád jsme spolu a vždycky si říkáme, možná Bůh ví, jak by to dopadlo, kdyby nedošlo tady této hrozné události.
0: Vyprávíte o tom často vašemu synovi, jak často na to vzpomínáte?
1: No tak vzpomínáme na tom, v podstatě na to vzpomínáme každého 10. srpna v den jeho narozenin, nebo když ty narozeniny s ním slavíme. Jak to prostě bylo a on vlastně, když se narodil, byl to malý zázrak, asi kdyby se narodil v normálním termínu, tak by to bylo obří dítě, protože on koncem toho 7. měsíce se narodil a měl 2,50 kg, tak to si myslím, že mu taky částečně zachránilo život, protože pokud by to bylo úplně malé dítě a já si třeba vzpomínám i na to, že v dnešní době se třeba dívám na takové příběhy, kdy se tedy narodí nedonošené dítě, rodiče jsou s ním i hned v kontaktu, mohou vlastně na něho sahat v inkubátoru. Všem v tom roce 1974 to bylo takové, že mě to dítě ukázali vlastně až pátý den po porodu, kdy už tedy měli jistotu, že pravděpodobně přežije. A já jsem se vůbec k němu nemohla přiblížit. Já jsem se jenom dívala přes dvojí sklo a manžel vlastně poprvé syna viděl někdy až koncem srpna, protože vlastně v té době otec se vůbec nedostal do porodnice.
0: Takže téměř měsíc ho neviděl.
1: Ano, téměř měsíc a ještě byl pak v nemocnici. Vlastně se vrátil z nemocnice, já už jsem se tedy vrátila domů, protože já jsem po všech těch útrapách jsem vážila 45 kilo a pro syna jsme si šli až koncem září.
0: Mm-hmm.
1: Je to takové, a víte, co ještě to má?
0: Toto, že dnes, když to porovnáme s tím, jak by to vypadlo dnes, ano. Jak jste říkala, že vidíte ty dokumenty, tak je to diametrálně odlišné.
1: Ano, diametrálně odlišné. A víte, co ještě je zvláštnost, že všichni ti lékaři, kteří mě v podstatě zachránili život, jak chirurg, tak tedy i pak porodník, a dokonce tedy i primářka na novorozeneckém oddělení, tak všichni skončili jako takovou špatnou smrtí. Chirurg se zabil, porodníka přejelo auto před nemocnici na obilním trhu a dokonce tu lékařku, která se o syna starala, tak tu zabili v jejím bytě. Je to tak strašně zvláštní.
0: To je neuvěřitelné, co všechno se ve vašem příběhu skrývá. Paní Michalo, lidé, kteří tehdy stáli u vás a pomohli vám přežít, tak dnes už tedy nejsou mezi námi, ale vy tady po 52 letech vyprávíte jejich příběh dál.
1: Ano, to je pravda, že ví to samozřejmě moji vnuci. Doufám, že moji vnuci to pak budou říkat i svým dětem. To asi bude taková historie, která se bude přenášet v naší rodině.
0: Ano, a to jejich dobro žije dál, i když oni tady už mezi námi nejsou. A ještě takovým tragickým osudem žili. Tak děkuju, Michaelo, tedy za vaši důvěru, že jste nám zavolala. Bylo to přesně na místě si o tomto létě s vámi popovídat, protože to byl skutečně velký zlom a příběh obrovské síle, kdy člověk pak jakoby dostane druhou šanci a vy jste dostala ještě k tomu takový poklad. Tak děkuju, mějte se, opatrujte se a zase někdy zavolejte.
1: Taky. Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak jsme to slyšeli. Dnešní noc patří vzpomínkám na letní dny, které nebyly jenom o slunci a dovolené, ale byly o lidech, o rozhodnutích, o okamžicích, po kterých už nic nebylo jako dřív. Medicine man.

0: Možná to začalo úplně obyčejným letním dnem a skončilo příběhem, který si nesete celý život. Máte takové léto i vy? Léto, které změnilo můj život, to je tématem dnešní noční linky Českého rozhlasu a je s námi návštěva. Kdo volá a odkud?
1: Já jsem Miloš a volám z Brna také.
0: Pan Miloš z Brna. Miloši, vítejte a povídejte.
1: No, já jsem jednak trošku překvapený a rád, že jsem se dovolal hned na poprvní, protože váš pořad znám, ale dovolal jsem se poprvé a možná jak zazní doba, kdy se to stalo, to znamená léto 68, tak bude hnedka trošku jasněji. Tu dobu jsem, na jaře jsem celkem úspěšně odmaturoval, dostal jsem se na vysokou školu a trávil jsem přehradu jako běžný 18-letý kluci a děvčata z Brna na přehradě a tak dále. No ale samozřejmě nastal 21. srpen. Řada mladších si to možná už úplně neuvědomuje, co bylo, no takzvaná zpřátelená vojska přijela a my, kteří jsme den předtím a předpokládali, že i další dny budeme na přehradě, tak s partou kámošů jsem vyrazil úplně se mě tají dech, protože si to vybavuju, vyrazil do středu Brna teda, kde stály, kde byly tanky a my s naší čerstvě absolvovanou maturitou z ruštiny, vzpomínám si, že jsem taky na ty tanky lezel a v podstatě vůbec jsem to tak tehdy nebral ani do dneška, ale mohlo se stát ledacos, protože vím, že jednoho mýho kamoša praštěl dosi puškou, tak jsem mě říkal, pačemu vy zděs, mi tolko kačeli svobodno žít a tak dále. No, ale podařilo se to, nepodařilo se zkrátka nic změnit a od té doby, tady jsem si poznamenal vaše slova, od té doby už nebylo nic jako dřív a pro mě jsou to právě ty srpnové dny roku 68.
0: No, co bylo dál, kdybyste to ještě víc popsal, kde jste pak byl ty následující dny, jak jste se dozvídal tu pravdu o tom, co se děje?
1: No pořád v těch ulicích, ne, že bych teda roznášel ty letáky, ale když jsem jich dostal třeba pět, tak jsme kolportovali dál. No, bylo to neopakovatelné, bohužel měl jsem tehdy jen foťák Pionýr, který jsem teďka na chalupě objevil, ale nevím, jestli jsem si netroufl, nebo mě to nenapadlo udělat nějaké fotky. Naštěstí byli lidé, jako Jev Kratochvíl v Brně a pak další lidé, kteří to zdokumentovali. No, byly to neopakovatelné zážitky, je fakt, že na těch tancích byli většinou takoví ti mládenci od někud z těch Kazachstánu a Kyrgyzstánu, kteří vlastně nevěděli, proč tady jsou, čili bylo ani pořádně popravdě, někteří rusky dom neuměli, bylo k tomu se s něma domluvit. No,
0: Co jste, Miloši, tehdy jako mladý člověk cítil a zajímalo by mě, jak reagovala vaše rodina, vaši rodiče?
1: No, byl jsem pobouřený, protože naše rodina byla vůbec živa. Zkrátka, nebyl nikdo v KSČ a tak dále, ale netroufali si nějak jako někteří dizidenti zkrátka, takže byli jsme proti tomu režimu, ale tak bylo asi 80% lidí. Otec byl bohužel už mrtvý a matka těžce nemocná, takže v podstatě jsem na toto byl sám se svými prarodiči a s tou partou těch kámošů.
0: A změnilo se něco ve vašem životě bezprostředně po tom srpnu roku 1968?
1: No, změnilo, ale ne v kontextu, protože, jak říkám, byl jsem přijatý na tu, ano, no, změnilo v podstatě, byl jsem přijatý na dnešní Masarykovou univerzitu na obor psychologie a ze začátku to bylo báječný, jakoby opravdu, to byl říjen, tak to ještě tam pořád byli ty učitelé, kteří tam byli za toho takzvaného pražského jara, ale velice rychle to začalo přituhovat. Vyházeli některé profesory, kteří byli v úzkém kontaktu s tím předchozím pokusem o změnu, například profesor Barta, který potom po roce 90 se snažil o obnovení toho moravského jaksi sebeuvědomění, tak ten musel ze školy a další a další. No, popravdě museli jsme to zpočátku, podobně jako celá země, tak jsme i my studáci byli jako odbojní a tak dále, ale postupně začalo přituhovat. Vím, že se mnou chodil do ročníku zpěvák Pavel Váně, pokud to náhodou poslouchá, tak ho pozdravuju. Taky to musel potom zabalit. No, mě nějakým řízením osudu se podařilo studovat dál, ale každopádně ta změna oproti té politice Dubčeka, Smrkovského, Šíka a řekněme už po půl roce, po roce dál, to byl takový obrat, že to v duši asi každého mladého člověka, včetně mě, zanechalo stopy na celý život.
0: Děkuju vám, Miloši, že jste se s námi podělilo vzpomínky na srpen 1968. Jsem velmi vděčná, že tady toto téma zaznělo, možná, že nejednou, možná, že na vás naváží také ostatní posluchači. Bylo by to na místě, protože samozřejmě toto léto změnilo život a vlastně přepsalo historii všech nás všech. Jsou to vzpomínky člověka, který, kdo tu dobu opravdu prožíval, tak jsou podstatné, jsou důležité a právě díky lidem, jako jste vy, nezůstávají tyto události jenom v učebních dějepisu, ale mají konkrétní tváře, hlasy a osobní příběhy. Tak velké díky, mějte se dobře.
1: Já děkuji taky velmi i za vaše slova současná. Děkuju.
0: Zase někdy příště naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: první lásky, nečekaná setkání, dlouhé cesty i rozhodnutí, která se nedala vzít zpátky. Někdy se toho do jednoho léta vejde na celý život. Na které léto nikdy nezapomenete? Na to se ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Anička, která volá z Miroslavy. Krásnou noc i vám, 7:30.
1: Krásnou noc vám přeju taky, Jaruško, a přeju to taky všem posluchačům. A já mám takové dvě přelomové situace v mém životě, takové dva milníky. Jeden je radostný a druhý je méně radostný. Bylo to v roce 66 v srpnu, když jsem odložila své dívčí jméno a přijala jméno svého manžela a bude tomu 60 roku, kdy spolu teda se prodíráme tím životem, ať už v době krásných i v dobách horších. Takže toho si moc vážím, že jsme k takovému číslu dospěli, i když je to pro mě je to neuvěřitelné a velice, velice rychle to uteklo teda ten život. A druhý milník, ten je takový smutný, protože bylo to v roce 2005, bylo mi 56 roků a bylo to v srpnu, kdy jsem prodělala, bylo to vlastně v červnu, kdy jsem prodělala jednu vážnou operaci oka a v srpnu pak druhou, a protože už jsem 10 roků na jedno oko neviděla, takže v tom srpnu se uzavřel můj život na světle a prostě bylo finito a ztratila jsem zrak na dobro. Takže už to bude teďka 21 roku, bylo to v roce 2005, co jsem na dobro ztratila zrak. A na to mám teda vzpomínky, když dva dny po operaci jsem mě sestra dovedla do k paní primářce a ta mi oznámila bohužel smutnou zprávu a já jsem omdlela. Takže jsem já jsem ještě, že za mnou ta sestřička stála, že mě chytila, protože jinak bych měla i úraz, protože jsem prostě v ten moment, tak moje tělo zareagovalo, moje psychika, že prostě jsem omdlela a probrala jsem se až na zemi, nohy na židli a je to, na to nezapomenu nikdy do smrti. Bylo to teda něco hrozného.
0: Anička,
1: ale
0: a jestli teda se můžu zeptat, tak to teda byla nepovedená operace nebo?
1: Ne. Já jsem před v roce 1995 v lednu podstoupila operaci oka, protože jsem měla už od září roku 94 problémy s očima a vlastně mě se zhroutil imunitní systém a napadl mi obě oči. No a v té době, v tom roce 95, mi jedno oko bylo zachráněno a druhé oko bohužel musela mi být odoperována sítnice, takže to je to nejdůležitější, co v oku je, protože to je odraz, to je jako zrcadlo v našem oku, tak mě musela, protože ta se utrhla, ta sítnice, a dostala jsem tam zánět. No a po těch vlastně 10 letech se tady toto opakovalo znovu. Úplně to přišlo náhle, nekontrolovaně, prostě jednoho dne jsem šla nakoupit a ohla jsem se do regálu pro svíčku a najednou se mi zatmělo a byla jsem úplně ve tmě v obchodě. Panika mě opadla, tak jsem stála, pak jsem teda si trošku vzpamatovala a oko se trošku jako rozjasnilo, ale měla jsem takovej oblouk. Vyšla jsem ven a manžel na mě čekal před obchodem a říkám, mně se něco stalo, já vidím jenom lidem nohy. No tak jsme druhý den ráno jeli do Brna na oční oddělení do Bohunické nemocnice a to bylo právě, to bylo začátkem července. Takže jsem tam podstoupila jednu operaci, kde mě byl vysát sklívec a napuštěn plyn, že by měl tu sítnici přidržet. Bohužel se tak nestalo a za měsíc jsem šel na operaci znovu a musela být ta sítnice zase z druhého oka odstraněna, protože byla úplně utržená a nedalo se s tím nic dělat. Bohužel.
0: Aničko, tak jedno léto vám přineslo velké štěstí, kdy jste se vdala a začala nový život po boku člověka, se kterým jste šťastná. A potom přišlo léto, které vám život změnilo úplně jiným způsobem. Ano. Ono to vlastně spolu souvisí, protože právě když přišla ta druhá operace a vy jste teda přestala vidět, tak vám v té nejtěžší chvíli pomohlo právě to vaše první štěstí z prvního léta a váš muž, který pro vás byl tím opěrným bodem.
1: To musím opravdu potvrdit, že se k tomu můj muž postavil čelem a s velkou vervou a velice mě v tom pomohl. Ale i samozřejmě to bylo na mě, tápala jsem, aspoň 2 roky jsem tápala, prostě jsem odmítala ledasco, že jo, a co by mi pomáhalo, tak jsem ale pak jsem si řekla, že prostě já musím se do toho obout a rodina nesmí trpět tím, nebo ani já, a řekla jsem si, že budu se snažit tak, abychom žili tak, jak předtím, aby co můžu zvládnout, tak zvládnu a naučím se to. No a moje úsilí se potvrdilo a dosáhla jsem toho, že ledas, co umím, co možná i některý vidoucí člověk nezvládne. Takže a na to jsem teda nepyšná, to slovo já nemám ráda, ale jsem za to ráda a možná i trochu hrdá, že dokážu uvařit, uklidit. I na té zahrádce jsem ještě něco platná a že se sama o sebe postarám a i o svého manžela. A ten zase pomůže mně, co já nemůžu, tak zase udělá on. Takže si takhle zrovna dneska říkal, babi, zase máme jeden den za sebou, který jsme zdatně a zdárně zvládli. Takže on to tak už teďka bere, díky za každý nový den a díky za každý odžitý den. Jo, takže takhle to bereme.
0: Aničko, děkuju za ten příběh i za ten optimismus, který jste nám vlila do žil. Zpracovala jste šok, jak jste mluvila o tom, že to mělo vývoj, třeba ty 2 roky, že to trvalo. To naprosto přirozené, že to nejde hned, ale jste skvělá, že jste se tomu nepoddala, ale brala jste to přesně tak, jak jste říkala. Myslím si, že to je správný způsob, ale je to velmi těžké, takže že jste to dokázala.
1: To těžké stále, ale musí člověk nesmí se tomu tak tomu podávat prostě a nehroutit se z toho, a protože tomu nepomůže. To jenom přitíží, takže takhle to je.
0: Tak děkuju, přeju, ať máte kolem sebe pořád lidi, kteří vás mají rádi a ať vás provázejí hlavně ty hezké vzpomínky. Děkuju za dnešní povídání. Krásnou, klidnou sobotní noc přeji ze Zlína. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 2 minuty po 11:45. Kdyby vám někdo řekl, že jedno léto změní celý váš další život, asi byste mu tehdy nevěřili. A přesto se to možná stalo právě vám. Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte nám popovídat o nejdůležitějším létě vašeho života. Krásnou noc, kdo přichází právě teď. Slyšíme se? Haló, haló, kdo pak tam?
1: Ano. Já nevím, tady je starý vlk, zdraví vás na noční linku. Je to od Ústí nad Labem, vidíme v horách v takový malý vesnice nad Ústí nad Labem. Uh-huh. Ale zajímá mě tady ten příběh, co vy tady máte. Jinak mé jméno je Starý vlk, to je přezdívka.
0: Tak vítejte, Starý vlku, a povídejte.
1: Takhle, já nevím, jestli to patří do toho, ale stalo se to v roce 1978. Byl jsem takový desperát, no, půstecký, no. Nosil jsem dlouhou bílou šálu, klobouk, no, a žil jsem. A potkal jsem jednu ženu a do té jsem se zamiloval. Bylo to začátkem léta, když je to, bylo to léto. Ta mi změnila celý můj život, absolutně. Říká, že se starýho vlka dobrým kousku nenaučíš, není to pravda. Milujeme se do dneška a stalo se to tak, že tenkrát jsem přišel do obchodu, co tady pustí, to jsou ty velký obchody, a dělala ve sportu a byl jsem tam s kamarádem a vzal jsem tam saně a jezdil jsem s tou bílou šálou, s kovoukou, jezdím jsem po tom obchodě na sáních a volal jsem emigrant, ruský emigrant. No tak jsme se nějak tak padli do oka povídání a potom se na ní počkal s kytičkou a moc tu ženu miluju, protože jsme spolu do dneška a opravdu mi obrátila život vzhůru náma. Nepil jsem, nekouřil, ale žil jsem. Ale žil jsem takovým životem, no, mladýho muže. A opravdu ta žena mi to léto a to všechno obrátila, ten můj život vzhůru náma k dobrýmu a moc si za to děkuju, za to léto. Až žijeme už spolu 47 let. A je nám nádherně, nám krásně. A říkám, bylo to taky začátkem léta a rád na to vzpomínám a tu ženu, milujeme se do dneška.
0: A co je podle vás tajemstvím toho, že vaše láska vydržela tak dlouho?
1: Co je v tom tajemství? To je odpověď těžká, tajemství. Já nevím, respektujeme se. A myslím, že v tom je právě ten důvod a ta láska, že jeden druhýmu respektujeme se.
0: A kdo tehdy koho oslovil jako první?
1: No já.
0: A co byla ta první slova?
1: Ježíš, to byla ta první slova, že je to krásná žena.
0: Takže vy jste neřešil třeba ty sáně, nebo nehledal jste nějaké záminky, ale šel jste rovnou k věci. S bílou šálou.
1: To byla taková moje divoký život takový můj, no. Uh-huh. Ale takže strašně krásná žena, má nádherné oči. No a večer se na ní počkal, protože dělala ve sportu, večer se na ní počkal. Já jsem se ptal tenkrát, jaký má ráda kytičky. Jako barvu kytiček, říkala fialky. A tenkrát se na to ještě, byla ta začátka léta, fialky. No. Takže já vždycky sehnal všecko. No, fialky jsem sehnal a počkal se na ní večer před obchodem a tím to vlastně celý ten náš život společný začal.
0: Děkuju, že jste nám o tom vyprávěl, teda starý velkou jste borec. Díky. Díky za vás, za to, že nás posloucháte. Pojďme teď poslechnout písničku od Aleše Brichtu společně. Ať se vám líbí, ať vás dál provází láska a ten, nevím, jak to vám říct, jde z vás takový klid, tak ať vás neopouští. Mějte se dobře.
1: Víte, ještě něco, ženy jste úžasný, jo, protože vy vlastně děláte z chlapu, neboli takové muže. Jo, a když ten muž respektuje ženu a ona respektuje i jeho takovýhle nějaký
0: symbioze.
1: Takže ano, ten symbioz. Takže to, začali jsme spolu jezdit na vandry, jo, což nikdy nedělala, protože poprvé šla na vandra, měla štěkle. Jo.
0: Ano.
1: A bylo to úžasný, jo, teda, jo, protože nikdy nebyla v lese nebo něco takového, to víte, městská holka. No. A bylo to úžasný, jo. Proto mám ten starý, to ona má taky přezdívku, jo. Jmenuje se Žabža. No, že to víte, už jsme taky v letech. No, ale rádi tyhle ty věci posloucháme a country a takové věci.
0: Tak ať vám vaše letní láska vydrží ještě mnoho a mnoho let. Loučíme se a naslyšenou příště.
1: Naslyšenou, děkuji za vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Možná jste tehdy ještě netušili, že prožíváte jedno z nejdůležitějších let svého života. Co se stalo právě v těch vašich prázdninách, životních prázdninách? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a píše paní Jana. Bylo mi tehdy 19, dnes je mi 52. S kamarádkou jsme jeli na brigádu do Chorvatska. Tam jsem potkala kluka z Brna, se kterým jsme se dali dohromady hned první týden. Po prázdninách jsme si ještě dlouhou dobu psali a pak jsem za ním jela na návštěvu. Dneska jsme spolu už 30 let, máme dvě děti a pořád jsme spolu. Kdybych tehdy na tu brigádu nejela, asi by můj život vypadal úplně jinak. Petr 61. Mě změnilo život léto, kdy jsem se rozhodl odejít z práce a začít podnikat. Všichni mi říkali, že jsem se zbláznil, že to nedopadne dobře. První roky byly těžké a několikrát jsem měl chuť to vzdát. Nakonec se to ale povedlo a dnes už mám malou firmu, která mě živí přes 20 let. Když si na to vzpomenu, jsem rád, že jsem tehdy ten risk podstoupil. Paní Alenka píše z Brna. Já vzpomínám na léto, kdy jsme s manželem poprvé jeli na dovolenou s naším malým synem. Bylo mu tehdy asi 5 let a poprvé jsme jeli k moři, takže jsme se všichni těšili. Jenže hned druhý den dostal vysoké horečky a skončili jsme v nemocnici v cizí zemi. Nakonec vše dobře dopadlo, syn byl za pár dní v pořádku. Dodnes si na tu dovolenou pamatujeme, protože jsme tehdy pochopili, že nejdůležitější je, že jsme spolu a že se máme. Tak děkuji vám všem za vzkazy, klidně pište další na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz a napište nám

o léte, které vám změnilo život. Některé vzpomínky mají vůni rozpálené silnice, posekané trávy nebo moře a přitom v sobě ukrývají velký životní příběh. Jaká letní vůně nebo vzpomínka se vrací právě vám?

0: Máme 6 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu začíná druhá hodina. Dnes se společně vracíme do let, na které se nedá zapomenout. Do let vzpomínáme na ta léta, kdy jsme se zamilovali, kdy jsme potkali důležité lidi nebo udělali rozhodnutí, která změnila náš další život. Každý z nás má možná někde v paměti ukryté jedno takové léto. Některé vzpomínky jsou veselé, jiné bolí, ale všechny jsou součástí našich životních příběhů. A já jsem moc ráda, že mi je dnes večer vyprávíte. Tak pojďme společně pokračovat. Volejte 731 800 900, volejte Zlínské studio, kde na vás čeká Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste se v létě zamilovali, odstěhovali, odjeli nebo se rozhodli začít znovu. Jaké rozhodnutí nebo setkání změnilo právě váš život? Léto, které změnilo můj život, téma i pro paní Ludmilu, která volá z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško. Všichni zdraví, nočničky, ponočničky. Já vám řeknu, že dneska je to přesně 52 roků, co se mě narodila dcera. A než se to tak stalo, tak jsem prožila, že jsem uklízela doma, umývala okna a bydlela jsem v Tišnově a měla jsem 3letého chlapečka a byla jsem těhotná. A my jsme bydleli na sídlišti z kraje a musela jsem jít nakupovat do města. A jak jsem to všechno udělala, dala jsem ho na kočár, na sporták a jeli jsme. Jak jsme ujela sávím půl kilometru, začalo mě strašně bolet bříško. Ale to jsem si teda myslela, že bude po mně, ale přestalo to se tam.
0: Ano.
1: A tak jsem se neotočila, ale pokračovala jsem dál. A to bylo před 3 týdnama a měla se ona narodit v srpnu. 15. srpna se měla narodit. No a narodila se přesně 19. července 74, takže to je dneska 52 roku. Ale byla konec pánevní, přivezli mě do porodnice a říkali mě, začali běhat a doktora, musíme zbudit doktora. A já říkám, a co se děje? A on je, ne, nebuďte v klidu, buďte v klidu. Takže pan doktor přišel, musel mě rozstříhnout a malá se narodila, měla 3,20 kg, ale druhý den mě ji nedovezli. Jak vozili jiným maminkám na pokoj, miminko na kojení, tak mě ji nedovezli. A tak jsem říkala, sestři, co se stalo, že mě ji nevezete? A oni říkali, no až budete moc chodit, co se hnedka nestávalo, tak přijďte, ona leží na nedonošeným, protože se narodila o 3 týdny dřív. Nasadili antibiotika, jenže já jsem tam měla známou spolužačku, sestřičku a pořád jsem říkala, že jak jsem zašitá, takže tam špatně se mě sejí a aby, jestli mě ji nemůžou vozit. A ona, tak dobře, my ti ji budeme vozit. No a pustili mě dřív dom a stalo se to, že za měsíc ona najednou zežloukla a na plínečce měla jsem takový žlutý čáry. Tak jsem volala porodní babce, ta přišla se na ňu podívat a říká, ne, to musíte jít do nemocnice. A tak si ju tam nechali. Ona dostala, že si hltla vody, tak ona dostala jako sepsi. Všechno si jí přestalo fungovat. No já jsem byla šťastná, že mám holčičku, ale to jsem tak plakala. Tak jsme hned zháněli někoho známého, tak jsme nakonec sehnali paní doktorku. Do dneška si pamatuju, že se jmenovala Habancová. A tak tam byla přes měsíc, to jsem já tam s ňou nemohla chodit. Já jsem každé den za ňou jezdila do nemocnice do Brna, do dětské. A to mě zase rodiče říkali, teď uvědom si, že máš 3letý děcko. To děcko nemůže pořád s tebou jezdit tím vlakem, teď to je pro něho taky zátěž. No a tak nakonec mě udali dohromady, pak jsme jezdili ještě srdíčko špatný, že měla otůrek mezi chlopníma, ledviny, že ji špatně fungovaly. A to všechno z toho, že si hltla té vody. A že já jsem tak spěchala dom, tak jsem si dělala výčitky, ale dneska má teda 52 roku je moc hezká, vůbec na to nevypadá. Je teda babička už taky, teďka, 2 roky, ale je šťastná, že to tak dobře dopadlo a já taky.
0: No, takže, to je příběh. Já si to neumím představit, když vlastně v tom nejcitlivějším období ženy se člověk dozví takovou zprávu, že vlastně to čerstvě narozené dítě, kde vás ještě ovládají ty hormony a všechno ostatní, teda.
1: Ale já jsem se divila, že na to nepřišli v té porodnici, že se to promítlo až do měsíce od narození. No, tak jako stane se, no.
0: Vrací se vám ještě někdy ten strach, který jste tehdy jako maminka měla? Umíte si to úplně vybavit?
1: Vždycky v ten den tady dneska zrovna. Říkám, si mi zavolala se mi v pátek a říkám, já ti zavolám v neděli ještě. Je zrovna je nemocná, taky má antibiotika.
0: Tak náročného říkám, léta je dnes vzpomínka na to, jak moc je život vzácný.
1: Jak je všechno teď v pořádku a hlavně, že je zdravá, že to na ní něco nezanechalo. Mm-hmm. No, a tak se mě teda ještě narodila jedna a to až za 8 roků. A to je zdravotní sestra.
0: Dobře.
1: Takže.
0: Paní Ludmilko, děkujeme. Děkujeme, že posloucháte, že voláte.
1: Já pozdravuju všechny, pozdravuju Roberta a pozdravuju pana Olína z toho Kopřivnice, ano. Já ho strašně ráda poslouchám, on když se taky rozmluví, tak mluví dlouho, jak já.
0: Opatrujte se a zase někdy.
1: I taky,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Máme 23 minut po půlnoci. Léto má zvláštní schopnost zpomalit čas, ale někdy naopak dokáže život úplně rozběhnout novým směrem. Máte ve vzpomínkách takové léto, paní Boženko? Zdravíme vás ze Zlína do Hradce Králové, že?
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače a chci prostě připomenout dovolenou, kterou jsme měli v roce 68 v červenci, když naše děti, prostě my jsme se přestěhovali do Hradce, jenže děti to táhlo na vesnici, babičce týden už před koncem školního roku balili a pak jako odjeli a my jsme se se sousedama dohodli, že s nima pojedeme na Slovensko. Oni říkali, že to tam jako neznají a tak a manžel byl Slovák a tak jsme jeli. A počasí jsme měli tak jako střídavý, ale měli jsme stánce, bohužel, jak jsme vždycky někde u vody zastavili, postavili stán večera a jeli jsme dál, projeli jsme prostě Košice, Prešov a vraceli jsme se do Kežmarku jako na Vysoký Tatry a byli jsme dohodnutí, že zastavíme asi na dva dny v Ivance u Bratislavy, kde měl manžel sestru. A jeli jsme, pršelo a byli jsme už v Senci a tam byly prostě kostky žulový na silnici a dost to bylo takový jako smekavý. No a tam byla zatáčka a z té zatáčky vyjel dálkový autobus do Martina a ten kamarád prostě jako řídil na to dupnul a my jsme dostali smík. A vrazili jsme do toho autobusu dokola, jenže jsme dostali hodiny a bouchli jsme ještě jednou do toho autobusu. My jsme utrhli sedačky, kamarád utrh volant, no a hned jako zastavovali auta, jestli něco potřebujeme, zavolali policii, že k tomu a my jsme seděli na chodníku chvíli, než jsme se tak nějak jako zpamatovali a pak jako manžela a kamaráda odvezli na pohotovost, protože měli jako čela rozbitý o to, že jo, tak nějak. No a my jsme teda dojeli do toho, do ty Ivanky a švagr měl doma auto, dělal zásobování a tak pro to auto se synovcem odjeli a přitáhli ho, museli narovnat blatníky, že jo, a takový ty, aby to bylo schopný odtahu a my jsme mysleli, že tam asi dva dny budeme, jenomže my jsme druhý den zjistili, jak jsme pomláceni, jak nám vystoupily modřiny a jak nás všechno jako bolelo, ale tak jsme se zdrželi asi do úterka, abychom mohli jet vlakem domů. No a přijeli jsme do Hradce a manžel je odvez domů a mě dovez jako do nemocnice, protože já jsem měla vyvrtnutý kotník a hodně spuchlou nohu. Jenže jsem to nemohla hlásit jako úraz, protože tenkrát by to byl přestupek a ten řidič by za to měl nějaký prostě zlé, že jo, nebo nějaké vyšetřování. Tak jsem to svedla na to, že jsem se jako smekla v Tatrách, že jsme byli a že jsem si udělala výron. A oni už mě na to sádru nemohli dát, protože jsem to měla hodně napuchlý, ale to nic, dojeli jsme domů, já jsem potřebovala taky neschopenku, protože jsem chodila do práce a asi za 14 dní nebo tak nějak, tak švagr jel do Prahy bez to auto nám přivez do toho Hradce, tak šlo hned do opravny, že jo, my jsme se z toho jako dostávali a když jel zpátky z Prahy, tak vez nějaký funkcionáře ze Slovenska, nějak z toho výboru a tak prostě jsme jako povídali a ten jeden snad to měl být švagr Husáka, já přesně nevím. A on říkal, že ta situace není tak růžová, jak to vypadá, že prostě to je takový všelijaký. No, bál se mluvit, protože jsme se viděli poprvé, ani my jsme o tom moc nemluvili, ale věděli jsme, že se jako něco chystá, protože už na tom Slovensku bylo hned prostě vidět taková jako nenávist, nebo tam bylo cvičení sovětských vojsk a oni tam ty malé vesničky, tak to zásobování tam prostě jako vázlo. No tak jsme tak nějak věděli, že to jako není dobrý. No a toho 21. tady začaly jezdit ty tanky a prostě byla ta okupace. Takže já na ten rok 68 nikdy nezapomenu.
0: Boženko, jsem ráda, že i vy jste to vzpomněla. Jeden silnější příběh než druhý. Jenom bohužel my jsme výrazně přetáhli čas, takže já se nemůžu doptávat, ale to vůbec nevadí, protože vy jste vyprávěla poutavě a myslím si, že k tomu není potřeba nic dodávat, než to, že jsem ráda teda, že jste s námi i dnes večer a hlavně, že se zapojujete, protože, jak říkám, jste výborná vypravěčka. Děkujeme za vás.
1: Já vám taky děkuju a přeju všem dobrou noc.
0: Aby bylo. Bylo vám 17, 30 nebo třeba 50, na věku nezáleží. Důležité je, co se tehdy stalo. Které léto si dodnes pamatujete úplně přesně? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince. Máme minutu po půl jedné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se největší životní změny odehrají právě tehdy, když máme pocit, že jen odpočíváme a užíváme si prázdniny. Co nečekaného přineslo léto vám? Ptám se paní Marie, která volá od Brna. Zdravím vás.
1: Dobrý večer. Ano, tady je Marie. Já prosím vás, volám na toto téma, protože vzpomínám na léto roku 1968. Uh-huh. 22. června jsem se vdávala a brala jsem si kluka, měli jsme se rádi a měli jsme jako naději, nebo mysleli jsme si zářná budoucnost, měli jsme spokojený rodiče, takže tak těšila jsem se. No a teď teda jsme měli objednanou takzvanou svatební cestu na 10. srpna k Balatonu. A bylo to jako sobota, jenže zrovna v den odjezdu zemřela babička, kterou jsem teda měla hrozně ráda. A teď ve mně byl takový boj, jestli jet nebo nejet. No ale zvítězilo teda, že jsem jela na tu cestu svatební, no ale půlku, dá se říct, tu první půlku jsem probrečela, protože mě bylo hrozně líto, že jsem babičce na pohřeb nešla. No a teď teda pak jsem se nějak zpamatovala a zbytek dovolené byl dobrý. No a teď jsme odjížděli dom z Bukurešti zvláštním vlakem. Tenkrát jsme byli jako od svazu mládeže a to byl zvláštní vlak vybavený z Budapešti jako pro ty rekreanty. No a teď jsme jeli, byla tma a najednou jsme teda zastavili a vůbec jsme neviděli, kde jsme, co se děje, všude tma. Stáli jsme víc jak 2 hodiny a přišel manžel, někam v tom vlaku odešel, přišel a řekl mně, nemyslí si, že se tak hned dostaneme dom, jsou zavřený hranice, přepadli nás Rusy. A já mu říkám, prosím tě, kdyby řekl, přepadli nás Němci, ale Rusy jsou naši bratři, co by nás přepadali. Preno, podívej se z okna. No tak jsem se podívala a zhruba 20 metrů od sebe stáli vojáci s napřeženýma samopalama. No tak všichni jsme teda v tom kupé stvrdli a čekali jsme, co bude. No až teda, já nevím po jak dlouhé době, ale už bylo světlo, tak nám poručili vystoupit, naložili nás na autobusy a vezli nás, tam byl jako internát, kde byli učňové a protože teda byly prázdniny, tak to bylo volný. No a postele železny nad sebou a tam jsme teda měli být. Jenže jak všichni z Rumunska, z Bulharska, já nevím, odkud se dověděli, co se děje, no tak všichni jako spěchali dom. A právě, že jsme byli na těch hranicích, tak všichni tam zůstali stát, no a všechny jako směrovali do toho internátu, kde jsme my byli. A my už jsme pak ani si neměli kam sednout, protože tam bylo plno těch svazáků teda. No a tam jsme byli 4 dny a dávali nám jíst chleba a mlíko nebo rohlíky. No a potom nás nasadili zpátky do vlaku a vezli nás do Budapešti. No a tam teda jsme byli tak jeden den zhruba a dali nám asi 100 těch forintů, to už si nepamatuju přesně, nějaký peníze nám dali a jeli jsme zase zvláštním vlakem dom a hrozně jsme se teda všichni báli, protože jsme jako znali, jak se Rusi chovali hlavně k ženám za druhé války, když přišli sem do Čech, že? No, ale úplně cesta byla perfektní, bez jakýchkoliv problémů. Vůbec na žádného Rusa nic jsme nenarazili, nikdo nás neotravoval ve vlaku. No a přijeli jsme šťastně až do Brna a z Brna teda domů. No a to vítání s rodičema, to si nedovedete představit, protože my jsme nevěděli, co se tady děje a oni vůbec nevěděli, co se děje s náma. No takže ten výsledek byl takovej, že teda to bylo hrozný, ale zase šťastný, že jsme v pořádku doma. No takže to je můj zážitek na rok 68.
0: Paní Marie, já jsem úplně nadšená z vašich dnešních příběhů, z toho, jak mluvíte, jak poutavě dokážete upoutat naši pozornost, ale bohužel opět jsme na čase 6 minut 30 sekund, takže nemůžu se doptávat
1: dál. Já už mluvím tak dlouho? Ano, ale
0: to bylo škoda vás přerušovat. Já jsem si to chtěla vyposlechnout až do konce a hlavně vím, že naši posluchači chtěli vědět, jak to dopadne. Bylo to napínavé, tak dorazili jste v pořádku domů, i když ten svět, do kterého jste se vrátili, byl úplně jiný.
1: Jinej.
0: Ano. Děkuju za to, že jste s námi teď vysílala noční linku. Loučím se, opatrujte se zase někdy. Ano, budu se těšit.
1: Děkuju, zavolejte. Jste hodná, jo.

0: To byl Pavel Bobek, Lásko mě ubývá sil. Noční linka Českého rozhlasu bude pomalu končit, ale ještě před sebou máme jeden telefonát, poslední. Kdo nás jim provede, kdo bude vykládat svůj příběh?
1: Dobrý večer, tady zase slovím rádio, linku.
0: Ano,
1: tak, super.
0: Dovolala se
1: už paní... Už jsem k vám několikrát volala, paní Ema z Javorníku, Jeseníku.
0: Krásnou noc přejeme, léto, které změnilo můj život, téma i pro vás.
1: Tak já zdravím všechny posluchače, už jsem to tady několikrát k vám dovolala, říkala, že jsem ho spotkala, když večer přijdu z práce, tak si pustím vaše rádio a poslouchám. Tak vašemu tématu dneska. Já jsem x let jezdila za spolužačkou na Korfu do Řecka. Moře, to mořské plody, úplně unešená. Bohužel, potom se mi narodil syn. Ne, bohužel, díky bohu, řeknu tak, narodil syn. A už jsem tomu moři s tím miminkem nemohla. A známí mě ukecali, přesvědčili a jedu do Nisi v Polsku, že tam je krásné písečné jezero. Tak jsme tam jeli.
0: Ano.
1: No, nádhera. Kluk měl 3 roky, Jareček, a letos má 36 roků. Každý rok tam jezdíme do Nisi. Bydlíme v Javorníku, máme to půl hodiny autem, jako na pláž. Krásná písečná pláž, bez placení vstupu, parkovného, takové věci, restaurace. Modrá voda, no něco božského nádherného, opravdu. Takže už po moři, po Korfě netoužím, protože ráno sedneme do auta, jdeme do Nisi, protože se vrátíme a jsme spokojení, úplně nádherné. Jste tam?
0: Ano, ano. Já se to živě představuji, protože to znám. Už teda modrá voda, když jsem tam byla já, tak tam rozhodně nebyla. Ale no, ano. Budete pokračovat?
1: Tam jsou, no. Že vás přerušu, tak jako na konci Nisi u hráze, kde se kdysi doloval písek a to, tak tam jsou placené pláže, placovné parkoviště, všechno. Ale my jezdíme jako z kraje jezera, je tam výborná restaurace, dělají tam perfektní pstruhy a všechno, no něco nádherného. A byli jsme tam i týden na dovolené, koupili jsme si chatku, všechno to. Vždycky ráno v 6 hodin jsem šla na pláž s českýma pivama a rybáři připluli, dali mi ryby, tak jsme si dělali na snídaní rybičky, pstruhy na grilu. No opravdu, jako moře je krásná věc, ale už, jak jsem poznala Nisu, Niské jezero, tak tu Blankytnou zátoku se to jmenuje, tak jako už po ničem netoužím, jako je to. Je to fakt, je to tam božské, úplně nádherné. A tím, že jsem ho spotká, tak kolikrát mám turisti a ptají se, kde, co, jak, tak je posílám do Nické jezera, tady do Polska, do Zlatého stoku, do těch zlatých dolů, to je úplně úžasné. Jo, na náš krásný Javornický zámek, že prostě úplně, no, mohla byste si taky někdy udělat výlet do Nisy na jezero, a budete unešena. A já jsem závodně plavala ve škole a můj sen je to jezero přeplavat. Už 2x mě vrátila jezerní stráž s tím, že pokud budu plavat dál, tak mi dají mi pokutu. Takže se musím v půlce jezera nebo většině jezera vrátit a plavat zpátky do naše zátoky. Asi tak nějak.
0: Paní Emo, znám to tam, byla jsem tam naposledy před 2 lety, neměla jsem tady štěstí na tak modrou vodu, a právě naopak, protože
1: ale
0: bylo konec léta.
1: Ale záleží kde jste byla, jestli na hlavní pláži, anebo na kraji jezera, ten Blankytné zátoce.
0: Jeli jsme tam ze Zlatých hor, ale nedokážu už vám říct, v jaké části jsme byli. Ale teda to končíme nádhernou pozvánkou dnešní noční linku, tak to je krásné, jak se nám bude hezky usínat s tím, že třeba někdy, když budeme mít možnost se dostat tedy právě na tuto krásnou část naší republiky, přeje tedy hranice směr Polsko, tak se můžeme zastavit právě u těchto dvou jezer. Tam je vedle ještě to Otmuchovské, nebo jestli to tedy vyslovujeme, vyslovují správně.
1: No, Otumchovské kamene jezero, tam jsme byli, taky jsme byli. Ale Nyské je písečné, protože tam se doloval písek a zapal. Takhle to řeknu, podle historie, co mi říkali, tak za druhé světové války tam se jako písek doloval, vězni tam dolovali písek pro nacisty. A v té Blankitné záchodce nahoře stojí vila, úplně nádherná, krásná, s tmavýma sklama, a to bylo podle historie, ta Blankitná zátoka byla letní sídlo SS. A v té vile přebýval Hitler, když byl jako, měl dovolenou nebo to. Ale tím, že se to zatopilo, jo, tak vlastně zůstal krásný písek, krásný žlutý písek teplý.

0: krásný nový den. Těšíme se zase příště v noční lince. Dobře?
1: Já taky, já ráno jdu do práce a večer uvidím, jak vete vás, když tak zase zavolám něco pěkného.
0: Budeme rádi, od toho jsme tady.
1: Tak.
0: Jarka Barboříková, děkuji za pozornost, děkuji za čas, který věnujete noční lince, děkuji za vás, těším se zase příště tady naslyšenou v noční vysílání Českého rozhlasu. Do té doby se mějte hezky, užívejte dál písniček, které nestárnou, a mějte radost z maličkostí.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
2: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
1: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
2: Mluví se o vás po celé Praze.
1: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
2: Nevím, kdo by měl přijít.
1: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
2: Proč mě?
1: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
2: Tak pokračujte.
1: Čím třeba?
2: Nazývání věcí pravými jmény.
1: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
2: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
1: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
2: A to vás baví?
1: Baví a posluchače taky.
2: Řekla bych, že to musí být nuda.
1: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
2: No dobře.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde
3: to
2: princ,
3: Růženka,
2: který
3: zase,
2: líbá, no tam může mít spoudny jablka, ještě i jiná. Od zlé královny samozřejmě. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka a toho já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom ještě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vy trpaslíka.
2: Tak to... Tak... Já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku?
4: Ano.
3: Je, škoda, že jsem nehrál mlináře.
2: Je, no vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem vůbec
3: ano.
2: Jako bez zábran, jako každý, kdo dělá ano. Věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku. Čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy
3: hlediště.
2: Těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně. Ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála. Já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost. Prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště. Tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně. A vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sáh, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávajte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sáh, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, takže mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. Nemohl jsem nikdy promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých, kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se mnošíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Navenek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezkých dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je lítat z kvítku na kvítek, tak jako my šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vyměst i ze srdce.
3: Já si ji nechci vyměst. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: A ona to ví?
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočkat.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
4: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
5: Já jsem polívka.
4: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
5: Víte, milo slečno, že se mi docela nelíbíte.
4: Říkám, že chci.
5: A že kdybyste chtěla...
4: Neslyšíš, co říkám, že chci?
5: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Co vy na to?
4: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
6: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění. A my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Organ v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheinpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme, ano, to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No, mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, mě to trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu a s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: polknu a budu vám
4: aplaudovat.
3: Ano, bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No, tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Požádný bublinky, pane Vrchní. Třeba šato Radině.
7: Prosím, k službám, pane doktore, k službám.
6: Pane Vrchní, to jste nespatný adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, chování, co? Jenom mi pogratulovat, doktor. No.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejsi promovaný.
8: No jo, ale učitel.
9: Pojďte to jedno.
6: A tomu se nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, jsi tak doktor. No.
10: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Čas. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
10: No tak, děti, teď
6: pozor.
10: Si připijeme na tu promoci. Ah. Ne na tu doktorskou, ale na tu
6: Aminko.
10: Učitelskou. Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam už můžeme
6: si. A pijte to pomalu, děti.
10: Je to drahý.
6: Radině, to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči A zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
10: To si hodně.
2: To je legrace.
8: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
10: No ale napřed ještě se stačíme napít, děti, ne?
6: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože oni jsou samá sranda, že? A rozum žádnej.
2: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
10: Co vám, mě by zajímalo, z čeho budete živit?
6: No, co pak to oni mají vystaráno, to z vlastních tuzerů, co?
2: No ale kde byste bydleli?
8: My jsme si mysleli zatím u nás.
6: Co?
8: No jako zatím.
6: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
8: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
6: Aha, tak. Tak víte co, děti, tohle vypuste, Slavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
2: Prosím tě, taky ty nejtiš, ani nevíš, co říkáš.
6: Jsem něco řekl, no. Řekl jsem něco.
10: Ale vůbec nic.
6: Je to pravda, ne?
2: Ano je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
6: Asi budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pa?
8: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. Jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívejte, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na plece setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak... ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to, jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák, jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe, jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na place, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: Potom mě požádal o ruku.
4: Tam v tom Karolínu?
2: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně.
9: Kde?
2: Ve vinárně! Jsi hluchá, netoč se nebo ti ustřínu ucho.
10: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
4: A co bydlet, to budete u nich?
2: Tam to nejde.
4: Ne, oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
10: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady. Jako u nás. Kdyby děda...
10: Tak to pust z hlavy, děvenko.
11: Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v Panoptiku města Pražského, v Četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Často vzpomínám, jak na černobílý film.

0: být, být, že je trápení, člověk pak chce mít, mít všechno pro sebe, smích vystřídá pláč, pláč proutku mávnutí, tak si teda běž, běž, já tě nenutím, tu druhou snad víc, víc, doufám, že budeš mít víc rád, víc rád.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Hladí, kdy bude svajba? On tě snad ten darevák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhé ruce.
5: Moment, a stáhnu. Vyjdeš rovnou pod ruku, taková ostuda, jak si to představuješ.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všetně máte nervově zhroucenou holku a vy mě čtete levitu o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zhroucenýho?
4: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přece na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě padlo to povídáč. Já jsem ustal o to, kdo má s kým, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odbory, nebo no, co sama?
5: Celý hr! Nechtěl bych to dneska vynechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem! Mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, píza!
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak... tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství.
5: No, to si poslušte. Vy potřebujete mě a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková futura, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takový ohava s frňákem, jak okurka by mohla k takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešat, jde nosit brejle, ty nádivo jede.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty jsi na brilaty vysazena.
1: Její kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přítmu.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní Spenštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlí, ta stříčku Guilherme. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
7: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
7: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jí?
7: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
7: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdár donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenbergem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
8: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barrandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
9: Kde mám sojčí peříčko?
10: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
9: Velký vítr. Tak, velký vítr. Kubo, Hajnej, běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zabíjet sám baron.
11: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
9: Milče, a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať jste tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberga má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
12: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenbergova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán, aby hrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
11: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Rád jej odpustit, ale náš pán Prašivka jeden, tam u mě netrestej. Poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši sojku.
7: Cože?
11: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
13: Děkuju pěkně za vyřízení. A se sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
11: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
14: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastní.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Macuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nijak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No tak pojďte. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: To, zamkněte dveře.
3: Ne, díky, díky.
2: Ježiš, to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kásl.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
4: Ne, jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kásle, jsem vám zavázal.
3: To je OK. Myslím, že půjdu.
4: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
3: Pro mě taky.
4: Naschledanou.
2: Naschledanou.
4: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
3: To udělala vaše paní.
1: Hana Macuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z Tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.